0: tu většinou hlavně na ten jako subjektivní, pocitový, tak můžeme přehlížet i v ostatní, takže když se nám třeba rozbije něco v těle a ta stránka emoční, která je tělesná zároveň, třeba nefunguje, tak můžeme mít dojem, já nevím, můžeme se prát na jedno s depresivními pocity anebo s nějakými úzkostními stavy nebo s něčím a snažit se přijít na kloub tomu, co je špatně. Pokud počítáme s tím, že je to jenom duševní věc, že je to jenom subjektivní věc, tak se můžeme hodně dlouho točit v kolečkách, přitom možná se nám rozbilo něco vysloveně tělesného. Třeba řada lidí se léčí s depresivními a úzkostnými potížemi a ve skutečnosti mají problém se štítnou žlázou. Takže je dobré si být vědom těch jednotlivých úrovní.
1: Jak moc proti sobě stojí emoce a rozum? Protože tohle je dichotomie, o které se někdy mluvívá, ale ty, jak jsi mluvil o emocích, tak vlastně emoce do života patří a nejdou od něj odpárat. Tak pojďme mluvit i o téhleté souvztažnosti.
0: Emoce a rozum. Ono to bylo dlouho vnímáno tak, že to je buď a nebo. A v poslední době, ku podivu, právě díky neuropsychologickému výzkumu a neurologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají už teda dneska výzkumně tím, jak se lidské rozhodování a přemýšlení vztahuje k emocionalitě, tak víme, že se velice doplňují, když optimálně fungují, že racionalita bez emotivity tak vlastně moc nefunguje. Zároveň se samozřejmě dostáváme do řady situací, kde naše emoce stojí proti našemu rozumu, ale on je to trochu zavádějící takhle říct, protože když stojí emoce proti našemu rozumu, tak stojí přemýšlení, které je ovlivněno některýma emocema, těma méně klidnýma, proti přemýšlení, které je ovlivněno třeba více klidnýma emocema, jo? Nebo jinak. Prostě člověk stojí sám proti sobě, ale vlastně ty emoce a to přemýšlení bývá většinou na obou stranách. Ale zjednodušíme si to tak a řekneme, tohle je emotivní a tohle je to racionální. A ono to ale takhle jednoduchý nebývá. Ale vyřešit, jak svoje pocity vyjednat vůči realitě toho, jak přemýšlíme, tak je takový jako každodenní úkol nás a je pravda, že racionální úvaha tak pomáhá emoce klidnit, pomáhá nám je třídit, je pomáhá nám je podívat se dovnitř, uvědomit si, o čem nám vlastně dává ta která emoce poselství, takže ono to ratio v tomhle se snaží tu emotivitu v něčem ovládnout, ale když se snaží až příliš moc, tak z toho může vznikat nějaké napětí a když se mu to úplně povede, tak z toho může vznikat dokonce nějaká nemoc. Já dělám na Centru pro léčbu bolesti a jedna z velmi častých věcí, kterou tam vidím, tak jsou lidi, kteří prožívají fyzické bolestivé stavy, které nejsou vysvětlitelné z běžného lékařského hlediska a velmi často jsou to lidi, kteří došli nějakým způsobem k tomu, že fungují velmi racionálně v životě a povedlo se jim emoce odříznout. Možná nikdy neměli s nima kontakt, anebo nějakým způsobem se prostě odsekli a oni ale zůstali pořád v rámci toho člověka, pořád se tam děje mnoho emočních věcí, ale ten člověk o nich neví. Protože je tak racionální a ta racionalita je tak přehnaně uplatněná, že vlastně se ten člověk není zajedno sám se sebou v tomhle smyslu. A ono, protože jsme byli stvořeni jako jednota a pro jednotu svého fyzického, psychického, duchovního rozměru, tak on se ten organismus brání. Nebo úplně přirozeně prostě z toho nesouladu vzniká to, co navenek pak vypadá jako nemoc, jo, nebo jako bolest zrovna u těch mých pacientů. Dokonce se dělal výzkum, kde lidi, kteří mají oddělené tělo od mysli neurologicky kvůli nějakým nemocem, tak prostě jim do mozku nejdou signály z těla, ve kterém to emoční prožívání nejvíc je kotveno, tak se ukázalo, že mají dost velký problém rozhodovat se. Že když řeší úplně jednoduchý praktický jako úkoly, kde mají prostě vyřešit nějaký rovnice nebo přijít na praktické řešení racionální nějaké situace, takže v tom selhávají, protože jim u toho ten mozek nedostává někdy ten jakoby pocit, anglicky se říká gut feeling, takový ten pocit v břichu, o který se naše racionalita opírá víc, než bychom si mysleli. Že v nějakou chvíli si řeknete, a to sedí. My velmi, velmi často kloužeme na vlně emocí v dobrém smyslu slova, které podpírají naši racionalitu. Kdybychom všechno měli vymýšlet od znova a všechno si měli jenom odargumentovat, tak se točíme v kolečkách. Hyperracionální způsob fungování, který se neumí uklidnit na tom, že z něčeho je pocit, že to sedí, vlastně člověka taky vyčerpá.
1: Jak tě tak poslouchám, tak z toho plyne především to, že jedna z dobrých věcí do života je naučit se s emocemi nakládat, respektive naučit se je číst vůbec Co je tou dobrou cestou k tomu, aby člověk se naučil číst dobře své emoce?
0: Já se budu vracet pořád jako k tomu samému, co už jsem tady v různých pořadech říkal, jo? A to je vracení se do přítomnosti. Jo? Schopnost posečkat a podívat se na sebe a reflektovat v danou chvíli. Umět si říct, co teďko mi běží hlavou a co teďko se děje v mém těle, co teďko cítím. Ono to zní strašně jednoduše, ale my tohle hrozně málo děláme. Velká část reakcí za běžného dne, které máme, tak vycházejí z toho, že si něco myslíme, máme nějakou úvahu, většinou neuvědomovanou, a máme nějaké pocity, které, ze kterých vycházíme, ale to, co si pamatujeme a to, co je vidět navenek, už jsou jenom ty akce. Takže člověk, který si trošku více zvykne se pozastavit a trošku více si říkat, proč teď dělám to, co dělám. Teď ne ve smyslu nějakého jako ultimátního proč, ale jaký je můj důvod, že dělám tohle, co dělám. Jak se teď u tohohle nebo tamhle toho cítím. Tak to je první krok, který vám dá trošku data k tomu, co se děje ve vás pod povrchem, tak úplně v té první vrstvě pod povrchem. A je pak větší šance začít poznávat, jak to vlastně mám. Že třeba to, že mám kolem sebe hodně lidí, který mi nerozumí, může být třeba někoho závěr, když se podívá člověk trošku víc na sebe, že se párkrát za den zastaví a podívá se na ty situace, kde mu ti lidi nerozumí, tak třeba zjistí, že jedná často podrážděně a bude přemýšlet nad tím, jak to, že jedná často podrážděně, a uvědomí si, že vlastně většinou má dojem, že ti ostatní se mají líp než on a že on je nějak ukrácený. A když nad tím bude přemýšlet dál, tak si uvědomí, že vlastně žije s pocitem toho, že život je nějak proti němu a že všechno je nějak moc těžký a že pod tím může být ještě pocit, že se vlastně necítí na to zvládat ten život a že se vlastně cítí sám a tak nějak bazálně opuštěn. To může být vrstvy pocitů a myšlenek, které můžou být za běžné okolnosti úplně skryté. A jediný závěr, který z toho ten člověk udělá, je kolem mě jsou zlí a protivní lidi. A lidi si budou říkat něco podobného asi o něm. Ale vlastně zatím může být spousta vrstev, emocí, myšlenek a tak, které jsou vidět, až když se člověk zastaví a začne se ptát sebe sama co. My před tímhle uhýbáme, protože to bolí. Protože my nemáme rádi nejasnost. Máme své škatulky, které používáme, abychom pochopili, co se děje, kdo jsme, kdo jsou druzí a o čem je život. A oni ty škatulky, i když třeba nesedí úplně, alebo sedí hodně málo, tak přeci jenom je to nějaká struktura. Dává nám to nějaké porozumění životu a tohle zpochybnit tak nám nedělá dobře. My jsme bytosti, které touží po smyslu a touží potom vědět, spočinout v nějakém porozumění věcem. Takže jakékoliv takové zastavení se u sebe a šťourání trochu do sebe, tak je pro nás znejišťující. A většinou se do toho pustíme, když nemáme zbytí, když nám to nějak chronicky nefunguje a vlastně už je nutno. Že když přijde klient do psychoterapie, častokrát první pár měsíců, když je to delší terapie, tak bývá o tom, že je mu hůř a hůř, protože se začíná víc dívat na sebe a ono to bolí. A často je to známka toho, že se dívá dobře, jo? Že se dívá správným směrem. Takže to pozastavení, pojmenování i dotázání se na zpětnou vazbu od druhých. Co vidíš, když mě vidíš? Jaký máš dojem z toho, jak já funguji, jak myslíš, že se cítím, když s tebou mluvím třeba. Takovéhle otázky, které běžně se neříkají, ale vlastně nám můžou dát informace, které za normální okolnosti nemáme. Já často vedu lidi k tomu, aby se ptali sebe sama, jak to, že zrovna tohle se ve mně odehrává. Například se ptám, čemu bys musel v této situaci věřit, o čem bys musel být přesvědčen, aby se cítil tak, jak se cítíš. A hodně lidí najednou zjistí, že vlastně možná věří věcem, nebo si myslí věci, které netušili, že si myslí. A vlastně vědomě si je nikdy nemysleli, ale myslí si je prakticky. Jo, myslí si je, jedou na přesvědčeních, které tam jsou. Takže takovéhle otázky takovéhoto typu, myslím, že můžou být konstruktivní pro odhalení toho, co tam je. Ale ještě dám upozornění k tomu, a to, že nejde o to analyzovat se ve smyslu vymýšlet teorie o tom, co se ve mně děje. To není moc užitečný, to můžeme přenechat jiným. Jde o to dívat se, co ve mně. To je rozdíl. Je rozdíl dívat se, jaká myšlenka mi kdy vyskočí a jaký pocit kde je, a jenom pojmenovat, co tam je. A možná to trochu domyslet, co tam asi je, když se takhle cítím, ale nejde o to teoretizovat nad sebou. A to je rozdíl trošku, který je těžko popsat, ale je dost zásadní. protože teorii o sobě má spousta lidí a často ti lidi, kteří mají nejjasnější teorie o sobě, tak si nejméně rozumí. Jsou nemí v kontaktu se sebou, protože teorie je pro ně důležitější než realita, která je prostě více, která je taková neskrotná obvykle.
1: Teď mám v hlavě asi 15 otázek, ale musím je schovat na příště, protože pro dnešek se rozloučíme, ale slíbili jsme více emotivních pořadů, takže o emocích zase za týden v pořadu Uši k duši. Z toho dnešního se loučí Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.
1: Nashledanou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

Příjemný poslech příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Dnes vás v týdeníku Slyšte lidé pozvu na výlet do Brazílie. Sice jsme tam putovali před necelým půl rokem, ale brazilská scéna je mimořádně bohatá a ke mně se dostává poměrně velké množství zajímavé brazilské hudby. A tak vám moc rád některé z těchto nahrávek z poslední doby představím. Začneme úplně novým albem Maracanos, pod kterým jsou podepsáni brazilský perkusista Ayrto Moreira a klavírista, skladatel a producent Ricardo Bacelar. Jako host pak na albu účinkuje zpěvačka Flora Purim, dlouholetá umělecká a životní partnerka Ayrta Moreiry. Na nahrávce dále spolupracuje smyčcové kvarteto Kalimera Kvartet a autorem aranží je skladatel Liduino Pitombeira. Díky tomu se vedle jazzu a brazilských rytmů objevují i prvky komorní a soudobé vážné hudby. K albu jeho autoři připravili také celovečerní dokument, který zachycuje celý tvůrčí proces. Maracanos tak není jen album, ale širší umělecký ekosystém propojující hudbu a obraz. Poslechneme si skladbu Penu Chau.

To byli tedy brazilský hráč na perkuse Airtu Moreira a pianista a klávesista Ricardo Bacelar, mimo jiné s doprovodem smyčcového Calimera kvartetu z alba Maracanos. Album Coisas de Viver zpěvačky Roberty Campos vyšlo v únoru 2025. Obsahuje 9 autorských skladeb a představuje velmi osobní výpověď. Roberta se v textech otevřeně věnuje vlastním obavám, životním zkušenostem, vztahům, hledání vnitřní rovnováhy i procesu uzdravování starých ran. Hudebně jde o spojení folku a takzvané MPB, tedy brazilské populární hudby, navíc s jemnými vlivy jazzu a blues. Základem zůstává akustická kytara, civilní zpěv a cit pro silné melodie bez zbytečně okázalých aranží. Poslechneme si píseň Gerbera, inspirovanou společným životem s partnerkou Marinou Sozou Campos.

Zpívala nám Roberta Campos, zpěvačka původem z brazilského státu Minas Gerais. Bossa Nova Noites je mezinárodní projekt, který tvoří brazilská zpěvačka Monique Ellen, americký saxofonista Neji a aranžér a hudebník Larry Williams. Bossa Nova Noites staví na propojení brazilských stylů bossanovy, samby a brazilské populární hudby s americkým jazzem, soulem a R&B. Jde tedy o jakýsi hudební most mezi Brazílií a Spojenými státy. My si v podání Bossa Nova Noites poslechneme skladbu Nothing on You, Rainbow Beach Mix, tedy hit Bruna Marse, přetvořený do podoby samba, soulové nebo brazilsko-jazzové nahrávky.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě z Brazílie. Já jsem na začátku pořadu mluvil o tom, že se ke mně dostává řada zajímavých nahrávek z Brazílie. Zdrojů mám několik, jedním mimořádně důležitým je platforma Brazil Calling, z níž mi pravidelně chodí nová brazilská alba a výběry singlů elektronickou formou. Druhým zdrojem jsou pak návštěvy stánků brazilských vydavatelů a společností na každoročním podzimním veletrhu Vomex. Odtud jsem si přivezl i album z roku 2024, které si teď představíme. O pianistovi Ricardu Baselarovi jsme už mluvili v souvislosti s jeho spoluprací s hráčem na perkuse Airtem Moreirou. Album Aracati nahrál společně se slavným brazilským violončelistou Jaquesem Morellenbaumem. Nahrávka je převážně instrumentální a stojí na dialogu mezi Baselarovými klávesami a Morellenbaumovým violončelem. Hudebně se pohybuje na pomezí současného jazzu, brazilské instrumentální hudby a komorně laděných zvukových krajin. Album se jmenuje podle brazilského města, kde oba hudebníci strávili týden, společně komponovali a následně album natočili. Většina skladeb vznikla přímo během tohoto pobytu a je spojena s konkrétními zážitky a místy. Ještě doplním, že violončelista Jaques Morellenbaum je známý spoluprací se slavnými brazilskými umělci Tomem Jobimem nebo Caetanem Velozem a také se Stingem. Budeme poslouchat skladbu Caminhos de Areia.

To tedy byli pianista a klávesista Ricardo Bacalar a violončelista Jacques Morellenbaum z alba Aracati. Brazilský baskytarista a skladatel Moises dos Santos vydal v polovině června 2026 nové album Maria, kterému předcházel single Brazilian Spirit, společná nahrávka s americkým trumpetistou Tém Crockerem. Dalším významným hostem je brazilský klávesista Kiku Continentinu. Vedle těchto protagonistů se na nahrávce podílí větší mezinárodní sestava hudebníků. Výsledkem je spojení brazilského rytmického cítění s americkou a londýnskou jazzovou scénou a také se současným soulem.

Zmínil jsem zdroje, díky nimž získávám největší množství brazilské hudby, ale nejsou to zdroje jediné. Hudbu brazilských umělců vydávají různá hudební vydavatelství, s nimiž jsem v kontaktu. Například album America Zureta brazilského písničkáře Jana Lasera vyšlo u švédského vydavatelství Ažabu. 7 skladeb alba s

Společnost Laser se v textech zabývá tématy neoliberalismu, ekologické krize, ničení životního prostředí a také postavením původních obyvatel amerického kontinentu. Poslechneme si skladbu Azaz pro Paraízu, Křídla do ráje.

Dozněla ukázka z alba America Zureta brazilského písničkáře Jana Lacera. Album Canciones con Drama je prvním společným projektem brazilského hudebníka Artura Gifari a zpěváka a skladatele Pedra Longese. Vychází z koncertního programu, který dvojice uváděla od roku 2023 a představuje hudební dialog mezi Brazílií, Uruguayí, Argentinou a širším prostorem jižní části Latinské Ameriky. Mezi hosty najdeme brazilskou zpěvačku a skladatelku Alessandru Liau, houslistku Miriam Farias, recitátorku Natalii Melusa nebo hudebníka Ernesta Fagundese. Nahrávka záměrně překračuje jazykové i žánrové hranice. Vedle portugalštiny na ní zní španělština, vedle klavíru a mandolíny argentinský buben bombo leguero, syntezátory i komorní nástroje. Výsledkem je intimní, ale zároveň velmi dramatická hudba, která čerpá z lidové tradice, písničkářství i divadelní estetiky. I v tomto případě pro vás mám ukázku skladbu Bela Baila.

To byli Artur G. Faria a Pedro Longes z alba Canciones con Drama. Za mimořádně náročných okolností vzniklo album Lau brazilsko-britského hudebníka Lauro. Po vydání předchozího alba Cabana z roku 2024 se u něj totiž rozvinuly vážné zdravotní problémy s páteří, které vedly k chronickým bolestem, nespavosti a dlouhému období omezené pohyblivosti. Nové album tak vznikalo doslova po krátkých úsecích mezi bolestmi a léčbou. Přesto většinu nástrojů nahrál Lauro sám. Vedle zpěvu hraje na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí i perkuse. Smyčcové aranže doplnil londýnský hudebník Finn Rees. Výsledkem je bohatě vrstvená, ale zároveň intimní nahrávka, která působí jako osobní deník, převedený do hudební podoby. Hudebně Lauro navazuje na brazilské kořeny a inspiruje se bosanovou, hnutím tropikália a brazilskou populární hudbou. Tyto vlivy propojuje s folkem, rockem a jazzem a vytváří velmi současný komorní a osobitý zvuk. Zpívá střídavě portugalsky a anglicky, což odráží jeho mezinárodní zázemí. Z alba, které vyšlo pouhý jeden den před premiérou tohoto pořadu, si poslechneme skladbu Conclusão.

Další brazilský zpěvák, kterého budeme poslouchat, si říká Dorea. Přestože začal zpívat a hrát už jako teenager a více než 10 let vystupoval v barech, nakonec dal přednost civilnímu zaměstnání a pracoval jako dělník. Hudbu však nikdy neopustil a dál skládal vlastní písně. Dnes hraje komorně pojatý folk rock s důrazem na akustickou kytaru, na melodii a text. Dorea navazuje na tradici brazilského písničkářství a brazilské populární hudby, ale volí střídmé aranže, které nechávají vyniknout samotným písním. Profesionálně se hudbě věnuje od roku 2017, kdy založil projekt věnovaný tvorbě legendárního brazilského písničkáře Belchiora. Interpretace jeho písní Doreovi pomohla vrátit se aktivně na hudební scénu a zároveň prohloubila jeho vztah k brazilské autorské tradici. Nové Doreovo album se jmenuje O que mais você quer saber de mim, což znamená, co ještě o mně chceš vědět. Poslechneme si titulní píseň.

Cestujeme hudební Brazílií, jednou z největších a také kulturně nejzajímavějších zemí světa. Brazilský hudebník a skladatel Márcio Gelber pochází ze státu Minas Gerais. Jeho první sólové album Futuras Paisagens obsahuje 8 převážně komorních instrumentálních skladeb, které se zabývají tématy přírody, paměti, lidské zkušenosti a životních proměn. Gelber nahrávku charakterizuje jako úvahu o cyklech života, zrození a znovuzrození a o vztahu člověka k okolnímu světu. Na albu vyniká skladba Amagu, pro kterou připravil Rafael Martini aranžma pro smyčcové kvarteto. Autor skladby Márcio Gelber v ní hraje na akordeon.

Marcio Gelber, který nám teď hrál na akordeon, se podílel i na albu, které si budeme představovat teď na závěr pořadu. Stejně jako on pochází z brazilského státu Minas Gerais také skladatelka, flétnistka a zpěvačka Nara Pinheiro. Ta společně s Gelberem napsala několik skladeb pro své nové album Tempo de Vendaval. Gelber její album produkoval a hraje na něm na akordeon a na sedmistrunou kytaru. Album představuje spojení brazilské populární hudby s jazzem, alternativním rokem a brazilskou tradiční hudbou. Zpěv a flétna na albu vystupují jako dva rovnocenné sólové nástroje. Já vám pustím titulní skladbu Tempo de Vendaval. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měla na starosti Veronika Němečková.

na otázku učitele. Agu kvak cimi? Žák odpovídá, kukuja jak googlgu, tak jak je závazné. Odpovídá, kukuja jak googlgu, kukuja jak googlgu, pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak nebude připuštěn, bude vyřazen, nebude mu nadále umožněno

řádku 1A až 99Z. Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá kvik kvik ňuňu pigiňu, tak jak je závazné. Odpovídá kvik kvik ňuňu pigiňu, kvik kvik ňuňu pigiňu. Pouze takto, ne jinak, jinak ne.

jinak ne. Jinak nebude zaevidován. Nebude akceptován. Bude ignorován ve všech položkách, anulován. Nebude zapracován. Bude dezaktivován, bez náhrady vyškrtnut, bez možnosti odvolání.

pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak bude zpochybněn, bude rozpracován.

bude vyobcován, navždy exkomunikován, navždy zapomenut. Jinak

otázku Boha. Koho jsi bezvýhradně miloval? Jakou krásu si po sobě zanechal na světě? Když hoši, odpovědět není závazné, přesto odpovídám. Quick, quick, ňu, ňu, heil, ho, gu. Quick, quick, ňu, ňu, heil, ho, gu. Pouze takto, ne jinak.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

milé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy. I slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté ve dví.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

Na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

Jestli však jim jednou z dálky zavolá na ně malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky, ta dívka rychle opustí tě. Poletí spolu dál jako ptáci, dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí tvář.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

V 5 hodin ráno vás na Proglase zveme k poslechu varhanní hudby. Nejprve vám nabízíme 3 skladby od světově známých autorů, které na varhany zahraje Peter van Dijk. Uslyšíte tokátu primo od Georga Miffa, tokátu sekundu od Johanna Špeta a sonátu primu, hudební zpodobnění některých biblických příběhů, konkrétně Boj Davida a Koliáše od Johanna Kunaua.

Slyšeli jste tři skladby od světově známých autorů, které na varhany zahrál Petr van Dijk. Následuje fuga A-mol pro varhany od Josefa Ferdinanda Norberta Segra. Skladbu zahraje Aleš Bárta na varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní varhanní hudby. Slyšeli jste fugu ámol pro varhany od Josefa Ferdinanda Norberta Segra. Skladbu zahrál Aleš Barta na varhany.

0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu knihovničky Proglasu. V něm se dnes zaměříme na knihu Moudré z nebe, kterou nám přiblíží její autor Richard Skolek. Ještě než se do knihy pustíme, s Richardem Skolkem jsme zrovna dotočili i jeden díl pořadu Na stole téma, v němž se zaměřujeme na jeho autorské začátky, jeho ostatní tvorbu a také na to, jak v Česku přežívat jako spisovatel. Pokud vás tedy jeho tvorba bude zajímat více, doporučuji si pořad v audio archivu poslechnout. Pane Skolku, kdybyste měl Moudré z nebe v několika větách uvést, jak byste to udělal?
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Moudré z nebe je dětský deníček, který je pro dospělé. Je to částečně fikce, částečně moje skutečné dětství. A já, když jsem to sepsal, tak jsem ale zjistil, že většina mého dětství není pro děti vhodná, takže doporučuji to spíš pro dospělé. Jsou tam, není, jako můžou to určitě číst i děti, ale je tam pár pasáží, které jsou, řekněme, na hraně, ale je to... Je to prostě deníček malého dítěte a je tak i napsaný. Je extrémně nespisovný, jsou tam extrémně dlouhá souvětí, abyste měl ten pocit, že vám to skutečně vypráví to malé dítě a hrozně chce vám všechno říct a nemůže pořád se vymáčknout a odbíhá tam a zase sem. Tak tenhle efekt by ten text měl vyvolávat ve čtenáři.
0: Tak hlavní postavou knihy jste malý vy v letech 1992 až 97. Proč jste se rozhodl vlastně těžit ze svého dětství?
1: Já jsem psal dlouho fejetony, které byly výjimečně z dětství, občas dospívání, občas v dospělosti a uvědomil jsem si, že tady je velká nevytěžená oblast a že by bylo zajímavé to nějak zpracovat asi jinak než v těch fejetonech. A tak já měla zvláštní proces, já jsem asi 2 roky hledal ten správný tón, protože jsem věděl, že tady je hrozně důležitá ta forma, což většinou jde spíš o ten obsah, ale tady jsem věděl, že prostě musí ten čtenář hned mít pocit, že mu to opravdu vypráví to malé dítě, musí prostě toho hrdinu vidět před sebou, jinak to nebude fungovat. Takže jsem 2 roky pořád zkoušel, hledal to a pořád to do sebe nezapadalo, pak jsem to najednou našel, a ten tón byl najednou jasný a pak už to byly asi 2 měsíce a bylo to hotové. Pak už to šlo samo. Jakmile do sebe zapadlo to prvotní, tak pak už to bylo velmi jednoduché.
0: Nyní si pustíme první z několika ukázek z knihy.
2: Když jsem se vrátil ze sportovního tábora, tak byli rodiče zrovna pryč. Tak to domluvili s tetou a sestřicem od sestřenic, že mě jako pohlídají oni. Tak jsem byl trochu zklamaný. Protože se strýcem Bodlibákem je větší zábava než s tetou a se strýcem od sestřenic. A oni ještě navíc ani sestřenice neměli, protože ty byli zase na jiném táboře. I když oni to nemají zařízený jako já. Já sice na tábor jezdit nechci, ale má to i nějaký výhody. Mamka mi tam posílá balíky se sladkostma, co se o ně mám rozdělit. Ale já se o ně většinou nerozdělím. Mám je schovaný

0: přece jenom mamčina ségra a mamka mě strapní vždycky. Ale teta říkala, že hrozně smrdím a pusu mi nedávala. Tak to dopadlo dobře. No a pak mě odvezli k ním domů a než jsem se vykoupal, tak byli oba dva úplně opilí. Sice tvrdili, že nejsou, ale já to poznám. Mám přece strýce Budlibáka, který je opilej skoro pořád. Takže vím, jak to vypadá. Měl jsem z tábora velkou třísku, tak jsem jim to řekl, jestli by jako nešla vytáhnout. Strýc na to chtěl vzít pletací jehlice a pořád s nima šermoval. Tak jsem se bál, protože u něj člověk nikdy neví, jestli to myslí vážně, nebo jestli si dělá srandu. Ale pak teta vytáhla jakousi hroznou věc, který říkala černá mast. A tím to celý natřela. A za půl hodiny byla ta tříska venku. No bylo to jak z nějaký z těch kouzel, co je v televizi vždycky dělá Copperfield. Ten z toho vždycky hrozně nadělá a nikdo z toho nic nemá. Měl by si vzít příklad z tety. Ta má na rozdíl od něj užiteční kouzla. No a strýc pak vzal jednu tu jehlici a otevřel s ní další láhev vína a polil jim celý obývák, což se tetě moc nelíbilo. Tak jsem šel radši spát, protože bylo jasný, že se začnou hádat o tom víně. To já znám.
1: Vítejte zpět u pořadu Knihovnička pro glasu. I vzhledem k ukázce, kterou jsme slyšeli, nakolik kniha obsahuje skutečné zážitky z vašeho dětství?
2: Řekněme 90%. Já v té humoristické tvorbě vždycky kombinuju realitu a fikci, protože jenom realita nikdy nebývá úplně zajímavá. Pokud nemáte úplně neuvěřitelný život, tak sama ta realita nikdy není úplně až tak zajímavá. Je potřeba si něco přemyslet, nějak to dramaturgicky upravit. Ale je tam třeba i jeden fiktivní příbuzný. Nevím, jestli ho máme prozrazovat, a tak ho asi prozraďme. Jmenuje se strýc Budlibák a ten tam původně nebyl, protože ten neexistuje. Původně v té první verzi bez strýce Budlibáka většina čtenářů říkala, že ta kniha je velmi depresivní, že je vtipná, ale zároveň velmi depresivní. A strýc Budlibák tam má dvě funkce. Jednak toho hrdinu, malého mě, vždycky podporuje, protože zbytek rodiny je překvapivě nepřátelský, takže strýc Budlibák je taková velmi pozitivní postava a zároveň ty úplně nejhorší věci, které jsem se svými příbuznými zažil, tak se svedou na něj. Takže ty úplně nejhorší zážitky, co jsem s tím měl, tak abych je nemusel připisovat nějakému konkrétnímu příbuznému, tak on je takový hromosvod, na kterého se to svedlo. A najednou většina čtenářů říkala, že to je obrovská legrace. Ještě pořád občas někdo přijde a řekne, ta rodina je hrozná, ale je to výjimečné teď už.
1: Ukázku z knihy si právě pustíme.
0: Dneska jsem byl na rybách se strýcem Budlibákem. Stěžoval jsem si teda mamce, že je to nefér a že na ryby nechci, protože to je jenom pro blbce. Ale mamka říkala, že na ně chodí i strýc Budlibák a že toho mám přece rád a že budou mít o dvě starosti míň, protože ségra bude mít soustředění se sborem, takže budou s taťkou sami a budou si moct udělat pěknou chvilku. A taky, že když mě strýc Budlibák bude mít na starosti, tak nebude tolik pít, takže bude menší pravděpodobnost, že spadne do vody a utopí se. Jenže to já jsem protestoval ještě víc, protože mamka s taťkou mají hezký chvilky i tehdy, když u toho se ségrou jsme. Zrovna včera jsme jim do schránky hodili pozvánku do restaurace od neznámého dárce a pak jsme tam všichni šli. Myslím si, že se teda dost snažíme, co by ještě nechtěli. No ale na ryby jsem jít musel a dostal jsem galoše a punčocháče, co je nenávidím skoro tolik jako červenou řepu. A pak si mě vyzved strýc Budlibák. Mít sebou strýce Budlibáka teda byla velká výhoda, to se musí nechat, protože je to můj nejlepší příbuznej a vždycky je s ním velká zábava. Teda kromě chytání ryb. To bylo nejspíš moc i na něj. Byl chudák celý zadumaný a zmožený a smutný. Buďže nemohl tolik pít, nebo že si vzpomněl na tetu. To asi spíš, protože oni vždycky chodili spolu. Všichni si o tom vždycky povídají, protože je to prej divný. Mamka říkala, že chlapi chodí na ryby hlavně proto, aby nemuseli být doma. A taťka říkal, že on na ryby chodit nepotřebuje, protože u nás doma je krásně. A pak se s mamkou začali hádat, protože mamka je jak kulovej blesk. Když taťka něco řekne, tak ho to dost často smete. No každopádně strýc Budlibák byl smutnej a když jsem se ho zeptal, jestli si vzpomněl na tetu, tak říkal, že jo. On je věřící a vysvětlí.

0: vysvětloval mi, že to tak zařídil Bůh. On takovým věcem říká moudrý z nebe. Ale mně se to teda moc nezdálo. To on ten Bůh to má nějaký pomotaný. Protože teta prej byla skvělá a jestli si teda někdo nezasloužil, aby umřel, tak to určitě byla ona. A co teď chudák strýc? Novou tetu si najít nechce a je sám a moc pije. No a mimochodem je na tom dobře vidět, jak přiblblý to chytání ryb je, když je z něho smutnej i strýc budlibák.
1: Právě jsme slyšeli ukázku z knihy Moudré z nebe, o které se dnes bavíme s jejím autorem Richardem Skolkem. Nechci prozrazovat moc, takže nebudu říkat, jak to se strýcem Budlibákem dopadne. Během čtení a zjišťování informací o knize jsem si ale neustále pokládal jednu otázku. Jak vlastně vy zpětně své dětství hodnotíte?
2: To je zákeřná otázka. já jsem měl určitě šťastné dětství, ale zároveň mám pocit, nedostával obecně od těch příbuzných ani od té bližší rodiny to, co bych úplně potřeboval. Takže jako nemám v tuto chvíli třeba s rodiči nějak zvlášť blízký vztah a zároveň jim to nemám za zlé. Prostě tak nějak se míjíme a nemám pocit, že by se to někdy mohlo zlepšit. Mám pocit, že jsem se narodil do rodiny, která prostě není se mnou kompatibilní.
1: Každý z nás má nějaké spory, nějaké nedokonalosti v rodině, ale tady právě i tím, že vlastně byly asi předpokládám vybírané spíš ty zajímavé, spíš ty akčnější úryvky z dětství, tak to tak působilo poměrně dost.
2: Ano, ano. To vlastně říkají i lidé občas, že to tam je, ano, že to dítě prostě si úplně nerozumí vlastně v podstatě s nikým z té rodiny. A právě proto je tam strýc Budlibák, který je takový maják pozitivity.
1: Vy jste vlastně, myslím, jednou v nějakém e-mailu z Patreonu ohledně knihy Moudré z nebe říkal, že on je takový ten strýc, kterýho by každý chtěl.
2: Ano, to je taky docela častý komentář, že mě lidé závidí, že jsem měl takového příbuzného. A já si říkám, tak neměl, ale tak přál bych si ho. Ale teď, když jsme na to narazili, já jsem si to teďka úplně neuvědomil, ale když jsme na to narazili, já vlastně mám řadu kratších textů, kde je nějaký starší příbuzný, který mě velmi podporuje. Teď se to zvrhlo tak psychoanalyticky, ale vybavuju si, když jsem měl jednu z prvních povídek, kterou jsem posílal do soutěže Skrytá paměť Moravy, tak tam třeba je taky postava, to je myslím děda, a taky je to postava extrémně pozitivní, která velmi toho hrdinu podporuje. Takže zjevně nějaká takováhle potřeba ve mně je a zjevně se často objevuje v tom díle.
1: My teď tady hodně chodíme kolem horké kaše, co vlastně v té knize Malý Richard zažívá. My tady teď se o tom bavíme nekonkrétně, vlastně řešíme něco potenciálně hrozného z dětství. Co vlastně potká?
2: Já myslím, že ty zážitky jsou velmi tuctové. Prostě je to normální malé dítě. Je to asi poměrně chytré, zvídavé dítě, trošku možná v něčem jiné než ty ostatní, ale zároveň v těch podstatných věcech úplně obyčejné. Prostě zažívá, jezdí na tábory, zažívá různé příhody se svou starší sestrou, která je přesně se chová jako každá starší sestra. I ti rodiče, teď nechci, aby to vyznělo, že to je nějak přehnaně depresivní, jako zajímavě se to zvrhlo ten rozhovor. Je pravda, že nějaká takováhle linka tam je, ale myslím si, že pro většinu čtenářů, zvláště pokud o tom nebudou zbytečně přemýšlet, tak to bude vtipné, zábavné, dynamické a pojede to a myslím si, že toto vůbec nebude výrazné.
1: Plánujete se vlastně někdy k vlastním zážitkům ještě vracet? Ať už ve formě fejetonu, jako u vaší prvotiny, nebo teď ve formě deníčku?
2: V tuto chvíli asi ne, ale uvidíme, co přijde. Já jsem hodně zvažoval, jestli Moudré z nebe nemá mít nějaké pokračování, ale vždycky jsem se rozhodl, že nemá, protože tam je jednoznačně tahákem to dětství. Právě v tom je ta kniha tak silná, v tom, že může rezonovat s každým. Starší lidé tam buď vidí to svoje dětství, anebo tam vidí to, co teď zažívají se svými dětmi. Děti tam vidí to, co teď právě prožívají. Takže kdyby jsme se posunuli dál, kdyby byla nějaká další taková kniha, tak by logicky musela být z dospívání. A nedovedu si úplně představit, že by mohla být ta kouzelná, jako je tady tahle. To má prostě to dětství, má v sobě nějaké kouzlo. Ten jazyk by musel být jiný, ta puberta přece jenom taky nebývá úplně tak zajímavé a strhující období. A myslím si, že by to zbytečně šlo dolů, že je zbytečné v tom pokračovat. Ale určitě časem třeba nějaká další kniha, ne tohoto typu, ale s nějakým jiným přístupem se může objevit.
1: Kniha Moudré z nebe, jak už jsme zmínili, vlastně k poslechu na YouTube. Tam měla ten ohlas výborný. Jak jste vlastně došel k tomu publikovat ji na YouTube?
2: Já jsem se rozhodl ty starší knihy jednak dávat ke stažení zadarmo na své stránky a jednak je načítat jako audioknihy na YouTube. To znamená, pokud někdo má zájem o nějakou starší mou knihu, nemusí běhat po knihkupectvích, po antikvariátech, knihovnách, může rovnou zajít na stránky nebo na YouTube a rovnou začít poslouchat. Zkusil jsem to a mělo to velký ohlas, překvapivě velký ohlas. A teď tam najdete všechny moje knihy s výjimkou té poslední, ta tam zatím není, ale shodou okolností v řádu dní si myslím, že tam přibyde. A najdete tam kromě ní, případně pokud to posloucháte později, tak už i s tou tam najdete všechny. Takže si tam můžete to zkusit. Je tam poezie, tvorba pro děti i nějaké ty humoristické knihy, ale jiné než Moudré z nebe.
1: Tím jsme se dostali ke konci pořadu Knihovnička Proglasu. Od mikrofonu se loučí Petr Kubec a ještě jednou děkuju Richardu Skolkovi za to, že přijal mé pozvání do studia.
2: Děkuju za pozvání.

Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Blíží se 6. hodina a nám nyní zazní myšlenka na den od papeže Františka z roku 2023. Našimi nepřáteli nejsou lidé, ale hřích, smrt a ďábel.

Dobrý den, drazí bratři a sestry. Evangelium vypráví o jednom výjimečném Ježíšově zázraku. Ježíš v noci kráčí po vodách Galilejského jezera vstříc učedníkům, kteří jsou na lodi. Proč to Ježíš udělal? Když ne jako podívanou, tak proč tedy? Aby přišel na pomoc učedníkům? Ne. Snad, aby jim demonstroval svou velikost a moc? To se však neslučuje s jeho prostotou. Proč to tedy udělal? Proč chtěl chodit po vodě? Za chůzí po vodě se skrývá poselství, které máme pochopit. V té době byly totiž velké vodní plochy považovány za sídlo zlých, zhoubných sil, které člověk nemohl ovládnout. Zvláště když se rozpoutala bouře, byly propastné hlubiny symbolem chaosu a připomínaly temnotu podsvětí. Učedníci se v tu chvíli nacházeli uprostřed jezera ve tmě a báli se, že se potopí, že je zlo pohltí. Ježíš, který kráčí po vodě, to znamená nad zlými silami, překračuje tyto síly zla a říká učedníkům: "Zmužte se, to jsem já, nebojte se." Zde je význam tohoto znamení. Síly zla, které nás děsí a které nejsme schopni ovládnout, se s Ježíšem okamžitě umenšují. Když kráčí po vodě, chce nám říci: neboj se, kladu ti tvé nepřátele k nohám. Těmito nepřáteli ale nejsou lidé, nýbrž smrt, hřích, ďábel. To jsou nepřátelé lidí, naši nepřátelé. A Ježíš drtí tyto nepřátele za nás. Kristus dnes každému z nás opakuje: zmužte se, to jsem já, nebojte se. Už nejsi sám v rozbouřených vodách života. Co tedy dělat, když se ocitneme na širokém moři a vydání na pospas proti větru? Vyzývat Ježíše a brát ho k sobě na loď. V nejhorších, nejtemnějších chvílích bouře to učedníci dělají. Učedníci vyzývají Ježíše. Petr jde kousek po vodě směrem k Ježíši, ale pak se lekne, klesá do vody a proto volá: pane, zachraň mě. Tato modlitba je krásná, vyjadřuje jistotu, že Pán nás může zachránit, že přemáhá naše zlo a náš strach. Ptejme se tedy sami sebe. Věřím, že Kristus je silnější než vlny a nepříznivý vítr? A pluji s ním? Přijímám ho? Dělám mu místo na loďce svého života? Kéž nám Maria, Ježíšova matka, Stella Maris, hvězda mořská, pomáhá hledat Ježíšovo světlo při plavbách temnotou.

už 6. hodina raní v neděli 9. srpna 2026. Je Mezinárodní den původního obyvatelstva, den Nagasaki, který připomíná oběti jaderné pumy svržené na toto japonské město právě před 81 lety. Katolický kalendář ukazuje na spolupatronku Evropy německou karmelitku židovského původu svatou Editu Stein. Terezii Benediktu od Kříže, filozofku, mučednici nacismu ze srpna 1942. Je papež Jan Pavel II. Ustanovil den připomínky židovských obětí holokaustu. Před 115 lety se narodil americký astrofyzik William Alfred Fowler, nositel Nobelovy ceny za fyziku za teorii vzniku prvků v raném vesmíru a vnitru hvězd, zemřel v roce 1995. Před 90 roky v Ústí nad Labem slavnostně otevřeli most doktora Edvarda Beneše. Dnes slaví 50. francouzská herečka Audrey Tautou, 55. narozeniny slaví syrská salesiánka s mezinárodní cenou odvážných žen Caroline Tahan Fachal. 59. narozeniny slaví architekt kostela blahoslavené Marie Restituty Brně Lesné a dalších Marek Jan Štěpán. 69 let se dožívá předseda tuzemské konference vyšších představených mužských řeholí arciopat břevnovského kláštera benediktínů pater Prokop Šostřonek. 73 let se dožívá sochař, řezbář a restaurátor Jiří Netík. 83. narozeniny slaví herec František Němec. O rok starší je vrchní zemský rabín, prozaik a dramatik Karol Sidon. A k svátku přejeme všem Romanům. Nyní tedy na Proglasu bude půl hodinka hudby, ve které si ještě řekneme o počasí a poté už zahájíme tento den po duchovní stránce modlitbou ranních chvál, také četbou evangelia a poslouchání duchovního slova. Krásné ráno s Proglasem vám přeje Daniel Blaške.

6 hodin 10 minut. Podívejme se na očekávané počasí. Mělo by být jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území 27. V 1000 metrech na horách bude kolem 24, na Šumavě až 27. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní. Tlak bude slabě mírně klesat, večer bude v setrvalém stavu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

Je 9, je 6 hodin 18 minut z neděle 9. srpen. Co tento den se bude dít? 30. mezinárodní romská pouť se koná v Mariazell. Mši s účastníky bude slavit biskup Franz Scharl, který má v rakouské biskupské konferenci zodpovědnost za pastoraci imigrantů, vícejazyčných komunit a etnických skupin Romů, Sintů a Jenišů. Mší svatou s arcibiskupem Francem Lacknerem v katedrále svatých Ruperta a Virgila vrcholí salzburské univerzitní týdny. Ty patří k nejprestižnějším letním univerzitám v německy mluvícím světě. Den židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné zpřístupní více než 60 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Třeba v Pardubickém kraji dnes budou otevřené synagoga a židovský hřbitov v Hermanově městci a židovské hřbitovy v Pardubicích, Litomyšli a Žamberku. Na závěr festivalu Prague Pride pořádá společenství Logos ekumenickou bohoslužbu v kostele svatého Martina ve Zdi v Praze na Starém městě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl bude hlavním celebrantem mše svaté při Malé mariánské pouti ve Staré Boleslavi v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní pouť se koná v kostele Panny Marie Sněžné v Provodově nedaleko Zlína. Generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek bude slavit poutní mši v kapli svaté Kláry v rehabilitačním areálu v Hrabini. S místními při ní vzdá Bohu díky za 2 desetiletí služby Charity Hrabině. Regionální pouť na Třemšín povede českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád za doprovodu brdských trubačů. Domácí hospic 14 pomocníků zve na pouť ke kapličce u 14 pomocníků v Semilech. Pracovníci hospice chtějí poděkovat za uplynulý rok a vyprošovat požehnání pro své dílo, pro nemocné a pro jejich rodiny i dobrodince a podporovatele. Pouť ke cti svatého Vavřince slaví v Dlouhém mostě, v Bojkovicích, Těrlicku, Leskovci nebo Lubomněři. Na náměstí Svobody v Žatci zahájí Paměť národa výstavu Vysídlení, dosídlení. Válka nekončí posledním výstřelem. Na velkoformátových panelech představí do konce měsíce vybrané osudy pamětníků z Ústeckého kraje. A týdenní škola Komunio začíná v pastoračním středisku v Horní Blatné na Karlovarsku. Zaměří se na četbu vybraných teologických textů.

kolikrát tě oheň zahříval, když on před Pilátem stál. Kolikrát

Hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. Kránu šel Ježíš k něm a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: Vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl: Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl: Pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: Malověrný, proč jsi pochyboval? Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: Jsi opravdu Boží syn.

0: Slavíme dnes 19. neděli v mezidobí. Vycházet budeme ze 3. týdne žaltáře od strany 1029 ve starším vydání, 1029 nebo v novějším 1148. 1148. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu použijeme z neděle od strany 710 ve starším vydání, 710 nebo 801 v novějším. 801. Ještě jednou obě záložky, 1029 a 710 pro starší, pro novější 1148 a 801. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Tomáš.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší, radšiž pospíšiti, srdce naše i smysly duchem svým říditi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, v nerozdílné Trojici i Duchu Svatému. Jako se vzdává vždycky od světa počátku, vzdávejme jimi všichni až na věky věků.
0: Buď také chválen od nás, Bože všemohoucí, že si celý noční čas ráčil nás svou mocí laskavě ochránit

0: i ode všeho zlého, k němuž mohlo dojíti lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať tvé milování můžeme vytrvati do svého skonání. Po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými na věky budem tě chváliti. Hospodine veliký a mocný, aleluja.
0: Hospodin kraluje, oděl se velebností, oděl se Hospodin, opásal se mocí.
1: Dal světu základ, že nezakolísá.
0: Pevný je trůn tvůj od pradávna, jsi od věčnosti.
1: Zdvíhaj řeky, Hospodine, zdvíhaj řeky svůj hlas, zdvíhaj řeky svůj hukot.
0: Mocnější než hukot mnohých vod, mohutnější než mořský příboj, mocný je Hospodin na výsosti.
1: Tvé výroky jsou nejvíc spolehlivé, tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je veliký a mocný. Aleluja.
1: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velebte Pána, všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
1: Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána.
0: Všechny deště a roso, velebte Pána, všechny větry, velebte Pána.
1: Ohni a žáre, velebte Pána, studeno a teplo, velebte Pána.
0: Roso a jíní, velebte Pána, zimo a chlade, velebte Pána.
1: Ledy a sněhy, velebte Pána, noci a dní, velebte Pána.
0: Světlo a temno, velebte Pána, blesky a mraky, velebte Pána.
1: Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velebte Pána, všechno, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chvála a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velebte Pána. Služebníci Páně, velebte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chválme a oslavujme ho na věky.
2: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja.
1: Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech.
1: Chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy.
0: Chvalte ho slunce a měsíci, chvalte ho všechny zářící hvězdy.
1: Chvalte ho nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy.
0: Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal a byly stvořeny.
1: Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine.
0: Hospodinu zdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny.
1: Oheň, krupobytí, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo.
0: Hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, plazí a okřídlené ptactvo.
0: Králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země.
1: jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi.
0: Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.
1: Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu.
0: Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja. Krátké čtení je z Ezechiela ze 37. kapitoly. Tak praví Pán Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide. Vdechnu vám svého ducha a ožijete. Usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal, praví Pán, Hospodin.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kránu uviděli učedníci Ježíši kráčet po moři a strachem začali křičet. On jim však řekl, zmužte se, to jsem já, nebojte se.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Kránu uviděli učedníci Ježíše kráčet po moři a strachem začali křičet. On jim však řekl, zmužte se, to jsem já, nebojte se. Bůh poslal svého svatého ducha, aby se stal oblažujícím světlem pro všechna srdce. Prosme ho naléhavě. Bože, osvěcuj svůj lid.
1: Požehnaný jsi, Bože, naše světlo. Ty jsi nám dal dočkat se nového dne.
0: Dej nám ho celý prožít ke tvé slávě.
1: Vzkříšením svého Syna si dal světu pravé světlo.
0: Skrze svou církev vylej toto světlo na všechny lidi.
1: Ty jsi osvítil učedníky Kristovi svým svatým duchem.
0: Sešli ho i nyní své církvi, aby ti byla věrná.
1: Světlo národů, pamatuj na ty, kdo dosud žijí v temnotách.
0: Otevři jejich duchovní zrak, aby v tobě poznali jediného pravého Boha.
2: Bože, osvěcuj svůj lid.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nám poslal ducha svého Syna a přijal si nás za vlastní, a proto k tobě smíme volat jako k Otci. Upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O 19. neděli v liturgickém mezidobí v hodince četby v jejím prvním čtení opět nahlížíme do knihy proroka Ozeáše. Boží milosrdenství se nestrácí. Tak praví Hospodin. Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho. Z Egypta jsem povolal svého syna. Čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali. Obětovali Bálům, pálili kadidlo modlám. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky. Byl jsem k ním jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Vrátí se do egyptské země. Asir bude jeho králem, protože se nechtěli obrátit. V jeho městech bude řádit meč, vyhubí jeho mluvky a zhltá je kvůli jejich záměrům. Můj lid se chystá mě opustit. Volají ho k výšinám, ale přitom ho nezdvihají. Jak bych tě mohl vydat na pospas, Efraime? Mám se tě zříci, Izraeli? Jak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebojimem? Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh a ne člověk, jsem svatý uprostřed tebe a nevzplanu hněvem. Půjdou za Hospodinem, ozve se lvým hlasem, neboť vydá svůj hřev, a se strachem přijdou synové od západu. Z bázní přilétnou jak ptáče z Egypta, jako holub z asyrské země, usadím je v jejich domech, praví Hospodin.

Krásné ráno na Proglasu, také po 7. hodině vám přeje Daniel Blaške. Je neděle 9. srpen 2026. Mezinárodní den původního obyvatelstva, den Nagasaki, připomíná oběti jaderné pumy svržené na toto japonské město právě před 81 lety. Katolický kalendář ukazuje na spolupatronku Evropy, německou karmelitku židovského původu, svatou Edith Stein. Terezii Benediktu od kříže řeholním jménem, filozofku, mučednici nacismu ze srpna 1942. Papež Jan Pavel II. Ustanovil tento den den připomínky židovských obětí holokaustu. Před 45 lety odešel akademický malíř Adolf Zábranský. Na následky zranění od psů československých pohraničníků zemřel v bratislavské nemocnici před 40 lety mladý klarinetista z NDR, jen 18-letý Hartmut Tautz. Padesátiny dnes slaví francouzská herečka Audrey Tautou. 55. narozeniny slaví syrská salesiánka s mezinárodní cenou odvážných žen Caroline Tahan-Fachach. 59. narozeniny slaví architekt kostela blahoslavené Restituty v Brně Lesné a dalších Marek Jan Štěpán. 69 let se dožívá předseda tuzemské konference vyšších představených mužských řeholí arciopat Břevnovského kláštera benediktínů pater Prokop Šostřonek. 73 let se dožívá sochař, řezbář a restaurátor Jiří Hnetík. 83. narozeniny slaví herec František Němec, o rok starší je vrchní zemský rabín prozaik a dramatik Karol Sidon. Svátek má Roman, jméno vychází z latinského římský Říman. Dnešní teploty okolo 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Mělo by být jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Vítr by měl být slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní a slabě až mírně klesat, by měla klesat tlaková tendence. Večer už bude setrvalý stav. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

0: 15. ročník festivalu Svatovítské varhaní večery vstoupil do druhé poloviny. Po 14 letech příprav a prací byly v největším pražském chrámu v červnu uvedeny do provozu nové varhany. Díky tomu letošní ročník nabízí 10 koncertů na místo obvyklých 5. Z nich 6 už proběhlo. Ondřej Valenta jako varhaník katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha pro Glasu popsal, jak se večerům zatím daří, jaké jsou ohlasy.
1: Reakce jsou naprosto pozitivní. Myslím, že hlavně od varhaníků je to velmi cenné posouzení, když se nám sem sjíždějí varhaníci z různých zemí a skutečně upřímně ten nástroj chválí. U posluchačů se taky setkává s velmi příznivým přijetím. Je to opravdu krásný nástroj. Vyběr repertoáru vzhledem k typu varhán, to je pro varhaníky úplně zásadní. Bez toho se neobejdeme.
0: Na koncertech 11. a 18. srpna zazní i autorské skladby. Ondřeje Valenty jsme se dále ptali, jaké je a jak časté je spojení varhaník, improvizátor a skladatel.
1: Improvizace, to je pro varhaníky úplně běžná věc. To patří k řemeslu a je to jako u jednoho skoro z mála nástrojů v rámci klasické hudby, řekl bych, opravdu nedílná součást. U toho skládání to už není tak obvyklé, ale přece jenom bych řekl, že možná u varhaníku je to častější, jež instrumentalistů není to zas tak běžné. Vlastně máme letos krásnou příležitost slyšet několik premiér, něco mimořádného, nové varhany a úplně nové skladby.
0: Vyložil nám klíčový interpret festivalu katedrální varhaník Ondřej Valenta a představil program večerů na následující týden.
1: Vystoupí varhaník Michal Novenko a společně s trumpetistou Jiřím Houtkem, takže budeme mít takovéto osvědčené a velmi dobře fungující spojení trubky a varhan. Další koncert bude recitál varhaníka Jaroslava Tumy, kde bude právě hrát i svoji vlastní kompozici. Předposlední koncert budu hrát já spolu se sopranistkou Markétou Fasaty. Tam máme připravený mimo jiné jeden krásný cyklus biblických písní od anglického skladatele Charlesa Villiers Stanforda. Ten doplníme ještě biblickými písněmi Antonína Dvořáka a samozřejmě solovou varhanní hudbou. A závěr festivalu 1. září potom bude patřit Konstantinu Reimajerovi, což je varhaník vídeňského Štefansdomu. Ten si připravil úpravy různých orchestrálních skladeb, které z velké části upravil sám, něco má od jiných autorů, takže uslyšíme varhany jako orchestr.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: A tím dnem je i neděle 9. srpen 2026, Mezinárodní den původního obyvatelstva, také den Nagasaki, který připomíná oběti jaderné pumy svržené na toto japonské město právě před 81 lety. Podle katolického kalendáře je památka svaté Edith Stein, Terezie Benedikty od Kříže a také Jan Pavel II. Ustanovil tento den připomínkou židovských obětí holokaustu. Před 35 roky teroristé z maoistické organizace Světlá stezka v Peru zabili dva polské minority

bývá předseda tuzemské konference vyšších představených mužských řeholí, arciopat břevnovského kláštera benediktínů, pater Prokop Šostřonek. 73 let má sochař, řezbář a restaurátor Jiří Netík. 83. narozeniny slaví herec František Němec. A o rok starší je vrchní zemský rabín, prozaik a dramatik Karol Sidon. A k svátku přejeme všem Romanům. Dnes by mělo být jasné počasí, pouze na západě Čech bude k večeru přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty kolem 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 24. Vád by měl slabý proměnlivý vítr, během dne místy mírný jihovýchodní a tlak by měl slabě až mírně klesat, večer už by měl být ustálený. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. My vás za půl hodinky pozveme na duchovní hudbu, kde si pustíme zejména Schubertovu mši číslo 5 As Dur, na kterou pak naváže sonáta G-dur od Josefa Myslivečka. Od 9 hodin se můžete připojit ke mši svaté, kterou budeme o druhé neděli v měsíci vysílat z kostela svatého Augustína v Brně a celebrovat ji bude pater Petr Vrbatský. Karneval je název symfonické předehry Antonína Dvořáka, která zároveň krátce po 12. hodině uvede dnešní hudební siestu. K poslechu dále nabídneme koncert E-moll, který pro housle a orchestr napsal italský skladatel Niccolo Paganini. Ve zbývajícím čase bude znít Brahmsova symfonie F-dur s opusovým číslem 90. Vám krásný čas s Proglasem přeje Daniel Blaške.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Několik příběhů z historie izraelského putování po poušti připomnělo už minulé vydání pořadu Studna slova. Apoštol Pavel je na stránky prvního listu Korinským vybral proto, aby své čtenáře varoval před podobným postupem. Také o modloslužbě bude řeč v dalších minutách, ve kterých znovu nahlédneme na stránky 10. kapitoly prvního listu Korinským. Procházíme je díky archivním nahrávkám se záznamem hlasu kazatele Jiřího Hurty. Na té dnešní se zub času opravdu podepsal. Věříme však, že obsah je aktuální i dnes. Tak tedy dobrý a snad i ničím nerušený poslech.

Posledně jsme se zabývali slovy apoštola Pavla v prvních 6 verších 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde připomíná, že staří Izraelci, kteří vyšli z Egypta, měli účast na boží milosti i na svátostech, které jsou jejími prostředky, a přece jim to nebylo nic platné, protože se boží vůli nepodrobili, zahynuli na poušti a do země zaslíbené nedošli. A Pavel píše dál, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Tak tedy mějme na zřeteli, že to, co čteme o Izraeli, není historický záznam, nýbrž předobraz, který má sloužit nám jako poučení i výstraha. Bible není učebnice historie. Její pisatelé pojem historie ani neznali. Důležitější než to, co se dělo, bylo pro ně to, co si lidé mysleli. Skutečnost, která je zapsána v Písmu svatém, je takového druhu, že ukazuje na něco důležitějšího v budoucnosti. Je to zapsáno, jak říkají kraličtí, u figuře. Starý zákon všemi svými prsty ukazuje na Krista. A proto i vše, co učinil Bůh s lidem staré smlouvy, je předobrazem pro lid smlouvy nové. Jsme tedy napomenuti, abychom netoužili po zlém, jako Izrael na poušti. Tím zlem, po kterém křesťan žijící z milosti může zatoužit, je podle citace především modlářství. O Izraeli čteme, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. V jiném překladu čteme, že vstali, aby dováděli. Ale nejpřesnější je text z 32. kapitoly Exodu ze 6. verše. Nakonec se dali do nevázaných her. Otevřeme-li si tento příběh ve Starém zákoně, poznáme, že se to stalo za Mojžíšovy nepřítomnosti. Mimochodem, to, co se dálo v Korintu, se rovněž dělo za Pavlovy nepřítomnosti. A nešlo vůbec o nějaké neškodné hodování. Šlo o účast na modlářském kultu a orgiastickou slavnost kolem zlatého bíčka. To slovo řeckého textu neoznačuje pouze kultický tanec, ale zahrnuje i projevy orgiastické zvrácené sexuality. Nešlo tedy o nějaké nevinné dětinské hry, nýbrž o pustou pohanskou nevázanost. A proto se také hned v následujícím verši mluví o smilnění, které mělo za následek smrt 23 tisíc Izraelců. Pavlovo varování korintských je na místě, protože právě v Korintu stál největší chrám bohyně lásky Afrodity, jejíž prostitutky a prostituté sloužili především námořníkům. Smrt Izraelců kvůli smilnění se týká izraelského pobytu v Šitímu, kde moábské ženy svedly lid k uctívání Baal Peora, jak čteme v 25. kapitole knihy Numerí. Víme, že žena má na muže velký vliv. Dokáže ho leckdy strhnout k víře právě tak, jako k nevěře.
Zde však jde především o nebezpečí, že i křesťané si se svodem smyslnosti často zahrávají a mohlo by to stát život. Srovnáte-li Pavlův údaj o zabitých Izraelcích se zněním starého zákona, zjistíte, že jich bylo dokonce 24 tisíc. Ten počet 23 tisíc je uveden teprve v další kapitole jako počet povolaných k službě. Vysvětlení je prosté. Když apoštol Pavel psal své listy, neměl po ruce Bibli jako my, aby si příslušné místo nalistoval. Vždycky citoval z paměti, buď podle hebrejského nebo podle řeckého textu. Údaj, který máme před sebou, je vzácným místem, kde došlo k přehození čísel. Toto místo je i dokladem nesmyslnosti verbální, tedy slovní inspirace. Pavlova znalost písem je pro nás přesto zahambující, protože apoštol Božím slovem důsledně žil a nesl jeho zvěst věrně celým tehdejším světem. Jak ubozí jsme ve své znalosti, a tedy i v křesťanském životě, my, kteří žijeme v pohodlí a máme Bibli kdykoliv po ruce. Pavel varuje dál před pokoušením Pána. V 78. žalmu čteme o Izraelcích, že srdcem pokoušeli Boha, když vyžadovali stravu podle své chuti. Když vyšli z Egypta, jejich pokrm byl prostý a chudý. Zastesklo se jim po egyptských hrncích masa. Propadli proto malomyslnosti a mluvili proti Bohu i proti Mojžíšovi. Šlo tedy o nevěru a neposlušnost, která vždycky svádí Boží lid z cesty věrného následování. Víme ze starého zákona, že ti, kdo takto pokoušeli Boha, byli zahubeni hady. A Pavel svou připomínkou varuje, že podobně se stane tomu, komu nestačí to, co mu z milosti bylo dáno. Vlastní žádosti ve spojení s nedůvěrou k Bohu se pak samozřejmě projevují i reptáním. Reptání bylo přímo typickým projevem Izraele na cestě pouští. Objevuje se poprvé hned po výjití z Egypta, jak čteme ve 14. kapitole Exodu, v 15. i v 16. A když pak začala reptat celá pospolitost, zahynulo celkem 14 700 lidí, než se podařilo Áronovi ránu zastavit, jak čteme v 17. kapitole knihy Numeri. Pavel ovšem uvádí, že tuto ránu nespůsobil sám Hospodin, nýbrž z houbce, jakožto vykonavatel soudu a Boží posel. S něčím podobným jsme se setkali i ve druhé knize Samuelově, když David dal svévolně sečíst lid a anděl šířil zkázu mezi lidem. Možná, že nad tím označením z houbce se dnes leckdo pousměje, jenomže tak lacino se věc odbýt nedá. Tím z houbcem je ve skutečnosti sama morová nákaza svévolných životních způsobů. Copak nevidíme, jak právě tyto způsoby šíří i dnes svou jedovatou atmosféru do celé společnosti? Slyšíme, jak se volá ustrašeně o ohrožení lidstva jadernými zbraněmi. Ale copak nechápeme svůj omyl? Kdybychom všichni žili v souladu s vůlí Boží, ani hory těchto zbraní by žádné nebezpečí neznamenaly, protože by nebylo nikoho, kdo by je ke zhoubě použil. Smrtelným nebezpečím je ve skutečnosti jed, který se denně dostává do lidí propagováním
svévolného a na Bohu nezávislého způsobu života, který rozbíjí vztahy, utvrzuje sobectví a působí, že člověk se člověku stává vlkem. Tento zhoubce zasahuje samozřejmě i do života církve, která tu má klíčovou úlohu, protože stojí na přelomu věků. Toto zhoubné nebezpečí se tedy týká i nás, u nichž se setkali konce věků. Tak by se totiž dala přeložit rovněž poslední slova. V těchto slovech je obsaženo vědomí, že současnost je oním přelomem, ve kterém se setkává konec věku starého s počátkem věku nového. Ale to znamená, že tam, kde je přítomen Kristus a s ním i jeho církev, se objevuje nejen světlo jeho spásy, ale současně i temné stíny konce celé dosavadní epochy, které vystupují tím ostřeji, čím je světlo jeho pravdy a lásky intenzivnější. Kdybychom Pavlovo napomenutí vyjádřili slovy Janovými, znělo by tedy takto. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkám-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Kéž toto slovo platí o každém z nás.

Napomenutí před tím, aby nebyl člověk člověku vlkem, zařadil do závěru své úvahy kazatel Jiří Hurta. Přidal i slova z listu apoštola Jana plná světla s nabídkou očištění od hříchu. Východisko tedy existuje. Skrývá se v Boží nabídce odpuštění a nového začátku, kterou Bůh směřuje ke každému člověku. Zastavit se u ní aspoň na chvíli. I to je možné kdykoliv, třeba právě teď. Díky, že jste nás poslouchali. Archivní nahrávky v pořadu Studna slova vybíráme v české redakci Rádia 7 a uděláme to i za týden. Hezkou neděli a naslyšenou.

Krásný čas s Proglasem pro vás bude, doufejme, platit i po 8. hodině. To vám přeje Daniel Blaške a nabízí vám už k poslechu mši číslo 5 a zdur France Schuberta. Uslyšíme ji v podání sboru Bachova festivalu Oregon se solisty soprán Donna Brown, alt Monika Group, tenor James Taylor a bas Michael Fole. Doprovází orchestr Bachova festivalu Oregon pod vedením Helmuta Rillinga.

Proglasu jsme vyslechli mši číslo 5 Azdur France Schuberta v podání sboru Bachova festivalu Oregon se solisty Donna Brown, Monica Group, James Taylor, Michal Fole za doprovodu orchestru Bachova festivalu Oregon pod vedením Helmuta Rillinga. Nyní je pro nás připravena sonáta 2 pro varhany G-dur Josefa Myslivečka a zahraje nám ji Jiřina Dvořáková-Marešová.

0: proglasona má právě skončila sonáta pro varhany G-dur Josefa Myslivečka. Hrála nám na varhany Jiřina Dvořáková Marešová.
1: Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 16:45 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

Ano, dnes vyslechneme ještě jako hudební siestu Karneval, tedy to je symfonická předehra Antonína Dvořáka, která uvede hudební siestu. Dále nás také čeká koncert e-moll, který pro housle a orchestr napsal Niccolo Paganini, a ve zbývajícím čase zazní Brahmsova symfonie F-dur s opusovým číslem 90. A na co se můžete končit, na co se můžete těšit večer ve 9:45, kde bude koncert vážné a duchovní hudby. Dnes nabídne rozsáhlý soubor duchovních motet s názvem Opus Musicum, které zkomponoval Jakobus Handel Gallus. Později zazní Schubertova mše číslo 6 S-dur a v závěru koncertu si poslechneme Brahmsovo klavírní trio H-dur s opusovým číslem 8. Nyní už se ale blíží 9. hodina, kdy vás pozveme ke mši svaté do kostela svatého Augustína v Brně. Tu bude sloužit pater Petr Vrbatský. A připravit si můžeme písně 523, ty jsi pane v každém chrámě, 523, 724, zde nebeská je mana, 723, a 816, zdrávas hvězdo spanilá, 816. Ještě jednou zopakuji všechny tři písně, nebo jejich čísla, tedy 523, ty jsi pane v každém chrámě, 724, zde nebeská je mana, a 816, zdrávas hvězdo spanilá. Mši svatou z kostela svatého Augustína bude sloužit otec Petr Vrbatský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, k nedělnímu slavení Eucharistie. Vítám také posluchače Rádia Proglas. Dnešní Boží slovo nás zve k setkání s Pánem tváří v tvář, ale zároveň nás upozorňuje, že toto setkání není vůbec jednoduché, neboť je plné překvapení. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a slavit tajemství Eucharistie, litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nám poslal ducha svého syna a přijal si nás za vlastní, a proto k tobě smíme volat jako k otci. Upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z první knihy královské. Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řekl mu, vyjdi ven a postav se nahoře před Hospodinem. Hospodin přecházel, prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.

0: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Mluvím pravdu, vždyť jsem Kristův, nelžu. A totéž mi dosvědcuje i svědomí osvícené Duchem Svatým. Velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený na věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny ji zmítaly, protože vanul vítr proti ním. K ránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl: pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl: pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však silný vítr a dostal strach, začal tonout a vykřikl: pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: malověrný, proč jsi pochyboval? Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: jsi opravdu Boží syn. Slyšeli jsme slovo Boží. Možná jste si už, sestry a bratři, někdy povšimli, že při bohoslužbě slova každou neděli se dá celkem snadno nalézt jakási myšlenková anebo tematická souvislost mezi prvním, tedy starozákonním čtením a evangeliem. A není to náhoda. Liturgie skutečně chce poukazovat na návaznost Božího slova ve starém zákoně a jeho naplnění v evangelii. Dneska ovšem jakoby ti, kteří vybírali texty na tento záměr, zapomněli. Nejprve slyšíme o Eliáši, který očekává příchod Hospodinu. A zcela v duchu starozákonní zkušenosti se tedy připravuje na ohromující a majestátnou podobu tohoto Božího zjevení. Takže čeká vichr, čeká bouři, plameny, zemětřesení a namísto toho Bůh přichází skoro nepovšimnut, jako jemný vánek. A teď evangelium a v něm naopak bouře, za které přichází Ježíš tím nejbombastičtějším myslitelným způsobem, totiž po vodě. A my se ptáme, jak tyto dva úryvky spolu souvisí. Proč si ve svém vyznění zjevně odporují? Znamená to, že se máme ocitnout v rozpoložení člověka, který neví, co si má myslet? Chce nás Bůh hlavně zaskočit, když k nám přichází? A nemu to dělá dobře, když nevíme, na čem jsme? Ani to by svým způsobem nebyl úplně špatný výsledek. Neboť velmi často jsme, my lidé, vůči Božímu hlasu naprosto nevnímaví, a tím jediným důvodem je naše sebejistota. Sebejistota člověka, který je přesvědčen o tom, že už Bohu rozumí, že už o něm všechno podstatné ví, že už nic nového vědět nepotřebuje. Pokud by takovouto jistotou dnešní Boží slovo otřáslo, pak díky za ně. Jenže jako by to nestačilo, ani o sebejistotě dnešní Boží slovo nemluví. Petr přece v evangeliu jde po vodě bezpečně právě tak dlouho, dokud si je jistý. Jakmile ovšem ztratí jistotu, začne tonout. Takže zase nevíme. A jestli jsme si přiznali, že nevíme, je to dobře. Je to dobře, protože právě teď jsme pochopili dnešní poselství Božího slova. A to poselství zní: jistota víry nutně předpokládá prožití a přijetí nejistoty lidské. Nejistoty člověka tváří v tvář
Božímu jednání. A nebo ještě jinými slovy řečeno, kdo z nás ještě nikdy při svém hledání Božího hlasu nepocítil ve své mysli a ve svém životě jakýsi zmatený vír, ten se ze všeho nejspíš na tuto cestu hledání ještě ani nevydal. Dříve anebo později totiž každý v tom svém hledání musí projít i dnešní Petrovou zkušenost. Zkušeností člověka, kterému se jakoby začínají hroutit dosavadní jistoty, když si uvědomí, jak jsou lidsky nedokonalé a prázdné. Ale pak je tu ještě jedno ale. Hned zatím je totiž druhá zkušenost dnešního Božího slova. Že člověk potkal Boha, že už začíná slyšet Boží hlas, že se setkává se skutečným a nejen domnělým mesiášem, okamžitě poznáme podle toho, že všechen vír a bouře najednou utichají. Boží slovo totiž přináší pokoj do srdce. Ježíšova ruka nás vysvobozuje z propastí a hlubin našeho rozbouřeného žití. Skutečné setkání s pravým Bohem znamená vysvobození ze všeho, v čem člověk tone. Tyto dvě zkušenosti si dnes můžeme uchovat v srdci jako výsledek a užitek našeho naslouchání.

0: vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spás se stoupil s nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován. Za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Sestry a bratři, Pán nás povolal k účasti na svém životě. Jsme jeho děti, které on miluje. Proto s velkou důvěrou k němu volejme.
1: Dobrý Bože, prosíme za církev, aby byla světu znamením Tvé lásky a milosrdenství.
0: Prosíme Tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za svět, aby poznal, jak v něm působíš.
0: Prosíme Tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za ty, kdo jsou na cestách a musí čelit nesnázím a nebezpečím života.
0: Prosíme Tě, vyslyš nás.
1: Prosíme o milosrdenství k našim zemřelým.
0: Prosíme Tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl této mše svaté za živou a zemřelou rodinu Bednaříkovu a Vajglovu. Bože, Ty za své otcovské péče nikoho nevylučuješ. Dej, ať Tvá ochranná pomoc je naší jistotou na cestě do nebeského království, kde žiješ a vládneš na věky věků.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, tyto dary, které tvá církev klade na oltář. Ty s námi je dala, ty je také svou mocí proměníš, aby ve spojení s Kristovou obětí přinášeli světu spásu skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tom poznáváme tvou velikou slávu, že se tvá božská moc ukázala skrze lidskou bezmocnost. Vždyť tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, se vydal na pospas smrti a nás smrti vydané ze smrti zachránil. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

0: Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. Dokonejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Augustinem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spás. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku.
1: Amen.
0: Děvčata, kluci, pojďte se přidat k modlitbě Božích dětí, k modlitbě Páně. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království, moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hřích, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: S tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině beránkovi. Pane,

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen.

Modleme se. Přijetím svátostného pokrmu dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti. Dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu a otevře světlu Tvé pravdy. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Posaďte se. Slavíme 19. neděli v liturgické mezidobí. Zítra je svátek svatého Vavřince, v úterý památka svaté Kláry, v pátek svatého Maximiliána Marie Kolbeho a v sobotu je slavnost na nebevzetí Panny Marie. Příští neděle bude 20. v liturgické mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu. Při sbírce na opravu oken fary minulou neděli se vybralo 36 156 korun. Za vaše dary děkujeme. Děkujeme také všem, kteří pomohli při vyklízení místnosti a přípravě na stavbu. Samotná oprava začne tento týden už zítra. V sobotu 15. srpna o slavnosti na nebevzetí Panny Marie jsou všichni věřící, zejména z Brna, zváni na pouť k paládiu města Brna, tedy k obrazu Panny Marie Svatotomské, do baziliky na Starém Brně. Poutní mše svatá tam začne v 18 hodin. A ještě připomínám prosbu o dary do dobročinného farního jarmarku, který se koná tradičně na konci srpna při poutní slavnosti našeho kostela. Letos ve prospěch domova svatého Vincence z Paula. Podrobnosti naleznete na vývěskách v kostele. Věc je možno přinášet zatím do zákristie a vkládat do označených boxů kdykoliv před anebo po mši svaté. Vyprosme si požehnání. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Na Proglasu právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustína v Brně a kterou sloužil pater Petr Vrbatský. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu víra.cz a v příštím týdnu můžete očekávat bohoslužbu slova v 18 hodin v pondělí 10. srpna s jáhnem Janem Špilarem. V úterý 11. srpna v 18 hodin mši svatou z kostela svatého Augustína v Brně. Čtvrteční mši svatou v 6 hodin večer z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Mši svatou v pátek 14. srpna v 18 hodin z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Poté ranní mši v sobotu 15. srpna v 7 hodin z kostela svatého Augustína a příští neděli, tedy 16. srpna, bude mše svatá v 9 hodin z celostátního setkání mládeže v Ostravě. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A jako obvykle po mši svaté budeme hrát varhanní hudbu. Čeká nás na prvním místě Preludium a Fuga C-dur Johanna Sebastiana Bacha, které nám bude hrát Marie-Claire Ellen. Dále uslyšíme fugu pro varhany B-dur od Georga Friedricha Händla, od něj rovněž fugu pro varhany C-moll a obojí nám zahraje Jaroslav Tůma. Na závěr pak to bude opět od Georga Friedricha Telemana fantazie pro varhany A-dur v podání Petra Rajnohy.

To nám dozněla fantazie pro varhany a dur Georga Friedricha Händla v podání Petra Rajnohy. Nyní vyslechneme preludium C-dur Simona Zechtera v podání Klause Sonnleitnera.

Vyslechli jsme preludium C-dur Simona Zechtera, a to v podání Klause Zonneitnera. Nyní uslyšíme tokátu prímu Georga Miffy, kterou nám zahraje Kateřina Málková.

dozněla nám tokáta prima Georga Miffy, kterou nám zahrála Kateřina Málková. A poslední varhanní skladbou před 10:30 bude lipský chorál Johana Sebastiana Bacha Přijtiš spasiteli pohanů. Hraje nám neznámý řeholník z francouzského kláštera Haute-Combe.

Dozněl nám lipský chorál Nun komm der Heiden Heiland, tedy přítiž spasiteli pohanů od Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám řeholník z kláštera od Komb. Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Na vlnách Proglasu vás zdraví Jana Beránková. Je před námi, milí posluchači, 11. zastavení s docentem Karlem Sládkem nad dalším z témat spirituální teologie, kterou jinak přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Závěr našeho cyklu věnujeme křesťanským životním stavům, laikům, řeholníkům a kněžím. Dnes tedy řeholníkům.
1: Jeden z mých oblíbených autorů, Pavel Jevdovky, mu říkal, že mnišství srdce je spiritualitou pro každého křesťana. A proto i křesťanský laik nějakým způsobem je často inspirován nějakou řeholní spiritualitou, která je mu blízká a kterou žije v těch svých životních podmínkách, ve svém životním povolání a poslání, ve své i rodině. A proto, když se zabýváme řeholní spiritualitou, je tam ta podstata, tam je to řeholní zasvěcení, ten základ potom je v té profese určitého slibu a je to určité charisma, určitý projev, ve kterém ten řeholník, který žije určitou spiritualitu řádu, že je určitý aspekt Ježíšova pozemského života a tím se vlastně účastní na té univerzální spáse v Kristu, tak tento řeholník svědčí o té radikalitě následování, o tom povolání. A když bychom tedy v těch krátkých minutách se zmínili o řeholním stavu, tak on vlastně tento životní stav, ve kterém ten člověk se nějakým způsobem zasvěcuje Bohu, zříká se manželství pro Boží království, v určitém stylu života, skládá sliby a žije určité charisma, určitého společenství.

0: jestli platí, pojďme mít tuhle zkušenost s božím zjevením. A zjistili, že to funguje, když to řeknu velmi zjednodušeně. Když bychom si četli příběh Antonína Poustevníka, tak zde máme příběh obyčejného muže, který přijde do kostela, slyší zde evangelium a začíná podle něho žít. Prodá svůj majetek, zabezpečí sestru a rozhodne se, že odejde na poušť, aby se zde modlil. Možná se domníval, že tím, že se vzdá těch vnějších pokušení, která přicházejí ze světa, že tím si něco ulehčí, ale rozpoznal pravý opak. Když odešel do ticha samoty, tak ho čekal ten nejtvrdší boj. A to je ten boj duchovní. To je ten boj také sám se sebou, s vlastním hříchem, s pokušením. A on po vzoru Krista, který také odešel na poušť, trojí pokušení zvládá, odolává, zvítězí nad ním a záhy se stává duchovním rádcem mnohých mnichů, kteří ho následují a žijí jako poustevníci v té egyptské poušti a chodí k němu na radu, aby jim pomohl nějakým způsobem rozlišit myšlenky a naučil je se modlit, aby jim pomohl, jakým způsobem rozpoznávat přítomnost Boha v jejich životě a aby jim pomohl svědčit a následovat Krista.
1: Když si jen vezmeme to množství klášterů, které zůstalo do dnešní doby, tak musel být v počátcích církve mnišský život hodně rozšířený.
0: V té tradici východní i západní mnišství máme a je to určitá radikalita, která vychází z evangelia. Takovou tu alfou a omegou života křesťanského společenství je onen, řekněme, ideál popsaný ve skutcích apoštolů. Žili pospolu, modlili se, lámali chléb, sloužili, zvěstovali a přicházeli noví lidé, kteří se chtěli nechat pokřtít. A stejným způsobem se snažili žít tito řeholníci. Řekli si, pojďme to žít stejně, jak je to popsáno ve skutcích apoštolů a budou se dít ty zázraky. A zjistili, že opravdu ty zázraky obrácení, uzdravení, usmíření, nového života, že se dějí. A že se dějí neustále. A že Bůh k tomuto životnímu stavu povolává člověka, aby svědčil právě o tom zasvěcení se Bohu, o tom, že ten člověk, který je svobodný pro Boha a následuje Krista tím, že je i poslušný Bohu, skrze třeba poslušnosti představenému, usiluje o tu čistotu srdce skrze radikálního zřeknutí se života v manželství a je svobodný vůči jakékoliv formě zotročení, například majetkem, tím, že volí radikální chudobu.
1: Půjdeme do historie k těm nejstarším, k Bazileovi, k Benediktovi. Myslím, že už všichni trošku známe tyto postavy křesťanského mnišství. Ale proč jsou pořád tak inspirativní? Proč o nich musíme hovořit?
0: Tak oni vlastně ve své době žili to křesťanství autenticky. A to je i pro nás důležité. A když si vezmeme, zmínil jsem už Antonína Poustevníka, tady vznikl určitý styl mnišství, řekněme, v samotě před Bohem, v modlitbě. Pak zde vzniká další styl mnišství, pakomia, tedy styl mnichů, kteří žijí společně, kteří vlastně vytvářejí takové malé skupinky uvnitř města, toho kláštera, který byl soběstačný. A aby ten klášter mohl být soběstačný, tak ti mniši se museli jasným způsobem rozhrnout určitý řád, jak žít a také vedle té modlitby pracovat konkrétně, manuálně, jakým způsobem zabezpečit ten běžný chod celého toho společenství. No a mnoho dalších významných osobností v dějinách se inspiruje u těchto mnichů pouště a tento ideál přináší jak na východ, tak na západ křesťanství. Přes Kasiána se nám dostává to mnišství na západ, následně i velká postava Benedikta, který je rovněž inspirován tím mnišstvím, jež má své kořeny v Egyptě, tak přináší sem tohoto ducha těch počátků a nově ho žije v nové konkrétní životní situaci křesťanských dějin. A stejně tak Bazil přináší určitý styl, se kterým se seznamuje právě u egyptských mnichů, přináší ho do území svého bydliště a začíná zakládat komunity křesťanů, kteří žijí podle určitého ideálu.

0: Tady se u toho zastavím. Co bylo společné pro Bazilovo mnižství? Tak je to především důraz na boží lásku. Bazil říkal, v každém člověku je zase to semínko milovat. Ale ono je někde daleko vevnitř. A pokud člověku nevytvoříme prostředí, aby se tohleto semínko začalo rozvíjet, tak to je to semínko, které vychází vlastně z toho, že člověk byl stvořen k božímu obrazu a ono to je někde zastíněno tím hříchem. A i to prostředí nám nemusí umožňovat, aby ta schopnost milovat se mohla realizovat, tak Bazil říká, pojďme vytvořit v těch řeholních komunitách prostředí, aby tohle semínko mohlo vzrůst. A on říká, pojďme to prostředí vytvořit, aby to semínko schopnosti milovat se mohlo realizovat. A tak také v těch jeho komunitách byli často lidi hledající, lidi třeba často na půl cesty, třeba kteří odešli z domu, kteří byli propuštěni z vězení, kteří nevěděli, co se svým životem. Zmínili jsme, že to životní poslání je také hledání povolání a smyslu. A on říká, no a tady je ten smysl, schopnost milovat. K tomu je potřeba samozřejmě určité askeze, duchovního boje, boje s tím vlastním egem, který se nějakým způsobem vyhraňuje proti tomu společnému životu. A Bazil říkal, no kde jinde se naučíme milovat, než v tom společném životě. Pojďme spolu žít a pojďme se učit milovat.
1: Platilo by to i pro dnešek.
0: Platí to stále. V každém člověku v dnešní době je nějakým způsobem tohle ta schopnost, toto semínko milovat. A mnohdy žijeme v takových atmosférách hříchu nebo strukturách hříchu, že ten člověk je v tom jako v osidlech a nedokáže se z nich vymanit. Často jim sám se na tom hříchu spolu podílí a teď se z toho stane takový bludný kruh. A ten Bazil říkal, pojďme vytvořit jiné prostředí, evangelijní atmosféru, blízkost božího slova, působení vzkříšeného Krista mezi námi a ten člověk se obrátí, bude mu odpuštěno. A vlastně to je vzor pro každé křesťanské společenství, pro každou farnost.
1: Základ.
0: Základ, přesně tak. A to je o tom svědčí to mnižství. A vedle té askeze, vedle toho boje dával velký důraz na to, abychom se učili modlit bez ustání, jak říkali. Co to znamená v každé životní situaci, v každém okamžiku, i když pracujeme, i když ráno vstáváme, aby náš život byl úplně prosáknut modlitbou. Protože tam se stáváme tím novým člověkem, když se modlíme a když milujeme. No a proto vlastně ti mniši si stanovili, aby v každém tom okamžiku dne měli nějaký vztah k modlitbě. I v noci, i v nočním třeba bdění. A takhle, když máme ty řeholní komunity dnes a vidíme, že se tam neustále modlí a že dodržují určitý řád, určité hodinky, ve kterých se modlí, tak si říkáme, no a my bychom taky měli.
2: Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. Nad tématy spirituální teologie se v něm setkáváme s docentem Karlem Sládkem z Pražské katolické teologické fakulty. Dnes probíráme křesťanský životní stav řeholní. Inspirujeme se mnižstvím.
0: Ještě zmíním jeden aspekt, o tom jsem také už hovořil, a to je ten rozměr poslušnosti. To je taky velmi důležitý třeba i v Benediktově řeholi. Co bylo zajímavé, že když o tom začíná mluvit, tak se nejprve obrátí k roli představeného. A on říká, být představený je charisma a on si musí dát velmi dobrý pozor na to, jak toto své poslání vykonává, protože on z něho bude souzen na posledním soudu. To není legrace. Jestliže je někdo představený, jestliže má tuto zodpovědnost, tak on musí být tím milosrdným otcem, on musí být tím, který zpřítomňuje Krista, on musí být tím, který se snaží druhého milovat, pochopit a chtít pro něho dobro. Tedy musí umět zpřítomňovat nějakým způsobem to boží otcovství, toho Boha Otce. A na druhou stranu ten syn, který k němu přistupuje duchovní, tak ten se mu nějakým způsobem sdílí s ním, ten mu nějakým způsobem svěřuje i třeba ty nejtajnější myšlenky, které má, které potřebuje rozlišit, i třeba i ten hřích a pokušení. A často pro něho uzdravení znamená, že z takové té jakoby vnitřní svévole se naučí, co to znamená být poslušný tomu představenému v té symbolice poslušnosti Krista Bohu Otci. On v tom vlastně nalezá, co to znamená být synem. On v tom nalezá, a možná až po čase, co to znamená v poslušnosti být svobodný. Co to znamená v poslušnosti být svobodným Božím dítětem.
2: To, o čem hovoříme, je ve skutečnosti velmi náročné. Být v poslušnosti svobodný. V poslušnosti být svobodným Božím dítětem. To je těžké.
0: Tomuhle se musíme učit. To není vůbec jednoduché. Protože když je opravdu ten představený, a to může být třeba opat, to může být ale zase na rovinu farnosti, to může být farář, to může být jakýkoliv zodpovědný za danou komunitu, který je nějakým způsobem ustanoven. A pokud to vykonává opravdu charismaticky, tak je velmi důležité učit se mít vztah vlastně k tomu představenému analogický, jaký se učíme mít vztah k Bohu Otci. Co to znamená prožívat Boží synoství v té poslušnosti a nalézat v ní svobodu Božího dítěte. A když je to celé prožíváno právě v tom charismatu působení Ducha Svatého, vidíte tady to trojiční působení v té poslušnosti, jo? Je tam Bůh Otec, je tam to Boží synovství a je tam ten Duch Svatý, tak v něm najednou nalezne člověk svobodu, v něm najednou nalezne člověk své povolání a poslání a najednou v této evangelijní radě poslušnosti zjišťuje, co to znamená žít šťastný život v Kristu, když mu ten duchovní Otec pomohl vzdát se té nějaké své vole, která ho zotročovala a nalezl tu pravou svobodu.
1: Je to o tom, že třeba od Benedikta přes všechny ty řády, když půjdeme dál až do současnosti, tak půjdeme s tímto základem. Jestli toto nepochopíme, nepochopíme základ žádné další kongregace, řehole, která dál vznikala, tady byl základ, že toho všeho.
0: A to, co je velmi důležité u Bazila, u Benedikta, že oni tu řeholi postavili na písmu. Vlastně, když často říkáme řehole, to je něco, co si musí člověk odříkat, to je takové velmi povrchní pojetí. Vlastně všechny ty řeholní pravidla jsou popsány jako komentář písma Evangelia, ve kterém se osvětluje, jak ho konkrétně žít v konkrétních podmínkách. Třeba dané spirituality. A když si čteme Bazilovi rady a čteme jeho řeholi, tak tam vidíme, že on vždycky, když se má vyjádřit k něčemu podstatnému, k nějaké otázce, která v tom společenství vyvstala, vždycky nějakým způsobem hledá odpověď v písmu. Vždycky je tam citát z písma, který on komentuje a říká, tady je něco, co je podstatné pro ten náš život, a když budeme tímto způsobem poslušní k písmu, tak dokážeme vyřešit každý ten problém, který vychází velmi často z našeho hříchu.
2: Regulemi pravidly života se řídí každé mnišské řeholní společenství i novější kongregace. Je to ale náročné podřídit svou vůli představenému a najít v tom osobní svobodu.
0: Je to pro nás náročné. Tohle bylo velmi, řekněme, popisováno jako to úhlavní negativum, které se může ve společenství projevit, a to je reptání. Má to Bazil i Benedikt. Reptání znamená, že někdo právě tu snahu po harmonizaci, snahu po jednotě, snahu po nalezení určitého ideálu křesťanského života, někdo nějakým způsobem rozleptává, někdo tam reptá. Je to člověk, který třeba nemusí být vůbec nějakým způsobem třeba zralý, má něco v sobě zraněného, nedokáže se vyrovnat třeba s autoritou, nedokáže nic a něco v něm pořád reptá. A problém je, že on tohle reptání přenáší i na ostatní. V horším případě vyhledne si stejně nerozhodnutého člověka, aby udělal z něho ještě víc nerozhodnutého, místo toho, aby mu pomohl se rozhodnout. A takhle se vytváří různé skupinky, takhle ty skupinky proti sobě reptají. A to už bylo na začátku křesťanství. Jo, ty říkáš, že jsi s Pavlem, ty říkáš, že jsi s Petrem a tak dále. Ne. ten důraz by měl být kladen na jednotu. Ale s tímhle naším vnitřním reptáním, jako to mluví mniši, s tím musíme teda opravdu tvrdě bojovat. Každý z nás. To není vůbec jednoduché.
2: Ptám se dále spirituálního teologa docenta Karla Sládka na vztah současného člověka k řeholi. Mohou být pravidla života těch, kteří žijí v odloučenosti od světa, přínosem zase nám, kteří jsme do starostí všedního dne plně ponořeni? Co nám může řehole nabídnout?
0: Pavel Jevdokimov, který byl křesťanským laikem, teologem, tak se velmi inspiroval u mnichů. A on říkal právě ty evangelijní rady. Pojďme se na ně podívat. Vždyť ta poslušnost, čistota a chudoba je strašně důležitá pro nás. Pojďme se zamyslet nad tím, co to znamená, jak v té rodině, v tom manželství, ve výchově dětí, jakou rovinu tam má právě ona poslušnost, která by měla mít taky ten odraz otec a syn, boží otcovství, boží synovství, poslušnost a svoboda božích dětí. Jo, a tohle to vlastně každý křesťan, otec, matka, dětí by měli promýšlet. Co to znamená pro ty děti zpřítomňovat nějaký aspekt boží trojice? Stejně jako to mají řeholníci vůči svému představenému. Co to znamená mít nějakým způsobem vyrovnaný vztah k majetku? Samozřejmě řeholníci se vzdávají majetku, mají ho společný po vzoru prvotní církve. Ale to neznamená, že křesťané, laici, žijící v manželství, se nemohou takto zřeknout logicky majetku. Potřebují nějaký majetek, aby zabezpečili své děti, aby jim dali nějakou budoucnost, mít nějaké sociální zabezpečení, umožnili jim cestovat, poznávat, studovat. K tomu potřebujeme nějaké solidní sociální zabezpečení. A vedle toho ale je velmi důležitý ten rozměr neulpět na tom. Jo? Aby se z nás nestali workoholici, kteří honí ten zisk. A to je ta věc, která je velmi důležitá, abychom právě tento vztah k majetku vnímali v té rovině potřebné, ale hlavně ale také relativní. Být přiměřeně po vzoru Zachéas také solidární. Vědět, čeho se můžu zřít nějakého nadbytku, když vidím, že někdo je v nouzi a že někdo potřebuje. A to je právě ta chudoba, která je pro nás velmi důležitá.
2: Také my laikové se v životě můžeme inspirovat sliby řeholníků, slibem poslušnosti, chudoby a čistoty.
0: Pak je se také ta otázka čistoty. Ona, ta čistota srdce, samozřejmě ji vnímáme často na té rovině určité, řekněme, fantazie, erotické a podobně, ale je tady velmi důležité, abychom i v tom životě manželství se vraceli k tomu manželskému slibu a věděli, že jsme jednou řekli konkrétní partnerce tahle a žádná jiná. To znamená tedy naučit se, co to znamená mít k ostatním ženám vyrovnaný vztah. Protože ta jediná, se kterou sdílíme svoji intimitu, svoji tělesnou intimitu, tak s tou jsme stáli před oltářem. A hledáme, co to znamená mít teďka z pozice muže k těm ostatním ženám hezký, láskyplný vztah na té rovině čistoty srdce. A tomu se učíme. A stejně tak ten řeholník, který se zcela zříkává manželského života, tak se také učí, co to znamená žít to bratrství a sesterství v té rovině čistoty srdce. Jo? A protože velmi často na ten rozměr zapomínáme, říkáme si, to je pro ty řeholníky, no tak potom v tom často lítáme, kolikrát se nám manželství potom bortí, kolikrát je to, protože jsme tu fantazii neohlídali a tu intimitu jsme najednou sdíleli někde jinde, mimo rodinu, někdy i třeba s hříchem. A teďka jde o to nějakým způsobem to vrátit zpátky. A ono to je někdy těžký. Jo, známe to z mnoha příkladů ze života. Proto ten rozměr čistoty srdce je také pro každého křesťana.
2: Další řeholní rada.
0: Takže vidíte, jakým způsobem ten řeholní život je inspirativní pro každý životní stav, samozřejmě i pro kněze v rámci třeba toho života kněžství, poslušnosti svému biskupovi ze vztahu k chudobě. To je taky velké téma, třeba teďka s těmi restitucemi, jakým způsobem, ale to vůbec nechci otevírat. Já bych byl rád, aby se to už vyřešilo a už se o tom nemluvilo. Ale přesto asi ten kněz, který žije a svým způsobem má také určitou tu svobodu, i v tom, řekněme, smyslu materiálním, protože nemusí zabezpečit rodinu, nemusí, řekněme, mít určitou rezervu, nemusí přemýšlet, jak zabezpečit děti a vyřešit dědictví a věci, se kterými se jako křesťané konfrontujeme, tak ale si by si měl uvědomit, že ten vztah k chudobě je taky důležitý. Jo? Aby měl kněz nejdražší auto ve farnosti, asi úplně není to nejlepší. Ale to neznamená, že nemůže mít nové auto. Jo?
1: Ale to už bude v té další kapitole. Přesně, my jsme tak zůstali u těch řeholníků a vy sám jste třeba na závěr úplně jenom se tak zeptám, poznal někoho, kdo byl takovým krásným příkladem v současnosti řeholníka?
0: No tak to jsou zástupy, samozřejmě i tady na naší fakultě máme řeholníky, řeholnice, jsou to vlastně kolegové, takže tam je taky krásně vidět, jak se dá radostně prožívat tato spiritualita. Jistě to byl Tomáš Pidlík, jezuita, který mě velmi ovlivnil. Já mám vždycky z toho radost, když člověk, který žije také někdy v té jako námaze života, když někam přijde do nějakého kláštera a má možnost si tam stíšit a modlit se a teď vidí, že ten křesťanský život je opravdu radost u těch řeholníků, no tak potom ví, že i ta radost může nějakým způsobem vstupovat do toho života křesťanského laika a může ji tímto způsobem také šířit, když ji takto načerpal.
2: O životním povolání řeholníků jako křesťanském životním stavu hovořil docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V příštím závěrečném pořadu našich setkávání nad tématy spirituální teologie se budeme věnovat kněžskému povolání. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: A už je tady po 11. hodině, nastal čas, abychom vás přivítali v Proglasu. Dneska, jako v té soutěži Proglaso, jo? Ono se to vždycky těžko skloňuje, když to potom mateme s tím, no, jak se jmenuješ rádio. No a dneska vás teda vítají Daniel.
1: A Tomča, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Už mi za váma bylo smutno, tak jsem ráda, že jsme tu dnes s Danem opět spolu.
0: No a teďka nějakou dobu ti smutno nebude, protože co nás čeká dopředu, pořád tady bude tam rád, pořád bude to Proglaso mít. Na rozdíl ode mě, který si dám teďka dva týdny dovolenou. Teďka více služeb a teďka naopak si odpočinu. Ale jsme tu od toho, abychom probírali Proglaso a ne svoje pracovní záležitosti, tak pojďme rovnou na to. Dnes máme pro vás připravené zase prázdninový kvíz, tak si zhrníme, jaké jsou ty jednotlivé disciplíny. Ta první je Pan X, kde budeme hádat biblickou osobnost podle té reportáže, kterou si můžeme vyslechnout.
1: Pak to budou dvě možnosti soutěže ano, ne, takže můžete se na ně dovolat dvakrát, tam budete během 5 sekund hádat vždycky, nebo bleskově odpovídat na to, co my budeme říkat, jestli ano nebo ne, jestli je to pravda nebo ne.
0: Pak je tu část textu dnešního evangelia a to je v korektoru a tam byste měli najít dvě chyby.
1: Dále budou opět dvě možnosti AZ kvízu, kde budeme přiřazovat ke dvojicím písmenek správný pojem.
0: Pak jsou tu skrývačky, kde se jména apoštolů budou skrývat někde na pomezí několika slov.
1: Dále vám budeme říkat indicie a vy za nimi budete hledat osobu, na kterou ukazují.
0: Cizí slova v Biblii, těch se nebojte, určitě budete znát, tak budete mít také 4 možnosti.
1: Pak je to oblíbený hudby znalec, kdy vám pustíme písničku, která bude vyprávět o jedné biblické události, no a vy budete hádat, jaké.
0: Polámaná klávesnice na vás bude klást ten nárok vyslovit 10 různých jmen, ve kterých bude chybět jedno písmenko. A které se nám na té klávesnici polámalo, to vám sdělíme až na místě.
1: Tak a potom vševěd. Nejvíc podobný běžné soutěži během celého školního roku, kde budete mít 2 otázky a budete odpovídat podle možností, které vám dáme.
0: Takže teď si ještě připomeňme SMS otázku, kterou můžete zodpovídat po celou dobu živého soutěžení a ptáme se dnes, co je nadhojné bohatství, tak jak se to říká ve 22. kapitole knihy Přísloví.
1: A vy nám můžete psát SMSky se správnými odpověďmi na číslo 775-132-132 nebo mailem živě@proglas.cz.
0: A teď už si přehraďme to naše soutěžení písničkou. Bude od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Chválím tě, země má.
2: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Tak v tuto chvíli už odblokováváme telefony, tak pokud jste se mezi tím snažili volat, tak se moc omlouvám, měl jsem je celou dobu zablokované, ale můžete to vyzkoušet právě teď, když zavoláte na telefonní číslo 739 850 345. Tak teď už tady je linka dostupná a já zvedám první telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Tady je Eliáš Lomeček.
0: Ano, Eliáši, zdravím tě.
2: Ahoj.
0: Pověz nám ještě svůj věk, ať to máme kompletní, to představení.
1: 5 let,
0: tak skvěle. Jakou disciplínu by sis vybral? Slyšel jsi tu jen přehled? Vybral jsi už něco, nebo to chceš zopakovat?
1: To podobný nedělní liturgie.
0: Něco podobného nedělní liturgie. Tak pojďme na vševěda. No a já se tě zeptám, jakou barvu měl Ježíšův šat po proměnění? A bylo to za A rudě červenou, za B světle modrou, anebo, jak říkáš, zářivě bílou. Ano, je to tak, správně.
2: Ty jsi šikovný a pojďme si ještě vybrat další otázku. Tak, já už se taky dívám, co bych ti tam tak ne těžkého dala. Tak třeba, který z apoštolů chtěl kráčet s Ježíšem po vodě? Byl to Jan?
1: Petr.
2: Výborně, ani nepotřebuješ nápovědu.
0: Výborně.
2: Eli, že já se vůbec divím.
0: Tak skvěle, tak výhra je tvoje. Co s ní uděláme? Pošleme, uložíme.
1: Uložíme.
0: Dobře, tak my rádi ukládáme. Chceš někoho pozdravovat a pak předávat telefon?
1: Všichni to poslouchají. Sebíka, Pavla Hrajna, Aničku Marlenku Housečkovou, vás a maminku a tátu do Afriky.
0: Dobře, tak jo.
1: To všechno.
0: Dobře.
2: My tě taky zdravíme, měj se krásně. Ahoj.
1: A můžu předávat?
2: Předej, jasný.
3: Dobrý den, tady je Magdaléna Lovečková a je mi 11 let.
0: Tak Magdaléno, tě zdravíme. Kde ty si vezmeš svou disciplínu?
3: Máte zlomenou klávesnici?
0: Máme. Tak ty už víš, jaké zadání, tak já jen řeknu, že tím vylomeným písmenkem je písmenko P. Tak vyjmenuj alespoň 10 biblických postav, počítám. Něco, kde není písmeno P.
3: Ne, dobře, takže Sára, Abraham, Kain, Abel, Noé, Eliáš, Marie, Marta, Lazar, Ježíš.
0: A už to je 10. Výborně. Tak jo. Říkal jsem si, že bych tě napálil, kdybys řekla třeba, abych to tak řekl správně, že? Kdyby řekla třeba Matouš, a já bych řekl, špatně, tam je P, protože je to apoštol, ale ty se vyhnula všem apoštolům, takže výborně. Dobře, výhru uložíme nebo pošleme?
3: Tady ty body se dávají na finále.
0: Tady právě je to mimo bodování, takže... Aha. O finále už vlastně nějakým způsobem rozhodnuto, akorát ještě jsem to nespočítal, nicméně teďka jde jenom o výhry. Jo?
3: Dobře, tak prosím poslat.
0: Dobře, tak pošleme. Možná připomenu pro všechny, že v tom školním roce, mimo prázdniny, když je ta normální soutěž, tak máme bodované všechny ty otázky. A čím těžší si člověk vybere, tak tím těžší je ji zodpovědět a tím pádem třeba těžší získat výhru. Ale když už získá člověk výhru, nebo i když ji nezíská, ale aspoň jednu jako správně zodpoví, tak to bodové ocenění se započítává. Všechny se sčítají a na konci školního roku to potom rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále. Takže když to všechno sečteme, ještě tam potom nějaké výběrové kolo, kde se zužuje z těch nejúspěšnějších a to je tedy semifinále a nakonec pozveme nějakých 5 soutěžících do finále. Tak to jenom ještě pro ty, kteří třeba to chtějí slyšet, kteří to ještě si s tom potřebují udělat pořádek. Co ty, Magdi? Co neděle? Jaká bude dneska?
3: No, nevím.
0: Nevíš.
2: Nemáš žádný plán, Magdalenko?
0: Žádné plány nemáš zatím. Dobře.
3: Zatím ne.
2: To je taky hezký, to by taky chtělo.
0: Tak jo.
2: Tak jo.
0: Výborně, tak jo. Jestli chceš, můžeš tě také někoho pozdravit a rozloučíme se s tebou.
3: Tak všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa, tátu, maminku, Pavla, Aničku, Sebíka a...
0: Dobře. Tak jo, měj se krásně. Ahoj, naslyšenou.
2: Ahoj, Magdalenko.
3: Ahoj.
0: Tak už jsme rozstřelili to naše telefonní odpovídání, takže je čas zase pro další. Můžete volat na číslo 739 850 345. Komu se to povedlo teď se k nám dovolat? To je Lili. Zdravíme tě. Ano, zdravíme tě, Lili Lovečková. Kolik pak máš let? Kolik pak máš let?
3: 4.
0: 4, výborně. Tak jo. Tak chceš nějakou lehkou otázku?
3: Jo.
0: Dobře. Tak já se tě zeptám... Kdo řekl při proměnění páně, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tak buď to řekl Eliáš. Nebo hlas z oblaku, který je zastínil. A nebo pana Marie. Ano, za B, správně, tedy hlas z oblaku, tedy nebeský otec.
2: Ty jsi tak šikovná, Lili. Řekni mi, jak se máš.
0: Dobře.
2: Dobře. A co děláš teď v létě? Chodíš někam plavat třeba?
3: Koukáme.
2: A hraješ si venku s hračkama? Nebo zase pasete? A pasete ještě ty kozy?
3: Jo, máma.
2: No to je super, to si pamatuju. To ti musí spousta dětí z města závidět.
0: To určitě.
2: A koho by si chtěla pozdravovat?
3: Pavla, maminku, tátu, dědu, maminku a ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj. A my ti taky pošlem něco,
0: pošleme
2: jo?
0: Pošleme něco, jo? Dobře.
2: Tak jo, ahoj. Pavla.
0: Tak, výborně, to byla jedna z našich nejmladších soutěžících.
2: Z náma radost, jak se rozvykládává.
0: Dej to čím dál lépe. No a můžeme si připomenout mezi tím SMS otázku, tedy co je nadhojné bohatství podle 22. kapitoly knihy Přísloví.
2: A odpovídat můžete SMS-kami 775-132-132 anebo nám napsat mailem živězavináč.proglas.cz.
0: Já zvedám další telefon. Haló, kdo se k nám dovolal? Tady Tamara a Dan.
4: Dobrý den, tady Aneška Lovečková, je mi 12 let.
0: Aneško, také tě zdravím. Ahoj. Kterou disciplínu jsi vyvolila ty?
4: Máte skrývačky?
0: Máme. Pojďme na ně. Napovím, že tam jsou jména apoštolů, všichni mají něco společného, ale to už bych možná napověděl moc, a tak řekněme rovnou první větu. V motoru to klepe trochu hlučněji než dřív. V motoru to klepe trochu hlučněji než dřív.
4: Petr?
0: Ano, je tam Petr.
2: Druhá věta. Děravý kajak ubral na rychlosti. deravý kajak ubral na rychlosti?
4: Jakub.
2: Výborně.
0: Výborně. Pečlivě oloupej ananasovou kůru. Pečlivě oloupej ananasovou kůru.
4: Jan.
0: Je tam Jan.
2: A poslední. Ostuhlý beton dře junáckou holí. Ostuhlý beton dře junáckou holí. Ostuhlý beton dře junáckou holí. To je potřeba napsat.
4: Ondřej?
2: Jasně,
0: ano,
2: Ondřej.
0: Tam Ondřej.
2: Bez Vaneško. A s tvou výhrou děláme co? Pošleme nebo uložíme?
4: Prosím, uložit.
0: Výborně, ještě se tě zeptám, co ten Petr, Jakub, Jan a Ondřej měli společného? V apoštolech, které mezi apoštolama.
4: Byli to rybáři?
0: Přesně tak, tihle byli rybáři. Skvěle. Takže víme, co s výhrou, víme, co s apoštoly. Co ty, máš nějaký plán na neděli?
4: No, budeme rozhodně pás kozy, protože jinak to s náma sousedí nevydrží, protože jinak velice hlasitě mečí.
0: To by se dožadovali, že? No.
4: Půjdeme do kostela, budeme pést buchtu, budeme jíst oběd, nevím, co máme k obědu. Ještě budeme dělat všechno, co si bude maminka přát, aby jsme v neděli dělali.
0: Dobře.
2: Aneško, my ti taky musíme něco říct. My jsme totiž s Danem si dneska tady na nástěnku v rádiu vyvěsili váš obrázek, který jste nám přivezli ještě na loňské setkání. A jak jste tam, myslím, že Benedikt to maloval.
0: To byl ten kostelíček.
2: Ten kostelíček
0: ten maloval
2: a pak
0: Benedikt,
2: to druhý
0: a pak celou rodinu.
2: Taky maloval to celou rodinu, možná od táty až po Jošu. Tak visíte tady na chodbě.
0: Tak, to je pravda. Takže moc děkujeme za krásný obrázek také. No a přejeme krásnou neděli. Chceš ji taky někomu popřát?
4: Ano. Vám, dědovi, Pavlovi a Sebíkovi, Petrovi a Aničce, Marlence Houšličkový, Mašlíku, všichni, kdo poslouchají, mamince, tátovi, Věrce a Václavovi, babičce i druhý babičce, obou dědů, Petělu a to je asi všechno, pokud jsem říkala táto.
0: Tak jo, tak se mi
2: hezký. Stej si stříhnem s Danem. Ahoj.
0: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Tak, všímám si, že když řeknu, když chceme někoho pozdravovat, to je akuzativ, tedy čtvrtý pád, tak se to lidem říká líp, než když řeknu, komu chceme něco popřát, tak to je, že dativ, tedy třetí pád, a to se skloňuje hůř. To nevadí, zvlášť, když je to dlouhý seznam lidí.
2: Děti se s tím poperou.
0: Jo, poperou, musíme si to taky procvičovat, ty různé pády. Možná, že řeknu, s kým se příště chceme pozdravit.
2: No. Nemutej mu hlavičky.
0: Ne, dobře. Tak máme-li někoho, kde by chtěl ještě zavolat, tak můžete to zkusit na naší lince.
2: 739 850 345 a už někdo volá.
0: Je to tak, jo. Tak halo, tady je Tamara a Dan pro Glas.
2: Maruška.
0: Zdravíme tě, ahoj. Tak chceš nějakou otázku nebo nějakou disciplínu?
5: Otázku.
0: Takže jo, tak se podíváme. No, co bychom se tak zeptali. Prosím tě, co chtěl na hoře proměnění postavit apoštol Petr? Tak za A chatu, za B tři stany, nebo za C kostel?
5: Stany.
0: No správně, ano, tři stany, výborně.
2: Tak Maruško, já se ještě zeptám, jo? Poslouchej, proč v dnešním evangeliu začal Petr tonout? Proč se začal topit? Buď proto, že měl špatné boty, nebo proto, že nedodržoval Ježíšovi bezpečnostní pokyny, anebo proto, že spatřil vítr a začal se bát?
5: Vítr.
2: Bál se, přesně tak.
0: Ano,
5: super. Bám.
2: Tak co uděláme s výhrou?
5: Maličko poslat.
2: Poslat.
0: Dobře. Tak jo, co ty, Maruško, máš dneska naplánováno na prázdninové odpoledne?
5: Dneska pojedem do bazénu.
0: Do bazénu, no výborně. V tomhle vedru ani bych nic jiného možná nečekal, protože budou až co? 33 jsem to ráno hlásil. No,
2: přichází.
0: Takže zase jsou to vražedná vedra, která lze přestát jen pod vodou.
2: Tak Maruško, hlavně opatrně.
0: Ale nemohu hluboko.
2: Chceš pozdravovat někoho?
5: Mamku, tatku a moji sestru.
2: Budu mít radost. My tě taky pozdravujeme. Měj se hezky. Ahoj. Jo?
0: Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak
2: nám to jde dneska.
0: Nám to jde krásně, šikovné. Mariška měla úspěšnou neděli dnes, soutěžní. Tak komu budeme přát ten úspěch dále? Kdo se odváží zavolat? Máme určitě ještě před půl nějaký ten čas.
2: Telefonní linka 739 850 345 čeká právě na vás.
0: My jsme tu pro vás připravili celou řadu krásných disciplín. Zatím jsme hodně čerpali vševěda, ale jsou tu ještě jiné. Tak já zvedám telefon. Halo, halo, tady Dan a Tamara. Kdo tam?
1: Tady je Bernadeta Lovečková.
0: Bernadetko, taky tě zdravím. Ahoj. A řekni ještě svůj věk.
1: 5 let.
0: 5 let, skvěle. Tak co ty bys chtěla? Chtěla bys nějakou otázku anebo nějaký třeba AZ quiz nebo indicie nebo ano nebo ne a korektura?
1: Ano, ne.
0: Tak zkusíme ano, ne. Dobře, tak dávej dobrý pozor. Faraonova zatvrzelost přivedla na Egypt 10 ran. Ano nebo ne?
1: Ano.
0: Výborně.
2: Pán Ježíš viděl Natanaela sedět pod hrušní. Ano nebo ne?
1: Ne.
2: Výborně.
0: Výborně, byl to fíkovník. Fík. Tak. Eva pojedla zakázané ovoce jako první. Ano nebo ne?
1: Ano.
2: Král David postavil Šalamounův chrám. Ano nebo ne?
1: Ne.
2: Super, postavil Šalamoun.
0: A poslední, slepec Bartimájos měl otce Timája. Ano nebo ne? Slepec Bartimájos měl otce.
1: Ne.
0: Ale jo, měl.
2: No v každém případě se spletla jenom jednou, což je povolené, takže gratulujeme.
0: Gratulujeme. On ten slepec Bartimájos se jmenuje Bartimájos a Bar je aramejský syn a Timájos je Timájos, takže on to byl syn Timájův, syn Timájos, tak.
2: Dobře, tak Bernadetko, co bychom se zeptali tebe? Ty jsi ještě taky nezjistila, co dneska ta maminka vaří. Netušíš? Halo, jsi tam.
1: Můžu se podívat?
2: Tak vyšleme někoho jiného, to nemusíš. Vy se určitě ještě dovolá.
0: Ale myslím, že řekla jsi nám už, co chceš s výhrou, jestli uložit nebo poslat.
1: Maso.
2: Maso, výborně, to je odpověď první.
0: Dobře.
2: A ty ta druhá, Bernadetko, pošleme nebo uložíme tvou výhru?
1: Pošleme.
2: Zapisuju.
0: Výborně.
2: Výborný.
0: Tak jo, Bernadetko, tak měj se krásně a chceš někoho pozdravit?
1: Ano. Maminku, Pavla, Madlenku Loutvičkovou.
0: Hmm.
1: Jedu. Tátu do Afriky.
2: To jsem se chtěla zeptat, jestli je doma nebo je opět v Africe. Tak jo. Bernadetko, my tě... My tě...
1: Taška.
2: Tak ještě si na někoho zapomněla, výborně, pápa. My tě taky moc zdravíme, ahoj.
0: Tak jo. A myslím, že už se blížíme k té 11:30, tak si dáme malou písničku od Petra Zkoumala. Pod. A můžete mezi tím odpovídat na naši SMS otázku, co je nadhojné bohatství podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Číslo do SMS brány je 775 132 132.

mání, Leno, chod, co vám však nikdo neprodá, je jedno zvíře pod. Já, kdyby svět byl bez podů, co bych měl za život, jen ráno sejdu ze schodu, už za mnou běží pod. I co se týče postele, já spávám v ní on pod,

A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

jimž od věku pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

0: Tak stále jsme ještě v soutěži Proglaso, s vámi je Tamara a Dan a máme možnost přijímat telefonáty. Je-li někdo natolik odvážný, že nám zavolá, abychom se ho ptali nebo mu zadávali různé úkoly. Naše číslo je 739 850 345.
1: A ještě stále platí také soutěžní SMS otázka, která dnes zní, co je nad hojné bohatství podle 22. kapitoly přísloví, a tam nám zase můžete psát na číslo 775 132 132 nebo mailem na adresu živě@proglas.cz.
0: Linka je pro vás otevřená, neobsazená, takže neváhejte a volejte. No a máme tu pořád ještě jednak pana X, reportáž ano nebo ne.
1: Korektora.
0: AZ quiz.
1: Indicie.
0: Cizí slova v Biblii.
1: A hudby znalce.
0: No a taky vše věda. To jsou takové ty otázky všetečné. Pokud by to tedy zatím nikdo nevolal, tak já bych možná otevřel tu linku i pro ty, kteří jsou starší 18 let a chtěli si třeba vyzkoušet.

0: kterou disciplínu?
1: Máte to vše věda?
0: Máme vše věda, určitě. Tak dávej dobrý pozor. Jaký zákon porušil v dnešním evangeliu Ježíš? Za A. Nikdo nesměl vystupovat nahoru o samotě. Za B. Kráčel po hladině jezera nedovolenou rychlostí. Za C. Porušil Archimedův zákon, tedy že by hustější těleso mělo v kapalině klesat ke dnu. A nebo za D. Chodil po jezeře, aniž by se předtím osprchoval. Tak jaký zákon dnes pán Ježíš porušil v evangeliu? Ještě to radši jednou zopakuji. Mm-hmm. Za A. Nikdo nesměl vstupovat na horu o samotě, tedy nějaký lidský zákon. Za B. Kráčel po hladině jezera nedovolenou rychlostí, tedy nějaký dopravní zákon. Nebo porušil Archimedův zákon, čili nějaký přírodní zákon. A nebo za D. Chodil po jezeře, aniž by se předtím osprchoval, tedy nějaký hygienický zákon.
1: Tak. Ještě jednou, prosím.
0: Dobře, tak jaký zákon porušil v dnešním evangeliu pán Ježíš? Za A. Nikdo nesměl vystupovat nahoru o samotě. Za B. Kráčel po hladině jezera nedovolenou rychlostí. Nebo za C. Porušil Archimedův zákon. Ten jistě známe, tedy že hustější těleso by nemělo v kapalině klesat ke dnu. A nebo
1: no
0: za
1: D. Tak ten Archimedův.
0: Ano.
2: Tak nenechala se zmást, tak, výborně.
0: Je to náročná otázka, je to taková trošku žertovná, protože když je pán Ježíš Boží syn, tak Bůh, který ty zákony dal, je samozřejmě může také porušovat.
2: Ale kdo by hledal Archimedův zákon za správnou odpovědí, že jo? To bylo super, Editko, tak já ti musím na odlehčení dát něco jednoduššího. Tak, kdo řekl větu, co jsem napsal? Napsal jsem. Byl to Pilát? Nebo apoštol Pavel po dopsání listu Římanům? Nebo pán Ježíš, když psal prstem do písku, anebo Kajfáš. Což jsem napsal?
1: Pilát,
2: napsal jsem, přesně. Borně. Tak. Co uděláme s výhrou, Editko?
1: Uložit, prosím.
2: Ukládám.
0: Tak jo. Mě by jenom zajímalo, je ti 13 let, jsi říkala, tak měli už jste ve fyzice tady ten Archimedův zákon vůbec?
1: Jo, měli.
0: Měli, jo, dobře. Tak já bych se ani neodvažoval, ale říct, jestli bych ho sám dokázal vyslovit, ale ty bys ho dokázala? Jak to
1: no.
0: Já si
1: říkám, že když se těleso ponoří do kapaliny, tak je jako nadlehčováno stejnou silou.
2: Přesně tak.
0: Jo, jo, něco takového. Tu, kterou vytlačí přes tu kádinku, ano, že? Tak tou silou, jo? Kolik váží ta voda, co přeteče, tak tolik váží to těleso tak. A to je nějak ono takhle. Ono se to nějak tak jako hezky říká, já si vždycky jenom pamatuju, že to začíná slovy těleso ponořené ne do kapaliny. A to je všechno, tam končím. Já zhruba vím, co to znamená, ale...
2: I těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná...
0: Síle tělesem vytlačené, ne?
1: Takhle, jo, že se to dostane?
0: Tak, takže tam se prohodí ty slova a no, tak jo, tak jsme to dali. Ale o tom ten náš kvíz není, jo, to je úplně mimo.
2: Jsme tak jenom trošku zabrouzdali a potrápili sami sebe, víš?
0: No jo.
2: Editko, koho bys chtěla pozdravovat?
1: Já bych chtěla pozdravit babičku a dědu do Prostějova, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasa.
0: Dobře.
2: Děkujeme jo, moc. Děkujeme. A měj krásnou neděli. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak probírat fyziku by mě vůbec nenapadlo.
0: Myslím si, že si teďka Editka oddechla, že už to má za sebou, protože když se
2: a někdo, nějaký matematik a fyzik teď říká, no teda to
0: no,
2: je vrchol.
0: To je úroveň,
2: ty dávali
0: taky.
2: Pozor. No, je to tak.
0: Dobře.

0: Tak já zvedám další telefonát. Halo, halo, kdo je dneska s námi?
1: Dobrý den, tady Miriam Kastiar a je mi 8 let.
0: Tak, Miriamko, ahoj. Zdravím tě, neboj, žádné otázky z fyziky ani z chemie nebudou, ale máme jiné disciplíny. Tak co by jsi vybrala?
1: Vševěda.
0: Dobře, tak vševěda. Já se hnedka podívám, co tak by se hodilo. Tak já bych se tě zeptal, v jakém přírodním úkazu se Eliášovi v dnešním prvním čtení zjevil Hospodin. Byl nějaký přírodní úkaz a v něm se zjevil Hospodin. Jaký to byl úkaz? Za A ve vánku, za B v zemětřesení nebo za C v ohni. V čem se Eliášovi Hospodin zjevil? Za A ve vánku, za B v zemětřesení, za C v ohni.
1: Ve vánku?
0: Ano, byl to jemný vánek, osvěžující, žádné velké efekty.
2: Miriamko, a věděla bys odpovědět na otázku, kde se odehrává příběh dnešního evangelia? Dám ti možnosti, buď nahoře, na poušti, anebo na jezeře. A teď se ukáže, jestli jsi poslouchala Editku. Kde se odehrává příběh z dnešního evangelia? Nahoře, na poušti, na jezeře.
1: Na jezeře.
2: Výborně, je to na jezeře. Už jsme zazu toho Archimedova zákona s tou vodou. Přesně tak.
0: Ale tentokrát nejde o zákon. Tak výborně.
2: Co uděláme s výhrou?
1: Ležíme.
2: Ukládáme.
0: Tak jo. Myslím si, že jsem vlastně ještě od vás nedostal ten e-mail, který jsem prosil posledně, nebo už jste posílali. Jednalo se totiž...
1: My cestujeme, takže jsme ještě neposlali.
0: Jo, dobře, dobře. Tak
1: kdyby... Ale jak se vrátíme, tak pošleme.
0: Jo, dobře, tak jo, tak prosím pošlete, protože nějak jsem ten správný mail na vás neměl, nebo byla nějak plná schránka, zkrátka ten, co já jsem posílal, vám nedošel. Tak napište nejdřív vy mně, abych věděl, že můžu vám dát na výběr z těch uložených. Dobře, přeji krásnou neděli. Chceš někoho pozdravit?
1: Babičku a dědu do Prostějova. Všechny ty strejdy. Všechny, kdo poslouchají a vás do proglasa.
2: Moc děkujem.
0: Měj se krásně, hezkou neděli.
2: Ahoj.
1: Hezky, nashledanou.
0: Tak výborně, to byla Editka. Teda Miriamka. Vlastně Miriamka, omlouvám se, to byla už Miriamka. A máme ještě možná čas na třeba jeden telefonát, tak kdo máte ještě možnost, odvahu, už jste se vrátili taky z kostela, tak prosím, volejte na číslo 739 850 345.
2: Máme tu pro vás ještě pána X, kde budeme hádat biblickou osobnost jednou ano nebo ne, také korektora, AZ quiz, indicie, cizí slova v Bibli a také hudby znalce. Dneska skoro všichni jdete do vševěda.
0: Tak koho máme teďka na lince? Tady je Proglaso, Tamara a Dan.
3: Tady Tony Kastiar, 16 let.
0: Tony, zdravíme tě, ahoj. Z jakého okruhu si vybereš, nebo jakou disciplínu si vybereš?
3: Co máte ještě za volné okruhy?
0: Tak jednak je tu Pan X, pak je tu Ano nebo Ne, Korektor, AZ Quiz, Indicie, cizí slova v Biblii, hudby znalec a vševěd.
3: Tak AZ Quiz, prosím.
0: Dobrá, tak. KZS. Vzácná návštěva krále Šalamouna. KZS.
3: Královna ze Sáby.
0: Výborně, je to tak.
2: dvě písmena BB říkají nebo ukazují na titul, kterým označil Jan Křtitel Pána Ježíše u Jordánu. BB.
3: BB nebo BB?
2: BB.
0: BB jako BB. Jako...
3: Jo, Beránek Boží.
2: A teď jsi nepověděl. Věděl.
0: Já vím, já schválně. A zase, že by to věděl. Teďka UB, manželé, kterým neblaze vstoupil do života král David. U, B.
3: U, V.
0: U, B.
2: Jako bu.
3: Jo.
2: Udržet líny. Byli to manžele.
0: Byli to manžele.
3: No, vím jako, co je to za příběh.
0: Víš ten příběh? Tak nám ho aspoň pověz.
3: Tebe? Možná.
0: No.
3: A... No, to druhý nevím.
0: No, ale tak zkus aspoň říct, to B bylo, byl kdo?
3: Betsabe.
0: Ano, Betsabe nebo Batšeba. No a ten její manžel, kterého poslal do války, David, byl...
3: Uriáš.
0: Výborně, výborně, rozpomenul se správně. Tak jo.
2: Tak další dvě písmena, písmeno J a I. Člověk zradil Pána Ježíše.
3: Jidáš Iškariotský.
2: Výborně.
0: SS, dvě hory, na jedné je postaven Jeruzalém a na druhé dostal Mojžíš desatero.
3: Sinaj a...
0: No, zní to podobně.
3: Sion.
0: Jo, jo, výborně, je to tak. Super. Nápověda mohla být Sisi. Ale bylo to jenom co. Dobře.
2: Tak gratulace. Co uděláme s výhrou, Tony?
3: Uložit, prosím.
2: Zapisuju.
0: Tak výborně. Také ty máš možnost někoho ještě potěšit. Kdo by to byl?
3: Babička s dědou v Prostějově. Nemocný. Nikdo poslouchají a neproglasa.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jsi zavolal, že jsi správně odpovídal a měj se krásně.
2: Ahoj, Tony.
0: Ahoj.
3: Naschledanou, měj se hezky.
2: Děkujeme.
0: My jsme se měli moc pěkně, protože spousta, myslím, byl někdo, kdo neuspěl dnes?
2: Nezná.
0: Nebyl, dnes to bylo velmi úspěšné.
2: My jsme neuspěli
0: s archimědovým zákonem, ano, ale vy jste
2: obstáli. A to obstáli do biblické skvěle. Nepatří, že jo?
0: Ano. Tak teď si dáme poslední písničku a během ní ještě máte poslední možnost poslat SMS-ku na číslo 775 132 132, pokud budete znát odpověď na otázku.
2: Co je nadhojné bohatství podle 22. kapitoly přísloví?

0: Tak výborně, my jsme mezi tím během písničky provedli losování mezi SMSkami, které přišly, bylo jich více, tak jsme vybrali dva. A Tamaro, ty nám řekni, kdo to byl.
1: Takže první bude Bohumila Halásková a tím druhým bude Václav Baryčiak.
0: Tak blahopřejeme. No a z dnešního Proglasa už se zdá, že to všechno. Takže
1: se s vámi loučíme.
0: My se s váma loučíme.
1: Bylo nám s vámi báječně.
0: Hodně jsme se i zasmáli. Takže jsme rádi, když se zase příště někdy uslyšíme.
1: Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: A nyní už se tady blíží poledne. My vám dáme ještě myšlenku na den, kterou měl papež František v roce 2023. Ta myšlenka, stručně zřečeno, našimi nepřáteli nejsou lidé, ale hřích, smrt a ďábel. Myšlenku čte otec Martin Holík.

Dobrý den, drazí bratři a sestry. Evangelium vypráví o jednom výjimečném Ježíšově zázraku. Ježíš v noci kráčí po vodách Galilejského jezera vstříc učedníkům, kteří jsou na lodi. Proč to Ježíš udělal? Když ne jako podívanou, tak proč tedy? Aby přišel na pomoc učedníkům? Ne. Snad, aby jim demonstroval svou velikost a moc? To se však neslučuje s jeho prostotou. Proč to tedy udělal? Proč chtěl chodit po vodě? Za chůzí po vodě se skrývá poselství, které máme pochopit. V té době byly totiž velké vodní plochy považovány za sídlo zlých, zhoubných sil, které člověk nemohl ovládnout. Zvláště když se rozpoutala bouře, byly propastné hlubiny symbolem chaosu a připomínaly temnotu podsvětí. Učedníci se v tu chvíli nacházeli uprostřed jezera ve tmě a báli se, že se potopí, že je zlo pohltí. Ježíš, který kráčí po vodě, to znamená nad zlými silami, překračuje tyto síly zla a říká učedníkům: zmužte se, to jsem já, nebojte se. Zde je význam tohoto znamení. Síly zla, které nás děsí a které nejsme schopni ovládnout, se s Ježíšem okamžitě umenšují. Když kráčí po vodě, chce nám říci: neboj se, kladu ti tvé nepřátele k nohám. Těmito nepřáteli ale nejsou lidé, nýbrž smrt, hřích, ďábel. To jsou nepřátelé lidí, naši nepřátelé. A Ježíš drtí tyto nepřátele za nás. Kristus dnes každému z nás opakuje: zmužte se, to jsem já, nebojte se. Už nejsi sám v rozbouřených vodách života. Co tedy dělat, když se ocitneme na širokém moři a vydání na pospas proti větru? Vyzývat Ježíše a brát ho k sobě na loď. V nejhorších, nejtemnějších chvílích bouře to učedníci dělají. Učedníci vyzývají Ježíše. Petr jde kousek po vodě směrem k Ježíši, ale pak se lekne, klesá do vody a proto volá: pane, zachraň mě. Tato modlitba je krásná, vyjadřuje jistotu, že Pán nás může zachránit, že přemáhá naše zlo a náš strach. Ptejme se tedy sami sebe. Věřím, že Kristus je silnější než vlny a nepříznivý vítr? A pluji s ním? Přijímám ho? Dělám mu místo na loďce svého života? Kéž nám Maria, Ježíšova matka, Stella Maris, hvězda mořská, pomáhá hledat Ježíšovo světlo při plavbách temnotou.

0: Blíží se nám poledne, vás na Proglasu zveme k polední modlitbě. Dnes tedy v neděli 19. v mezidobí o památce svaté Terezie Benedikty od Říše, tedy od kříže, tedy Edity Steinové. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A přidáme modlitbu před jídlem.
3: Bože, náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popoledne a já vás vítám u poslechu sváteční hudební siesty. Naším prvním autorem nebude nikdo jiný než Antonín Dvořák. Uslyšíte jeho slavnou a nesmírně populární koncertní předehru Karneval opus 92. Tato skladba vznikla v roce 1891 jako prostřední část Dvořákovy slavné trilogie předeher Příroda, život a láska. Skladatel v ní mistrovským způsobem zachytil lidské hemžení, divoký vítr tance a nespoutanou radost z bytí. Hned od prvních taktů vás strhne fantastická smršť smyčců i dechových nástrojů. Ta dokonale evokuje atmosféru pestrobarevného karnevalu. Uprostřed tohoto veselí však Dvořák dává prostor i nádherné lyrické pasáži v podání lesního rohu a flétny, která nám připomíná hlubokou krásu lidského nitra. Karneval opus 92 uslyšíte v podání České filharmonie, diriguje Karel Ančerl.

Slyšeli jsme Karneval opus 92 Antonína Dvořáka v podání České filharmonie, kterou dirigoval Karel Ančerl. No a po Dvořákově karnevalovém veselí se přesuneme do první poloviny 19. století, kdy evropská pódia dobýval nejslavnější houslový virtuos všech dob. Naším dalším autorem je italský fenomén Niccolò Paganini. Uslyšíte jeho koncert číslo 6 e-moll pro housle a orchestr. Ačkoliv nese číslo 6, nenechte se mýlit. Historici zjistili, že jde ve skutečnosti o Paganiniho vůbec první houslový koncert, který napsal kolem roku 1815. Skladatel dílo po několika provedeních stáhl a partitura se na více než 150 let ztratila. Znovu objevena byla až v roce 1972 v jednom londýnském antikvariátu. Koncert číslo 6 e-moll pro housle a orchestr uslyšíte v podání londýnského filharmonického orchestru. Solo na housle hraje Salvatore Accardo, diriguje Charles Dutoit.

Slyšeli jsme Karneval opus 92 Antonína Dvořáka. To vše v podání České filharmonie dirigoval Karel Ančero. Po Dvořákově karnevalovém veselí se přesuneme do první poloviny 19. století a pustíme si další krásnou skladbu. Tentokrát to bude Niccolò Paganini. Uslyšíte koncert číslo 6, E-moll pro housle a orchestr.

Omlouvám se za nesprávné uvedení skladby. Hudební odborníci jistě poznali, že už nešlo o dílo Nicola Paganiniho, ale že jsme se zaposlouchali do umění německého mistra Johannese Brahmse, do jeho monumentální symfonie číslo 3 F-dur opus 90. Brahms toto vrcholné dílo romantismu zkomponoval během léta roku 1883 v malebném lázeňském městě Wiesbaden. Skladba, která je plná vřelé liriky i dramatické síly, poprvé zazněla v prosinci téhož roku. My ji teď posloucháme v podání Berlínské filharmonie, kterou dirikuje Herbert von Krajan.

0: V závěru hudební siesty jsme slyšeli symfonii číslo 3 F-dur opus 90 Johannesa Brahmse. V podání Berlínské filharmonie dirigoval Herbert von Karajan.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Rád bych vás pozvala ještě dnes na večer ve 21:45, kde na Proglasu začíná další koncert vážné a duchovní hudby. Dnes nabídne rozsáhlý soubor duchovních motet s názvem Opus Musicum, které zkomponoval Jakobus Handel Gallus. Později zazní Schubertova mše číslo 6 S-dur a v závěru koncertu si poslechneme Brahmsovo klavírní trio H-dur s opusovým číslem 8.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je půl druhé, neděle 9. srpna. Vy posloucháte Proglas. Ze studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Do nedělní pohádky nám zbývá ještě necelá půl hodinka a taky vyplníme písničkami a různými zajímavostmi, které se vztahují k dnešnímu dni. Pojďme si třeba připomenout, že dnes je Mezinárodní den původního obyvatelstva. Den Nagasaki připomíná oběti jaderné pumy svržené na toto japonské město právě před 81 lety. Katolický kalendář ukazuje na spolupatronku Evropy, německou karmelitku židovského původu svatou Edith Stein, Terezi Benediktu od kříže, filozofku, mučednici nacismu ze srpna 1942. Papež Jan Pavel II. Ustanovil den připomínky židovských obětí holokaustu. Před 45 lety odešel akademický malíř Adolf Zábranský. Před 90 roky v Ústí nad Labem slavnostně otevřeli most doktora Edvarda Beneše. Čtvrtstoletí uplynulo od úmrtí generála Karla Borského, místopředsedy Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Svátek dnes má Roman, jméno vychází z latinského římský nebo říman, takže milí Romanové, já vám k dnešnímu svátku přeji všechno nejlepší, no a posíláme písničku, je to Mike Fojtík a jeho Papírová loďka.

0: hodice.
1: Potištěný papír pondělního vydání a fotka sebevraha na titulní stránce. Výsledky fotbalových utkání.

smrště kouře, záplavy světel oslepujících svět, jež vedou mne k tobě, abych přišel k tobě včas.

dne, ty snad všechno přehluší. Šum naší čtvrtě i řev trailerů a ve spoustě tretek najdu, co tě potěší.

onas mitas ajadal si. Na palubu dal jsem i tvou lásku a trosky přátelství ze školních let. A ty jsi vše zničila, všechno pošlapala, do větru hodila si zbytky mých věd.

zrcadlech hledám svoji tvář. Dělám, co musím, a to se mi nechce. A tak koukám se být včas tam, kde jsem doma.

Dospíval nám Miroslav Šedivka se skupinou Mas na písničku Díky tobě. No a my se pojďme podívat, co vás s námi dnes ještě čeká. Ve 2 hodiny to bude samozřejmě pohádka. V Charitolku krátce před 17. hodinou si připomeneme rozhovor s právničkou Romanou Křenkovou, která stála počátkem 90. let před rozhodnutím, zda pracovat ve velké právnické firmě za velké peníze, anebo si ponechat vlastní advokátní praxi a zachovat si čas pro rodinu a tvůrčí psaní. A jak se rozhodla, se dozvíte v Charitolku v 16.55. Pořadím aktuálního kola hitparády nás provede Josef Javůrek o 7:45 večer. Pořad před kostelem ve 20.15 nabídne závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce, který strávíme v místním muzeu společně s naším průvodcem Antonínem Janíškou. Vystoupáme po svatých schodech a dozvíme se více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví.

No a když už jsem vám řekla, co vás čeká na vlnách Radia Proglas, pojďme se také podívat, co čeká věrné diváky televize Noé. Dnes 8 hodin a 5 minut večer můžete zhlédnout dokumentární film Láska v přírodě. Navštívíte krajinu Austrálie, která patří k nejstarším na světě. Je to důsledek dávné geologické historie planety a neustálého pohybu kontinentů, protože tento velký ostrov zůstal téměř 40 milionů let izolován od zbytku světa. A tak se zde vyvinula zcela jedinečná fauna i flora s mnoha druhy, které jinde nenajdete. No to bude velmi zajímavé. A po skončení tohoto dokumentu budete pozváni ve 21 hodin k záznamu benefičního koncertu zpěvačky Darie Ramliak z Medjugorje, kterou jste mohli také vidět i slyšet na letošních dnech Lidí dobré vůle na Velehradě. No, tolik pozvání k pořadům televize Noé. My se vrátíme k nám do Proglasu a čeká nás tady Jana Koupková s písničkou Chtěla jsem víc než ty.

Skupina 44 v klidu a písnička To se stává. No a já bych vás ještě v tuto chvíli ráda pozvala a připomněla vám náš pořad, který bude ve 14 hodin 30 minut, a to blahopřání. Popřemýšlejte už teď, jestli byste třeba někomu nechtěli popřát prostřednictvím Radia Proglas. Můžete mi od 14:30 zavolat do rádia a třeba někoho potěšit hezkým slovem. Určitě přemýšlejte, telefonní linka k nám, pokud už teď máte tušku, je 739 850 345, případně mi můžete napsat i SMSku, komu byste třeba chtěli popřát dnes nebo někoho pozdravit, a SMSku na číslo 775 132 132. No a já už tuto chvíli mám další kapelu, a to kapela Malé zuby a písnička Zapalte hvězdy.

ty chlapům, kteří neměli ruku nebo nohu a tak stáli na rohu. První světová poslala je domů, málem nebyli, tak klikou točili.

Je 14 hodin a na vlnách proglasuje pro vás připravená nedělní pohádka. Příběh s pohádkovými motivy o tom, že když máme někoho doopravdy rádi, umíme pro něj udělat hodně, napsala Marie Šlahařová a má název Pohádky pro koťata. Ta druhá o ptačím stromu a daru řeči. Tak já vám přeji příjemný poslech. Dejte si k tomu dobrou kávu nebo čaj.

0: Žili byly dvě sestry a ty se měly velice rády. Rodiče jim zemřeli, když byly ještě docela malé. Tak jim nezbylo, než se postarat sami o sebe. Vždycky se však našel nějaký hodný soused, který přispěl hrudkou másla, vajíčkem či trochou mléka, takže dívky hladem netrpěly a nakonec ani smutno jim nebývalo. Obě byly veselé, rády se smály a skotačily kolem chaloupky, v níž bydleli. Starší sestra Andulka byla černovlasá a temnooká. Strojívala se do červené sukně a bílé halenky. Mladší Vendulka měla vlasy jako zářivé sluníčko a oči modré jako chrpy. Chodívala v modrých šatech a se žlutou mašlí v copech. V kraji, kde dívky bydlely, měly prazvláštní, ba podivuhodnou věc. Byl to strom, tak starý, že ani nejstarší pamětník nevěděl, čí ruka ho zasadila. Byl náramně vysoký, až do nebe skoro dosahoval, a košatý. Celá hejna ptáků v něm našla útočiště. Zvonohlíci, pěnkavky i strnadi, drozdi, kosy, kde jaká opeřená havěť. I ten ptáček Jarabáček pohvizdoval v zeleném listoví svoji písničku. Lidé si toho stromu, jak se patří, považovali a jako oko v hlavě chránili jeho obyvatele. Žádnému nedovolili, aby se jen na pár kroků se zlým úmyslem přiblížil k tomu ptačímu obydlí. Pravila totiž stará pověra, že zahubí-li kdo jediného ptáčka, odletí všichni ostatní a pak bída, smutek a neštěstí dolehne na všechny lidi. Ale vyprávělo se také, že mezi ptáky žije i modrý pták. Jeho vejce má čarodějnou moc. Kdo ho sní, nemohl-li dříve mluvit, rozváže na to tata a navíc porozumí řeči zvířat. Ale dosud žádný z lidí modrého ptáka nespatřil. No, snad se o to nikdo ani nepokusil. Jednoho rána se vydala Vendulka do nejbližšího mlází, aby tam našla nějaké hříbky, chtěli si s Andulkou totiž připravit chutnou polévku. Prodírala se dívka hustým podrostem, občas se sehnula k zemi a pěkného křemenáčka do košíku uložila, sem tam i červenou jahůdku uzobla a tu našla neobvyklou houbu, jakou neznala.
1: Co to asi je?
0: Pomyslela si Vendulka a houbu vyloupla z mechu.
2: To je vůně.
0: Podivila se dívka, protože houba vonila báječně.
2: To bude hotová pochoutka.
1: Vezmu ji sebou a přidám do polévky.
0: Ale chyba lávky. Něco takového dělat neměla. Nebyla to totiž ledajaká houba. Už na první pohled byla podezřelá, no na červené nožce zelený klobouček a na kloboučku modré puntíky. Taková houba je nebezpečná, protože odnímá člověku dar řeči. A stačí jen docela malinký kousíček, aby ten, kdo ji pozřel, navěky oněměl. To však Vendulka nevěděla. Nazbírala košík plný hub, navrch opatrně položila tu, kterou neznala, a zvesela spěchala k plotně, těšíce se, že už uchystá Andulce chutné překvapení. Zanedlouho se z chalupy linula vůně zrovna nejvoňavější a netrvalo dlouho, byla tu i Andulka.
2: Už z dálky cítím, co tu připravuješ. Škoda, že nemám hlad. Najedla jsem se v lese malina borůvek, zapila jsem to vodou ze studánky. Nezlob se, Vendulko, ale nebudu obědvat.
1: No, to zase tolik nevadí. Najím se sama a tobě nechám talíř k večeři.
0: Jak Vendulka řekla, tak i učinila. Polévka se jí zdála trošku trpká, ale pomyslela si, že do ní dala příliš mnoho koření, protože jinak byla výborná. Do večera pak dívky seděly u kolovrátků a předly nítě na povlečení. No, čas běžel a oni už pomýšleli na vdavky. A co pak by to bylo za nevěstu bez pořádné výbavy? Štěbetali spolu jako hrdličky. Až padla tma a Andulka se protáhla u svého díla.
2: No ne, to jsem ale utahaná. Raději už půjdeme spát. Bez tak už je za oknem černočerná noc.
1: A co ta houbovka?
0: Připomněla sestře Vendulka.
2: Kde pak? Nemám na jídlo ani pomyšlení. Jestli chceš, sněs si i ten poslední talíř, sestřičko. Však zítra si nazbíráme jiné hříbky a uvaříme něco čerstvého.
0: Vendulka souhlasila a že jí polévka doopravdy chutnala, nedala se nutit a vylízala talířek do poslední kapky. A pak šli obě spokojeně na kutě. Jenže ouha, v noci začalo zrádné kouzlo účinkovat a aniž to Vendulka tušila, probudila se ráno němá jako ryba.

0: Vstávej, sestřičko, venku je bílý den, chtěla vykřiknout na Andulku, ale nešlo to. Z úst vycházel Vendulce jen dech. Polekala se dívka a rozplakala se.
1: Co pak se děje, Vendulko, že mě do Nového Jitra nevoláš jako jindy?
0: Podivila se starší sestra. Vendulka chtěla odpovědět, ale nemohla.
1: I pro pána to je nadělení.
0: Spráskla ruce Andulka, protože poznala, že její sestře byl odňat dar řeči.
1: To jistě ta zpropadená houbovka.
0: Napadlo chytře Andulku a hned se scháněla po talíři od včerejšího oběda. Ale Vendulka byla pořádné děvče, zvyklé po sobě uklízet. A tak Andulka našla jen umyté a oschlé nádobí.
1: Co si jen počneme?
0: Zamyslela se smutně starší sestra a pokoušela se Vendulku nějak utěšit. Ale ta ne a ne přestat plakat, pořád měla slzy na krajíčku, pořád se pokoušela něco říci. Ale když viděla, že je doopravdy němá, slzy jako hrachy koulely se jí po tvářích. Pak však Andulku napadla spásná myšlenka.
1: Půjdu ke staré kořenářce, ta si jistě bude vědět rady.
0: A jak se rozhodla, tak i učinila. Bába kořenářka bydlela v rozdrbané chalupě na kraji hluboké strže. Jen ve společnosti všelijaké živé havěti, pavouků, myší, netopírů a sov. Říkalo se i, že lesní trpaslíci chodívají za ní na oběd. Andulka nikdy předtím u kořenářky nebyla. Zpočátku se sice trochu bála, protože bábina barabizna nebyla pěkná už na pohled, ale přece jen srdnatě zabušila na dveře.
2: Kdo mě to ruší?
1: To jsem já, Andulka.
2: Ach tak. Jen pojď dál, děvče. Pojď a neboj se. Já dobře vím, že to tu nevyhlíží jako na hraběcím zámku, ale strach mít nemusíš.
0: Vešla tedy Andulka do bábiny jizby, provoněné starými bylinkami, které stařena sušila zavěšené ve svazečcích od stropu. Uprostřed místnosti bylo ohniště, nad nímž se v kotlíku cosi klokotem vařilo.
2: Dobře vím, proč jsi přišla, Andulko. Tvoje sestra pozřela houbu, která vyrůstá jen jednou za 100 let. A je tak nebezpečná, že navěky odnímá dar řeči.
1: Já jsem to tušila, ale co pak není pomoci?
2: Není. Leda
1: co?
2: Leda, že bys chytila mudrého ptáka a získala od něj kouzelné vejce. To by pak musela Vendulka vypít a teprve poté by mohla opět hovořit.
1: I pro pána, říká se přece, že kdo modrého ptáka lapí, všechny ostatní odežene a na naši zemi přivolá bídu.
2: To máš úplnou pravdu, Andulko, ale jiné pomoci doopravdy není. A pak ta věc má ještě jeden háček. Podaří-li se ti ptáka chytit a vejce získat, tvé sestře sice navrátíš dar řeči, ale sama mluvit přestaneš. Dobře, předobře si tedy rozmysli, co učiníš, jen na tom teď závisí, co se stane.

0: Andulka se vrátila od báby kořenářky celá nesvá, zamyšlená a poplašená. Stále dumala, co počít. Ale když doma viděla, jak tuze je Vendulka nešťastná, jak se trápí a bez ustání pláče, řekla si Andulka.
1: Přece jen modrého ptáka vyhledám. Nemohu se dívat na Vendulčin smutek. A co na tom, že sama mluvit přestanu? Však jsem se už dost napovídala a Vendulka je mladší a hezčí nežli já. Hlavně, když jí bude pomoženo, já už se s tím nějak vyrovnám.
0: Nic sestře neprozradila, co chce podniknout a po celičký den jí zábavu vymýšlela, jen aby jí dala zapomenout na to trápení. V noci, když Vendulka už tvrdě spala, vydala se Andulka potají do hustého lesa. Přešla ho, zamířila na travnatou pláň a za ní už spatřila košatý ptačí strom. Nějaká neznámá síla jí nohy popoháněla, takže co nevidět, byla Andulka až u něj. Všichni moudivláčci, vrabčáci a strakapoudi už měli hlavičky skryté pod křídly a spali, jako kdyby je do vody hodil. Jen jediné hnízdo svítilo do noci jako lampička. Andulka jen tajila dech, poněvadž tušila, že ta zář pochází z hnízda modrého ptáka. A skutečně, nemýlila se. Jako jediný modrý pták nespal. Jen se díval korálkově černýma očima Andulce do tváře, jako kdyby na ní čekal, jako kdyby volal.
2: Jen pojď, chyť si mě, abych ti pomohl.
0: Dívka nejopatrněji, jak dovedla, se přiblížila k jeho hnízdu a vstáhla pomaloučku ruku. Ale modrý pták neuletěl, jen se tak smutně, nadevše smutně na Andulku zahleděl a pak ulétl do černého nebe. V hnízdě pod ním však zůstalo modré vajíčko. Andulku to potěšilo a tak vejce vzala, opatrně uložila v kapse své červené sukničky a slezla ze stromu. V tu ránu, jako na povel, se probudili všichni ptáci ze sna. Najednou se vznesli a než bys řekl švec, byli ti tam. Andulka se otočila na podpatku a horem pádem pospíchala k domovu. A zrovna včas. Slunce už tolik vykukovalo na východní straně a chystalo se rozžehnout ranní červánky.

0: Sotva Vendulka rozlepila oči, spatřila před sebou svou starší sestru, jak jí podává hrníček a říká:
1: Vypij to, Vendulko, bude ti to jen k dobru a až zase budeš moci vládnout jazykem, vzpomínej na mě pěkně.
0: Vendulka málo rozuměla tomu, co jí Andulka povídá, ale poslušně vypila vejce z hrníčku. Moc chutné to nebylo, ale statečně to zvládla, poněvadž věřila, že Andulka chce pro ní jen to nejlepší. A staly se divy. Sotva Vendulka hrnek odložila, vykřikla:
1: Sestřičko, vždyť já opět mluvím.
0: A s radostí se vrhla Andulce kolem krku. Ale ta jen slzu uronila a v duchu, neboť hlasitě už nemohla, se těšila ze sestry na štěstí. Vendulka se divila, kde k čarovnému nápoji Andulka přišla a proč se s ní sestra neraduje také, ale pak pochopila, jak veliká byla sestřina oběť. Zachmuřila se Vendulka a její navrácená schopnost mluvit už jí tolik netěšila. Andulka za to zaplatila příliš velikou cenu. A splnila se i další předpověď báby kořenářky. Z hejny ptáků totiž z kraje odlétl všechen smích, radost a štěstí. Jen smutní lidé bloudili na cestách a marně vzhlíželi do koruny ptačího stromu, z něhož se však neozvalo ani pípnutí.
2: Kdo asi mohl být tak necitelný a zlý, že nám ptáky vyhnal?
0: Takhle přemýšleli. Andulka by se byla i přiznala, co učinila z lásky k mladší sestře, ale mluvit nemohla. Ale ani Vendulka nebyla hloupá a rozhodla se nakonec, že dokázala-li Andulka trpět pro ní, oplatí jí stejnou mincí. Také Vendulka se vypravila za bábou kořenářkou, také jí kroky zavedly až do černé barabizny, všude vládla tisícerá vůně a uprostřed místnosti se cosi v kotlíku klokotem vařilo.
3: Vidím, že mám další návštěvu. Zdá se, že obě sestřičky si vzpomněly na bábu kořenářku. No co, baborať, poradím proto. Vím, proč přicházíš, Vendulko. Chceš pomoci své sestře, protože i ona dříve pomohla tobě. Dobrá, budeš mít jediný úkol. Najdi z kořápku vejce modrého ptáka tak, aby ani jediný kousíček nescházel. A to pak přines a polož do hnízda ptačího stromu. To je celé,

0: Vždyť je to snadné.
1: Vendulka se málem zasmála a stačila jen poděkovat za radu a už pospíchala k domovu. Ale není vše tak snadné, jak se může zdát na první pohled. Když totiž Andulka prve rozbila vejce modrého ptáka, neschovala si skořápku, pohodila ji jen tak do trávy před chaloupkou a přihodilo se, že běžela okolo srnka a kopítkem dupla na tu skořápku a ta se rozletěla na tisíce drobných kousíčků, které vítr rozmetal po celičké louce.
0: Ach.
1: Vendulka se zhrozila z té velké práce.
0: To nikdy nesvedu. Ani není v lidských silách dokázat něco takového. Copak jsem mravenec, abych uměla tak titěrné kousíčky sbírat. A dokážu-li to přece, jak pak poznám, že jsou skutečně všechny?
1: A už jednu chvíli myslela, že to vzdá. Ale pak si připamatovala, co pro ní vykonala sestra a dala se do díla. Střepinku po střepince, kousíček po kousíčku sbírala modré vajíčko. Až konečně na louce nezbylo jediné smítko.
0: No, nezbývá mi, než věřit, že je to vážně všechno.
1: Řekla si unavená, ale spokojená Vendulka. Po celý ten čas, kdy ohýbala záda a hledala v trávě, neřekla Andulce, co a proč to dělá a stejně tak jí nezdělila, co s těmi kousky zamýšlí.
0: Co když přece jen nebudou všechny?
1: Zahlodala ve Vendulce naposled pochybnost. Ale potom si dodala odvahy a uložila střípky modrého vajíčka do opuštěného hnízda. Netrvalo dlouho a vzduch rozčeřila křídla. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se skutečný modrý pták a s překrásným zpěvem se snesl do svého hnízda.
0: To je krása.
1: Vendulce se oči zalily slzami. Za modrým ptákem se začali vracet další obyvatelé ptačího stromu. Kominičci, síkorky, žlůny i ten protivný krkavec. Zkrátka najednou bylo kolem veselo jako na jarmarce.
2: Sláva! Ptáci se nám vrátili. Kletba pominula. Zase bude dobře jako dřív.
1: Lidé jásali a vesele se roztančili. S dobrou náladou běžela domů i Vendulka. Andulka na ní již čekala a obě sestry si padly do náruče.
3: Vendulko, děkuji ti.
1: Starší sestra políbila tu mladší a tak se vše zlé obrátilo k lepšímu. Jo, už to zkrátka tak někdy v životě chodí. Obě dívky pak spolu žily ještě mnoho hezkých let. A měly se o to raději, že věděli, že dokáží jedna pro druhou vykonat i tu největší oběť. Protože nejkrásnější nebývá zpravidla něco dostávat, ale naopak umět darovat.

Tak co, líbila se vám nedělní pohádka? Pohádku Marie Šlahařové vyprávěl Dušan Baur. Jako sestry jste slyšeli Danu Pilchovou a Adrianu Růžičkovou. No, co jsme pro vás připravili na příští týden, to se nechejte překvapit.

0: 14 hodin 30 minut neděle 9. srpna. Vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu vás stále ještě zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Tento čas je určený blahopřání a vám, abyste mohli popřát svým blízkým, přátelům k narozeninám, k meninám nebo k výročím. Můžete také jen tak někoho pozdravit, zkázat mu něco hezkého, jak jsem říkala už před pohádkou. Máte spoustu času na to promyslet si, komu byste chtěli udělat radost. Opravdu si myslím, že dnes je té radosti potřeba víc než jindy. A vzpomenout si na někoho, kdo je třeba v tuto chvíli opuštěný, nemusí ani nic slavit, je opravdu velmi dobrá věc, dobrý skutek. No, budeme se ale držet našeho stejného scénáře. Takže první se mi dostávají do rukou písničky, které jste si vybrali pro vaše blízká nebo pro toho, komu jste chtěli zahrát. V rukou držím první dopis, který přišel do Proglasu a já tedy začnu číst. 10. srpna se dožívá 50 let otec Svatopluk Pavlica, děkán Vyškovský a bývalý děkan Kyjovský. Děkujeme Pánu Bohu za to, že ho povolal ke kněžství, aby svou srdečností a úsměvem ukazoval lidem cestu k Pánu Bohu. Otče Svaťo, přejeme vám do dalších let, aby vás provázelo Boží požehnání, ochraňovala Panna Maria, posiloval a inspiroval Duch Svatý. Farníci z Kyjova, kteří vás mají rádi. No tak to je ale krásné přání otče Svatopluku, tak já si myslím, že teď už nezbývá nic, než pustit písničku, kterou vám vybrali. Já se přiznám, že mě se taky moc líbí. Třeba si budeme zpívat spolu? Chvála Bohu, že jsem se narodil Javory a Ulrichovi.
1: Chvála Bohu, že jsem se narodil, že jsem svojí

Tak to bylo hudební blahopřání otci svatopulku Pavlicovi. No a já už mám před sebou další přání. Tentokrát je to takové dvojité přání. Já vám to hned vysvětlím. Přišel nám dopis, ve kterém, nebo mail, ve kterém nás prosí Boženka Kroupová, abychom zahráli se zpožděním pro její dvě kamarádky. Paní Jarku Valovou z Lidečka, která oslavila 21. července krásné 80. narozeniny, a paní Jitku Herzánovou z Horní Lidče, která oslavila také 80. narozeniny. Do dalších let jim oběma přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, radost z vnoučat a pravnoučat, hodně božích milostí, ochranu Panny Marie svatohostýnské a boží požehnání. To jí ze srdce přejí dvě Marie, Danka, Zdenka a Božka. No, co dodat, já když jsem se dívala, které písničky jste vybrali, oni totiž naše dvě oslavenkyně, ať už paní Jaroslava nebo Jitka, ještě netuší, že každé zahrajeme jednu písničku, aby jim to nebylo líto. A dívala jsem se na to, na ty názvy, které jste nabízeli, které jste chtěli zahrát, tak jsem se vůbec nedivila, protože Lidečko, Horní Lideč, ležící hned vedle sebe, a písničky o Valašsku, no to mě chytilo za srdce. Možná ani netušíte, ale i mé kořeny pocházejí z tohoto kraje, dokonce dodnes tam máme rodinu. Můj dědeček z 11 dětí pocházel z Lačnova, to je malinká dědinka, kousíček za Horní Lidči. No a když jsem tam vozívala ještě moji maminku, tak jsem si vždycky cestou, jak jsme projížděli obec Polanku a Lidečko, tak jsem si zpívala tu

Tak to byly písničky paní Jaroslavě Valové a Jitce Hrzánové na Valašsko. A v tuto chvíli tu mám ještě další přání, které si dovolím popřát já. 4. srpna oslavila narozeniny moje báječná kamarádka Karla Vaculínová z Kroměříže. Karla je výraznou tváří KDU-ČSL ve Zlínském kraji, dlouhodobě vykonávala funkci krajské tajemnice a v této roli měla na starosti kompletní organizaci administrativní zázemí v celém regionu i příprav celostátních sjezdů. I dnes je stále činná jako aktivní seniorka křesťanských demokratů a vůbec je to báječná ženská. Kdo ji znáte, tak mi dáte za pravdu. Milá Kájo, já bych ti chtěla ještě opožděně popřát touto cestou hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti z vnoučat a posílám ti krásnou písničku Morava krásná zem.

Tak to byla písnička paní Karle Vaculínové do Kroměříže. No a mezi tím se mi dovolal jeden z našich milých posluchačů, kapr dokonce, a to pan Michal Josef z Olomouce, a měl takové přání. Jestli bych nemohla zahrát sestře Vladince Zajíčkové, která zesnula, písničku Ave Maria. Mohla. A moc ráda.

Tak to byla krásná písnička Ave Maria ze zesnulé sestře Vladince Zajíčkové z Oslavan. No a mám tu ještě jedno poslední přání, které bude opět ode mě. Dnes se totiž dožívá mladého věku, už jen se to nemá říkat, že mladého věku, moje milovaná snacha Anetka Suchánková. Milá Anetko, musím toho využít a říct ti, že jsem za tebe Bohu vděčná, že jsi k nám do rodiny přišla. Ani nevíš, jak moc, a že tě máme moc rádi. No a přemýšlela jsem, co ti tak zahrát. A nakonec jsem vybrala skupinu Elán Zahloubení. Musím na tebe prozradit, že si pocházíš z východního Slovenska, kde ses narodila. Odkud má vlastně kořeny i můj muž? A když nám mladší syn Dan přišel říct, že si našel dívenku, východňárku, tak to byla velká výzva. Tak teď už písnička je jenom pro tebe.

Tak to byl Elán a písnička Zalúbení pro mou milou snachu Anetku. Milé tchyně, zkusme se řídit tím, že tchyně a uzený nemusí být nejlepší studený. Zkusme i těm našim snachám dát trochu té lásky, když už si ty naše mamánky vzali. Co říkáte? No, v tuhle tu chvíli bych řekla, že už jsem vyčerpala všechna písemná přání. V každém případě. Všichni, kdo byste chtěli nechat někomu popřát, pustit nějakou hezkou písničku v pořadu blahopřání na Proglasu, pište. Pište na adresu Pelikova 2C Brno 62.00 úplně nejlépe e-mailem adresa blahopřání@proglas.cz nebo přes formulář na stránkách Radia Proglas v oddílu slovesné kontaktní pořady. Linka už to bliká, já pro ty, kdo ještě neznají naše telefonní číslo nebo si ho nepamatují, znovu zopakuji, telefonní číslo je 739 850 345, 739 850 345, no a já pouštím další písničku. Kdybyste se náhodou styděli a neměli odvahu promluvit do živého vysílání, ale nebojte se, budeme v tom dva, tak můžete i psát SMSky 775 132 132.

0: To byla skupina Konia Boj a její písnička Já jsem od Lidečka. Dneska je tady plno Valašska v tom Brně. Ale já už tu mám volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, naděje, lásky, pohody všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Tamaro, a vaší rodině, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče a v hospicích, všem, kteří se o ně starají, také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Pavlínce Mácalové do obce Popůvky, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, hlavně Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Pavlínce, Petrušce, Davídkovi, Luborkovi a ostatním, Honzovi Šuntilovi do domova ve Věži, Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, do Prahy paní Janě Kupkové a Janě Rybářové, členům Mariánské legie v Praze, paní Evžence, Soně a ostatním, také Honzíku Krpcovi do Prahy, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Ivance do Újezda, také panu Róseovi do nemocnice ve Vysočanech, také do domova důchodců v Ústí paní Haničce Jandové, všem zaměstnancům a pacientům nemocnice pod Petřínem, všem lidem v chráněných dílnách i v dílně Havlíčkově Brodě, a všem, kteří teď poslouchají, přeji klidné, požehnané letní dny. Na všechny myslím v modlitbě a děkuji za vysílání Rádia Proglas, které je velkou pro nás pomocí.
0: Milá paní Marie, já děkuji jako vždy vám, protože se vždycky těším na váš telefonát a když nezavoláte, tak je něco na půl, protože vy jste úplně báječná, jak si na všechny lidi vzpomenete a vyjmenujete takovou řadu. No a popřemýšlejte i vy ostatní, jestli nestojí za to popřát někdy aspoň jednomu človíčkovi, ne pak takový seznam. Paní Marie, krásný požehnaný zbytek dne a všechny ty
1: děkuji.
0: Další.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

To byla krásná píseň Vrávorám, kde jsme mohli slyšet Kateřinu Štruncovou. Pojďme se podívat, kdo oslavil narozeniny včera. 49. narozeniny oslavil zpěvák Petr Bende. 66 let se dožil ruský katolický primas moskevský arcibiskup italského původu Paolo Pezzi. Včera také své 81. narozeniny oslavil kytarový virtuos a skladatel profesor Štěpán Rak. 89 let se dožil americký filmový herec s dvěma Oscary Dustin Hoffman. To miluju. Tolik krásných filmů, nevím jak vy. No a koho tady ještě vidím? Ano, ještě 94. narozeniny oslavil emeritní arcibiskup z polské Opole, profesor teologie Alfons Nosol. Tak pojďme na další písničku a vy se nebojte a volejte 739 850 345 anebo pište SMSky 775 132 132 nebo mailem živě@proklas.cz.

Je to tak, zpíváte si často? No, u nás na faře máme tam ukříže napsáno ve zpěvárně, že když si zpíváš, když se modlíš zpěvem, jako by ses modlil dvakrát. A já se někdy přistihuju, že chodím a broukám si pořád. A tak teď nevím, jestli trpím nějakou schizofrenii, nebo co to je, a nebo jestli je to v pořádku. V každém případě myslím si, že když si sem tam zanotujete, tak ten den a ten svět bude krásnější.

Mimochodem víte, že dnes by se dožila 87 let také Eva Pilarová? Zemřela 14. března 2020 ve věku 80 let. Během své dlouhé pěvecké kariéry naspívala velké množství známých hitů. Velice populárně oblíbené byly její duety s Valdemarem Matuškou, zpívala s Karlem Gottem a s dalšími zpěváky. Je to zpěvačka obdařená velmi krásným, silným a barevným hlasem, naprosto nezaměnitelným. Měla soprán o rozsahu 3 oktáv. Neskutečné. Dnes patří právem k pěveckým legendám s jedním z nejlepších hlasů, jaký vůbec česká pop music kdy měla. Tak už zpívá v nebi, ale já jsem ji dnes, nebo její hlas, pozvala k nám do Proglasu. Takže si můžete zaspívat s Evou Pilarovou i Valdemarem Matuškou Tam za vodou v Rákosí.

jediná naděje, záchrana ve sto neštěstí. V této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.

this. Tvůj úsměv život.

anděli radostí. Kde to bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.

Dívám se, kdo slaví z osobností ještě narozeniny dnes. 50. slaví francouzská herečka Audrey Tautou. 55. narozeniny slaví syrská salesiánka s mezinárodní cenou odvážných žen Caroline Tahan Fachach. 59. narozeniny slaví architekt kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné a dalších Marek Jan Štěpán. 69 let se dožívá předseda tuzemské konference vyšších představených mužských řeholí arciopat Břevnovského kláštera benediktínů pater Prokop Šostronek. 73 let se dnes dožívá sochař, řezbář a restaurátor Jiří Netík. 83. narozeniny slaví herec František Němec. My ho známe z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, tak věřím tomu, že si vzpomenete hned, je na řadu dalších filmů. No, pak tu máme koho ještě. 84 let, vrchní zemský rabín, prozaik a dramatik Karol Sidon. No, to je krásné, tolik dnes máme. No a ještě vidím, že 67 let se dnes dožívá textař a zpěvák Aleš Brichta z Arakainu. Kdo by ho taky neznal, 61 let slaví Petr Rychlý. Toho známe hlavně z televizních seriálů, jako Růžová zahrada, nebo jestli si pamatujete na pořady Rychlý prachy, nebo Natoč to. Tak všem oslavencům posíláme další písničku.

blízko Little Big Hornu a Greenhorns. No, já vám znovu připomínám, telefon nevoláte 739 850 345 nebo SMS-ku 705 132 132 nebo také můžete použít e-mail živě@proglas.cz a já už tu mám písničku Maria od Evy Hénichové.

0: To byl Miroš Birka a jeho Motýl Admirál z roku 1983. A jak vám tady tak píšu, že mi nepíšete, tak mi přišla SMSka z domu, kde mi můj muž reaguje na mé vyznání lásky k Dustinu Hoffmanovi s SMSkou, no snad miluješ i mě, kromě Hoffmana, no samozřejmě, tak už takovou řadu let, tak já ti posílám taky písničku, nějakou hezkou, a co tak třeba zrovna Dívám se, dívám.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu

na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení.

Rok 1974, dvě malá křídla to nejsou a Helena Vondráčková. Co dál ještě pustíme pro příjemnou neděli? Máme tu další krásnou písničku Neopouštěj nás Petra Zkoumala.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s

často držící jako ohlávku. Svatý Václavy, neodjížděj a zůstaň s námi.

slitujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok

da se bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani

vyšil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Tak dozněla předposlední písnička, já tu mám ještě poslední SMS-ku, která přišla, že máme zahrát Mirušce z Holešova k narozeninám, které má dva, nebo měla dva, bude mít 12.8., jsem se ztratila v datech. Takže ještě milé Mirušce, pošleme písničku, já se s vámi pro dnešek loučím, těším se v pátek s páteční myšlenkou na den, no a pak zase ve neděli naslyšenou, mějte se krásně a užijte si hezké neděli.

Je 16 hodin, vy posloucháte Proglas u mikrofonu, teď už slyšíte Lenku Pekařovou. Dnes máme neděli, 9. srpen, svátek má Román, v církevním kalendáři je svátek svaté Terezie Benedikty od kříže. A protože bylo 16 hodin, tak začínají písničky z archivu. Nejdříve si pustíme Hanu Zagorovou a písničku Proč nejsi větší. Doprovodí Karel Wagner se svým orchestrem, písnička z roku 1982.

Hanka Zagorová nám teď dospívala Proč nejsi větší z roku 82. A budeme pokračovat s Valdemarem Matuškou a Pospíchám za tebou. Je to ze hry divadla Rokoko Čekání na slávu, písnička z roku 1965.

Valdemar Matuška nám dospíval Pospíchám za tebou. Následuje Karel Gott, písnička z roku 1965 s názvem Eli Eli. Doprovodí ho orchestr divadla Semafor.

Karel Gott nám zpíval Eli Eli, doprovodil ho orchestr divadla Semafor v roce 1965. Tak co teď s tím? To je písnička, kterou bude zpívat Petr Spálený, doprovodí ho Jan Spálený se svou skupinou, smyčcový kvartet B. Válka. A písnička je z roku 1973.

0: Petr Spálený v doprovodu Jana Spáleného se svou skupinou Asmičcového kvartetu V. Válka zpíval teď Tak, co teď s tím. Písnička z roku 73. O dva roky dříve byla nahrána písnička Teď už víš, jaký jsem, zpívá Aleš Ulm. Doprovodí ho Ladislav Štajdl se svým orchestrem.
1: Teď už víš, jaký jsem, žádný anděl, kluk spíš.

0: si teď kvit, když teď víš, co jsem zač. Nikdy nepochopím, proč pláčeš.
1: Předposlední písnička Teď už víš, jaký jsem, teď dohrála na Proglase, zpíval Aleš Ulm, doprovodil ho Ladislav Štajndl se svým orchestrem. Poslední písničku, kterou si z písniček z archivu pustíme, ta se jmenuje Dante, Holubí Dante, zpívá Michal Prokop se skupinou Framus Five, písnička z roku 1980 a text je Pavla Vrby.

16 hodin 30 minut posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a začínají synkopy na kanapy. Nedělní půlhodinka s jazzem. Dnes si představíme album Trio of Bloom, které natočili tři výrazní představitelé současného amerického jazzu, kytarista Nels Klein, klavírista Craig Taborn a bubeník Marcus Gilmore. Přestože všichni patří ke špičce improvizované hudby, v této sestavě se sešli poprvé. Producent David Breskin je přivedl do studia s myšlenkou vytvořit novou tvůrčí trojici, která naváže na odvážné jazzové projekty minulých desetiletí. Výsledkem je album, které propojuje jazz, rock, elektroniku i volnou improvizaci. Na úvod si poslechneme skladbu Gone Bust, tedy úplný krach.

Posloucháme ukázky z alba Trio of Bloom. Craig Taburn, Nels Klein a Marcus Gilmore do studia přinesli vlastní skladby i několik kompozic autorů, kteří je dlouhodobě inspirují. Vedle spontánní improvizace je proto na albu důležitá také promyšlená práce s formou, barvou zvuku a kontrastem mezi klidnými plochami a výrazně rytmickými pasážemi. Každý z hudebníků si zachovává svůj osobitý styl, zároveň však vzniká dojem, jako by spolu hráli řadu let. Teď si poslechneme skladbu Unreal Light, neskutečné světlo.

Představujeme si album Trio of Bloom. Kritici oceňují především to, že se trojice nesnaží předvádět individuální virtuozitu, ale vytváří společný zvuk, ve kterém mají stejnou váhu kytara, klávesové nástroje i bicí. Vedle energetických a energických skladeb se na albu objevují také meditativní okamžiky, v níž hudebníci pracují s tichem, jemnými texturami a proměnlivou atmosférou. Právě k nim patří i následující skladba Breath, tedy dech.

Album Trio of Bloom ukazuje, že současný jazz může být otevřený nejrůznějším hudebním vlivům a přitom si zachovat silnou improvizační energii. Craig Taburn, Nels Klein a Marcus Gilmore vytvořili nahrávku, která spojuje zkušenosti tří výrazných osobností do překvapivě kompaktního celku. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu Queen King. A touto skladbou i synkopy na kanapy skončí, jako vždy je pro vás připravila Milan Tesař.

0: Krásný den, přátelé, vítám vás u dalšího pořadu Charitalk, u pořadu, který je plný zajímavých osobností, jak z oblasti charity, tak i kolem ní. No a mým dnešním hostem je doktorka Romana Křenková, advokátka, která se specializuje na rodinné právo, ale také se věnuje literatuře a mnohokrát spolupracovala a spolupracuje s Charitou Česká republika. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorko, paní Romana Křenková je sice doktorka, říká, že od toho pomalu jako odchází od tohoto světa, ale zeptat se musím. Stále se věnujete advokacii, věnujete se rodinnému právu. Tak co je nejtěžší v dnešní době pro vás jako pro advokáta?
1: No, to nevím přesně, co je nejtěžší, ale patrně v tom rodinném právu, které mám-li se vyjádřit přímo k tomuto, tak ty lidi prostě ke mně přijdou a jsou zhroucení. A já se musím snažit prostě spíš fungovat jako farář, spovědník, psycholog a psychiatr, než je dám jaksi dohromady, aby byli vůbec schopni se třeba zúčastnit nějakého těžkého soudu. Mm-hmm. Protože tam se jedná, na rozdíl od jiných právních institutů, se fakt jedná o osud. Jo? Mm-hmm. Sice v první řadě jsou vždycky jenom peníze v tomto světě, ale já si právě v tom rodinném právu uvědomuji, že to zdaleka nejsou jenom peníze, ale že to jsou osudy lidí, osudy dětí, komu budou svěřeny, jak to bude s jejich péčí, jestli budou více u otce, u matky, jestli matka a otec budou jaksi se, tak říkajíc, vozit po svých dětech, aby se pomstili svému partnerovi.
0: Což
1: a tak
0: je vždycky
1: dále.
0: Špatně.
1: Což je vždycky špatně a je to velmi častá okolnost. I když musím říct, že se to dneska mění, že ty dohody mezi rodiči jsou daleko častější, než bývaly, také proto, že to právo dneska svědčí víc otcům. Ne víc, ale stejnoměrně. Že dřív to bylo, že matka téměř 100% získala děti do péče. Dneska to je fakt, toto se teda změnilo a je to správná změna. Ale myslím, že ty ženy na to nejsou tak úplně ještě připraveny stále.
0: Aniž bychom byli úplně konkrétní a jenom velmi krátce, máte nějaký skutečně kuriozní příběh, až třeba úsměvný?
1: No, třeba se mi stalo jednou, jestli mohu být trošku nekorektní tady při tom vysílání, že na mě protistrana v rodině právním sporu, a dokonce to byla vnučka velmi slavného architekta, jehož jméno nebudu uvádět, a u soudu, kdy jsem zřejmě jí šlápla nějak na kuří oko, jak se říká, tak na mě začala řvát ty svině u soudu. A soudkyně, tam byla velmi přísná soudkyně, která se jmenovala Synevičová, to byla přísná, myslím, že byla zrovna tady na šestce, na Praze 6, a ta byla velmi přísná, jo. Ale bodu jí to tak vzalo dech, že vůbec nebyla schopná jako jí třeba vykázat ze soudní síně, tak se to jako by tak promlčelo.
0: Překvapilo to i paní soudkyně, která
1: byla přísná. Překvapilo jí to velmi, jo.
0: Vy se asi setkáváte s různými lidmi, s různými příběhy. Jenom se zeptám, a o tom jsem na začátku taky mluvil, zmínil jsem to, vy se věnujete i literatuře. Snažíte se občas do některých těch vašich děl vkomponovat ty příběhy, které prožíváte?
1: Teda je to zajímavá otázka, nikdy mě nenapadla, ale v životě jsem tam nevkomponovala vůbec nic. Já totiž jsem právníkem trošku ironii osudu, protože já jsem chtěla studovat medicínu, což se mi nepoštěstilo v tom minulém režimu.
0: A teď bych mohl říct doktor jako doktor, že jo?
1: Jo, no a prostě a pak jsem vlastně po té, co jsem prostě v minulém režimu byla ženou muže, který byl zavřen za pobuřování a tak, tak jsem, pak když jsem se z toho nějak otřepala, tak jsem se na konci toho komunismu dostala na práva ironii osudu, že prostě můj kamarád takzvaný 68, kam jsem šla pracovat do toho podniku přes strašně složitý peripetie, kdy jsem nemohla dělat ani prodavačku zeleniny a tak, tak on řekl, když jsem si s ním nějak promluvila a řekla jsem mu na rovinu, co mám všechno za sebou a kdo jsem, tak on řekl, já vás beru na písařku. A z písařky mě za rok dostal na práva tím způsobem, že jsme šli kajícně na nějaký ministerstvo zemědělství, kde seděl jeho kamarád, taky 68, jako obtížen těmi hříchy minulosti. A prostě to bylo ještě teda za minulého režimu. A on řekl, hele, jmenuje se tak a tak, je to ročník ten a ten a dostaní na práva. A on řekl, hele, já zkusím, jakou mám ještě sílu a dostal mě na práva, ještě jenom řekl, že musím dělat zkoušky. Takže to byla ironie, já jsem nikdy vlastně žádným právníkem být nechtěla. Proto jsem se taky asi vrtla spíš k té literatuře, patrně.
0: Kde se ve vás vzala ta chuť psát? Je to jakýsi únik?
1: No, chuť psát, já ani nevím, já nejsem ten klasický typ, který říkal, že už ve 4 letech psal básničky a tak. Ne, to vůbec není tak. Prostě já jsem se dostala na tom gymnáziu, ale asi jsem k tomu tendovala do takové skupiny jaksi chytrých lidí. Byl to takzvaně ten evangelický dissent, byl to Kocáb, Trojan, Dus. A my jsme jezdili do takzvané Mladé Boleslavy, nebo Boleslav se tomu říkalo. A byl to taky vždycky nějaký víkend, několikrát v roce. A to bylo tak omamně inteligentní setkání s bezva lidma a s výbornou literaturou. A ty mě navedly na trajektorii čtení zajímavých věcí, třeba Martin Buber, tehdy jsem četla Já a ty od Martina Bubra, nebo Mít či být od Ericha Fromma a tak. A to mě úplně jako někam hodilo do takového opravdu jako bezva myslivého prostředí, protože mý rodiče sice byli oba lékaři, ale nebyli to žádní intelektuály, byli to praktický lékaři, praktičtí lidé, inteligentní, ale intelektuál je něco úplně jiného, než ještě je být inteligentní. No a to jsem se právě setkala v té Boleslavi a to mě nějak vehnalo na trajektorii přemýšlení, čtení a pak já jsem psala už dávno, jenže jednak jsem si nevěřila a takový ty básničky, to nefrčí už dávno, básničky se moc nevydávají, ani nekupujou. A taky můj první román Peřiny a chléb vyšel v roce 2015. Já jsem si nevěřila, že jsem schopná napsat tak jako dlouhou formu, velkou formu, jako román. A tam jsem, když jsem to napsala, vyšel v Torstu, tak jsem pochopila, že jsem toho teda schopná, ale já jsem do té doby vůbec si nevěřila, že jsem schopná napsat takovou větší formu, jaksi.
0: No. Je to Peřiny a chléb je vaše autobiografie?
1: Je to autobiografie, současně samozřejmě tam jsou i fiktivní prvky, žádný román není čistá autobiografie. Tam je řada fiktivních prvků, jako v tom novém románu Před očima, tam jsou vychází to z autobiografických prvků silně, ale samozřejmě jsou tam i fiktivní příběhy, fiktivní kapitoly a tak.
0: Když se tak na vás dívám a povídám si s vámi, tak vy jste sice advokát, jste sice doktor práv, ale mám pocit, že jste velmi lidský člověk. Ne každý právník takový je. Máte pocit, že by právníci, advokáti, ale i soudci, měli mít sociální cítění?
1: To si teda myslím, že je zcela nepominutelný fakt, ale jako málo kdy ho vidím. Málo kdy ho vidím, ty advokáti tam přijdou v černých oblecích, mají takovou jako zlatý péro za, já nevím, 100 tisíc, kolik mají tady v kapsičce a chovají se tam, teď tam hážou těma paragrafama a podle mě já právě tu lidskost nevidím. Mnohdy ji nevidím ani u soudců, kde bych to ještě více vyžadovala.
0: A mnohdy ani u žen soudkyň, že?
1: No to ne. Jo, prostě za tím příběhem, zvlášť teda v tom rodinném právu, když jsme o tom mluvili na začátku, tak jsou silný příběhy. Tam je vždycky nějaký třepotající se dětský osud nebo lidský osud. A to je moc těžký a ten soudce, potažmo i ten advokát, jsou hodně odpovědní za to, jak to dopadne a jak to bude dál. A může to ten život taky úplně zničit. Takže...
0: Nemáte někdy pocit, že ten soudce či ta soudkyně, a nemusíme vůbec nikoho jmenovat, se někoho nedotknem, ale že se občas i mstí někomu třeba za svůj neúplně dobrý kvalitní život?
1: Přesně, to mám často pocit. Když cítím, že někdo se chová nějak hodně excentricky a tak nevšímavě, lhostejně, já ani bych nemohla říct, asociálně, já bych ani nemohla říct krutě, to vůbec to ne, ale tak zcela indiferentně, tak si říkám, holka, ty se asi taky rozvádíš, nebo tě doma bije muž, nebo něco takového. A často mě to napadne. Ale pak teda, abych jako objektivně řekla, někdy vidím právě takový bezva soudkyně třeba, kterou vidím, že prostě má doma tu rodinu, že to chápe a teď jako se snaží, teď to vysvětluje těm klientům, teď jako přímo jako mě láme k nějaký dohodě a to já na ní jdu moc ráda, když vidím, že to je lidská nějaká dohoda o osudu těch lidí, no to mě, to jsou taky tací, taky, taky.
0: Odcházíte z těch soudních síní víceméně, více spokojená nebo více rozhořčená, smutná?
1: Já odcházím spokojená v tom smyslu, že se mě daří, ale musím říct, že to je založený na... Já se dobře připravuju. Mm-hmm. Já nic nenechávám náhodě, já si to promyslím, já to pročtu, já si napíšu poznámky, já prostě to nenechávám náhodě. No a takže odcházím spíš spokojená, že se mi zdá, že to dopadne dobře a často jdu i na tu dohodu, protože já někdy třeba zastupuju otce a vidím, že se ta matka chová úplně špatně. Ale říkám si, dítě to matka. A teď já ještě nechci, aby se chovala až tak špatně, abych mohla u toho soudu právě jí i pomoct v tom smyslu, aby ty děti na tom netratily. Jak jsem vám řekla, já jsem spíš jako farář a psycholog než ten právník.
0: No. Máte pocit, že ti rodiče často, jak slyšíme občas, a třeba to manželství nefunguje a říkají, ale my jsme spolu jenom kvůli těm dětem, že není naopak lepší, když se ti partneři rozejdou, zůstane těm dětem jeden i druhý rodič, byť žijí každý jinde s někým jiným, ale funguje to, než když doma slyší ty hádky, někdo někoho třeba bije, že ne za každou cenu se ty věci mají držet.
1: Přesně takhle to cítím. Rozvíjí se včas, dohodnout se, rozvíjí se a...
0: Vždycky na to dojedou to dítě, že jo? To je asi vždycky.
1: A s těma dětma se domluvit, to je první. Oni někdy přijdou a chtějí se rozvádět a první moje otázka je, jestli se zeptali, nebo jestli to oznámili dětem, jestli s nimi o tom promluvili. Ne, to nejde. Jo, rozhodně jsem pro rozvod. Rozvod není tak zlá věc. Zlá věc je spolužít špatně před těma dětma. To teda... Z toho jsem velkým jaksi přívržencem.
0: Stává se i ta situace, kdy ty lidi se u toho soudu naopak domluví a nerozvedou se a pochopí řadu věcí, že spolu můžou dál žít?
1: To se mně stalo, ani nevím u soudu, to snad ani moc ne, ale stalo se mi to v kanceláři, kdy jsem jim rozmluvala ten rozvod, ne, že bych na sebe, ale vlastně jsem jaksi... uvědomí toho, že jsem poznala, v čem žijou, jak žijou, tak se mi zdálo, že to není důvod pro to, aby se rozvedli. Tak jsem jim jaksi vylíčila, že to, co spolu už ujeli, tu dráhu, že to má v sobě velkou, hlubokou cenu, ta ujetá dráha, a že by spolu měli zůstat, že to je hodnota, na který můžou stavět. A asi tak třem manželským dvojicím jsem to rozmluvila. A myslím, že spolu zůstali.
0: Jak jsem mluvil o té sociální stránce i o tom, že vy spolupracujete často i s Charitou Česká republika, tak vy sama se snažíte vždycky, aby ti lidé, pokud už ty služby právní využívají, tak neplatili zbytečně víc, než je nezbytně nutné. Ne každý advokát právník to dělá. Jedna věc, že jsou nějaké předpisy, druhá věc, že i ten právník musí z něčeho žít, ale samozřejmě asi vydělávat na lidech nebo uměle protahovat ten spor je amorální.
1: To je zcela
0: obzvlášť, když člověk vidí, mám pocit, když to nikam nevede třeba. Jo.
1: To je amorální a asi to advokáti dělají. Je fakt, že já se o ně vůbec nezajímám, o to, co vydělávají peníze. Mně o ty peníze nikdy nešlo a důležité je, že v té rodině vždycky nikdy peníze moc nebyly. Proto taky na mě zbylo tohle, protože byly rozjetý velký projekty v 90. a tak dále. Pak různý ministři, co skončili jako ministry, tak jeden zastupoval třeba dopravní podnik a tak dále. Tam jsou ty peníze, jenže já o to nikdy nestála. Jo, proto na mě ten osud to ví, to je velká spravedlnost, že na mě to zbylo a já jsem s tím srozuměná, je to bezva.
0: Že mají lidé, kteří to potřebují někoho takového, kdo se za ně takhle schopen být a je tím i tím spovědníkem. Není jenom
1: přeba,
0: tím jo. Tvrdým právníkem.
1: Ne, přesně tak.
0: Když se vrátím k vaší literatuře, tak vy, Romano, kde čerpáte tu inspiraci, tu energii, když to není teda v tom právním prostředí?
1: No já vám nevím, je fakt, že ta moje poslední knížka, tam teď lidi, já mám docela hezký jaksi hodnocení a já mám někdy dojem, že že ta inspirace, že to nějak jako teče z vůry, skrze mě, že jsem jenom jakýmsi...
0: Prostředníkem,
1: jakousi hlásnou troubou někoho, něčeho, vesmírného, nějakého hlasu. A já mám proto i důkaz, mně se třeba stalo, že jsem psala na počítači, jsem psala a něco se, já nejsem žádný odborník na počítače, něco se tam udělalo, že zmizel ten text, takovýhle nějaký text, pár řádek. A já jsem to psala znova. A napsala jsem to doslova stejně. Já jsem si pamatovala, že to bylo stejné, ale bylo to třeba kousek. To si nepamatuje slovo od slova. Já mám důkaz o tom, že se mi zdá, že fakt skrze mě něco jde, že to ani není nějak moje zásluha, ta inspirace. A v čem teda ještě bych mohla říct to, že já jsem kromě toho, že jsem trochu četla, ale nejsem žádný, že bych přečetla celý knihovny a všechno od zoradu. To v žádném případě. Ale já jsem v životě prostě hodně lelkovala taky. Když se mě kdysi i ptali, co jako dělám, já tak chodím tím světem a pozoruju. A strašně pozoruju. A dneska, když ten svět podle mýho názoru se ocitá opravdu jako v neutěšené podobě, hodně. Kam se podíváte, tam byste brečel. Já jsem se rozhodla, že už budu jenom pozorovat. Já pozoruju.
0: To máme podobný.
1: Jo. Já pozoruju, vnímám to.
0: Člověk se teda občas jenom diví někdy.
1: Někdy se velmi diví, ale ta role toho pozoru, není to zbabělost ani nic. Je to ani z nezbytí, že by to bylo. Je to postoj. Prostě je to postoj, no. A takhle to je dobře, to máme podobný.
0: Říká se, je to stará pravda, že slovo má magickou a neuvěřitelnou moc a že slovem můžeme stejně, ať už je vyřčené nebo psané, ale hlavně vyřčené, jak velmi potěšit, tak velmi ublížit, ale i zabít. Máte taky ten pocit?
1: To je určitě pravda. Třeba jako slovo, který řeknete něco hodně krutýho a strašného, třeba zvlášť v rodině, už to nemůžete vzít moc zpátky. To je opravdu, to je pravda. A to je jedno hledisko. Jenže druhý hledisko je, myslím, že Halas nebo Hrubín, to nevím, napsal dnes básník ani neví, proč tu je. Dnes už se život veršem nerozsvěcí, dnes už se jenom stenografuje úpění rozpadajících se věcí. K tomu bych řekla, že to je druhý hledisko, že to slovo dneska lidi nečtou. Ono je to slovo, já moc nebere a nezajímá. V tomto smyslu zase slovo nemá skoro žádnou moc.
0: Není to ale taky tím, že tak jako se říká o vodě, o ohni, že se to dobrý sluha a zlý pán, takže i sociální sítě, velmi vyspělá elektronika, jsou dobří sluhové, ale zlí páni, protože třeba v době covidu nebo v době, kdy lidé třeba mají rodiny rozdělené na nějakých x stovek tisíc kilometrů, tak spolu můžou komunikovat krásně, ale ve výsledku pak mnohé rodiny si nejsou schopni mezi sebou povídat a každý je v jiném rohu nebo v jiné místnosti a oni si i mezi sebou píšou zprávy.
1: No, nebo milenci se sejdou u kafe a on si každý píše na počítač, na telefonu. Neuvěřitelný, co se to děje.
0: Co vy radši, když i čtete knihu, tak klasickou, papírovou, anebo elektronickou?
1: Papírovou, bez diskuze papírovou. Já ani nemám to čtetí zařízení na ty elektronické knihy. To je pod mou úroveň, to já ne, to nikdy.
0: Takže osahat si tu knihu, mít cítit tu vůni.
1: Jasně, a ten papír, ale já jsem stará generace, takže já dávám přednost těm starým metodám, no.
0: A píšete na počítači?
1: Ano.
0: A kolik času třeba, když už se teda do toho pustíte, máte na to ten čas, tak tomu třeba denně věnujete?
1: No, já vůbec nevím, jestli to mám takhle přesně. Já totiž ty knížky ve mně zrajou, teda teď za těch 5 let jsem vydala 4 nebo za 6 let. To je dost, teda to až se divím, ale ve mně to zrálo celý život právě. A on byl docela dlouhý na to, že to uzrálo a ve mně to jako dlouho zraje a když se jaksi přibližuje ten porod, tak pak to nejsem schopná napsat klidně za měsíc. Jo, pak to jde jako ráz na ráz. Takže vlastně přijdu od soudu či odkaď a začnu psát a píšu a ono, to byste nevěřil, jak to jde rychle napsat tu knížku.
0: Takže ve vás nedoznívá to, co jste u toho soudu slyšela nebo řešila, ne. Ale vrhnete se rovnou?
1: No někdy jo, někdy jsem přišla a byla jsem právě, když to bylo nějak, že ty děti chudáci, tam ty dvě dva koloušci nějaký prostě trýzněný těma oběma rodičema, který si odžívali svý vzteky a nenávisti vůči tomu druhému vlastně na těch dětech. Tak to jsem byla teda, to bývám špatná, to teda nesednu a nepíšu. I když někdy píšu, protože to je terapie taky zároveň, že člověk se dostane z tohohle a píše. No. Ale já většinou to napíšu dost rychle, ten román potom, protože to strašně dlouho zraje. Já nechci, aby to bylo plitký, já chci, aby to bylo závažný, aby to jak se promluvilo k těm lidem, nebo pokud to bude někdo číst, a tak, ale to není žádný chtění, ono to ze mě pak jde, jak jsem vám říkala, jako dost spontánně, takže já nic nechci, já prostě cítím, že už přišel čas teda přisednout a začít psát, tak píšu, no.
0: Máte nějaký sen nebo představu, co napsat, co byste si ráda zkusila?
1: To já vůbec nevím. Ne. Já jsem strašně spontánní v tom psaní. Prostě až přijde, co přijde. Já jsem ten pozorovatel, já pozoruju, vidím ty lidi, vidím, jak se chová, vidím ten svět, vidím tu politiku, politiky, vidím všechno a pak se to jednou prostě, pak se to vyrodí a promění v něco. Píšu si někdy poznámky, když vidím fakt něco zajímavého na ulici, no to, tak si napíšu takovou poznámčičku a tu pak jako mám, někde to vím, kde mám, a pak ji třeba použiju, pak si tam přečtu ty poznámky, ale to na tom to nestojí a nepadá.
0: Co citáty, mota?
1: Ne, to já vůbec. Dřív jsem jako dítě jsem dělala na Gimplu, nebo co jsem milovala citát, ne, to vůbec.
0: Ani ne implementováváte do svých textů?
1: Ne, ne, ale jako já se teď věnu buddhismu už leta letoucí, a tak tam si někdy vypíšu nějaký třeba buddhistický takový krásný moto. Ani není to moto, je to prostě takový ten žitej příklad. A tak to si třeba napíšu do diáře a vracím se k tomu. Ale k citáty klasický, ne, to ne.
0: To nikdy.
1: To už nedělám.
0: Myslíte si, že prostřednictvím vaší knihy, vaší povídky můžete i někomu velmi pomoct, že si to někdo přečte a najde tam nějakou sílu, odvahu, ať je někdo týraný, ať někdo žije ve vztahu, v kterým nechce, ať někdo třeba zvažuje změnu zaměstnání, že si pak někdo může říct, nebo vám to třeba někdo řekl, vy jste mi tím velmi pomohla?
1: To určitě ano, to si myslím, protože tam jsou i nějaký prostě právě autobiografický prvky, i když tou fikcí, jak jsem řekla, třeba klidně rozvádějícím se ženám, či co, ten můj poslední román, ne, že by to bylo o rozvodu, nebo tak, jo, ale jsou tam takový chvíle, kde jsem se vyrovnávala s určitýma věcma tohoto charakteru, to si myslím, že může. Co všechno člověk může prožít a může se zase jako Fénix z popela zvednout a dál rozletět do světa, jo? To může.
0: Kdo je váš první čtenář těch povídek a těch knih?
1: Moje dcera a můj muž.
0: A reakce?
1: No, oni, ale my jsou moc hezký, prostě, ale oni mě milujou, takže to nejde tak...
0: A bylo někdy, kdy řekli mami nebo řekli Romano, ne, tohle ne?
1: No... Myslím, že ani ne. Myslím, že ani
0: a nebo neřekli naopak, tak jsi tam o nás všechno nemusela vykecat?
1: No, toho se bojej. Ale já tvrdím, že příští román bude o nich. Teda o svý dceři píšu hodně, ale příští román bude i o mém muži.
0: A dcera se věnuje čemu?
1: Dcera je ergoterapeutka vystudovaná.
0: A manžel?
1: To je letecký inženýr.
0: Tak to máte pestrý.
1: Jo.
0: Sbíráte inspiraci i u nich, v jejich životech, v jejich profesích? Trochu?
1: No, ani ne v jejich profesích, ale v jejich duších spíš. To jo, to mě rozhodně inspiruje. Třeba můj muž je strašně hodný člověk. Opravdu hodný, opravdu jako dokonce až tak osobní budu, že on umí tak milovat, že mě to jako učí. Ještě prostě to je fakt člověk plný hluboký lásky v sobě. Tak to je. A ty jedna a Filipa. Filipa je moje alter ego. To je zajímavá ženská, která jde do hlubin ona je štír. Ne, že bych se na to tak spolehala, na ty znamení, ale ona opravdu vidí hlubinné věci. Ona mě vidí do hlavy. Ona vidí všechno. To nepřeháním. Ona ví, co myslím. Prostě to je klasický štír.
0: A je tam to propojení mezi vámi určitě.
1: Strašně velký. A to je ta inspirace možná.
0: Jak jste krásně mluvila o svém manželovi, tak mám na vás jednu prosbu. Až tenhle rozhovor vyjde, tak mu ho prosím puste, aby to slyšel.
1: Já mu to říkám každý
0: mu to říkáte. Tak ať to slyší takhle veřejně, tak to je krásné. Tak zdravíme manžela.
1: Jo.
0: Ale je hezký, že vedle sebe můžou žít, fungovat a milovat se lidé, kteří každý má jinou profesi, a zároveň i vlastně vy jste ta umělecká duše svým způsobem velmi, tak je to fajn, že ne vždycky to funguje. Jaký máte takový recept třeba pro partnery? Protože mám pocit, možná mi to potvrdíte, že zatímco dříve ty naše babičky, dědečkové, prababičky spolu vydrželi 50-60 let, přežili války, různé věci, koncentráky a přesto všecko a neměli moc peněz, žili spolu a občas se pohádali. A dneska, jak já říkám, se těm mladým zlomí tuška, jdou od sebe, neumí řešit ty problémy. Jaký je takový základní asi recept, aby ty lidi spolu vydrželi a vážili si jeden druhýho?
1: Přesně, teď jste to řekl. Vážit si toho druhého. Nesmíte prostě poklesnout. Můžete ho kritizovat, můžete se s ním hádat, což my ale se nehádáme. Já se nehádám, já nejsem hádava, já jsem divoká, nejsem hádava. Takže já jsem si nikdy nehádala. Ale o to nejde. Ale jde o to prostě vážit si toho člověka. Nesmíte nikdy prostě o něm zle uvažovat, že to je nějaký blb nebo něco takového, ne. To si myslím, že je základní. Jako takový, že milovat ho, a to jsou takový dost jako
0: všeobecný,
1: všeobecný a hrozně abstraktní. Ona láska je hodně abstraktní.
0: A pomíjivý trochu.
1: No, ale je hodně velká abstrakce, že člověk, že lidská duše tomu až jako nerozumí. Třeba i milovat Boha. Já jsem se s tím potácela mnoho let, než mě nějak docvaklo, nějak niterně, spíš tak psychologicky, že milovat Boha lze. Ale já jsem to dlouhý leta nevěděla.
0: A tak je každý s jiným způsobem, jiným výrazivem.
1: Je to velká abstrakce, která se klade na ty věřící v kostelích.
0: A je neuchopitelná.
1: No právě, strašně abstraktní. A to, než člověk se k tomu prokouše jako životem, to je hodně jako těžká cesta. Jo.
0: Takže vážit si jeden druhýho, ale to si myslím, že je jak v tom vztahu partnerském, manželském, tak i v tom pracovním.
1: Jo,
0: a zároveň, když si zaměstnavatel váží zaměstnance, tak naopak má tu jakousi jistotu, že to může být i naopak. Vy jste velmi inspirativní člověk, jak jste říkala, za minulého režimu jste to neměla jednoduché. Co vám v životě nejvíc pomáhá, když je nějaká krize, nějaký smutek?
1: Co
0: nebo se něco nedaří?
1: Teda dřív to bylo tak, když mě bylo hodně, hodně špatně, tak jsem si vykládala tarot. Ale to jsem si prostě sedla, vyndala si ze fialového šátku ty tarotové karty, strašidelné karty Aleistera Crowleyho, oni byli teda žádná legrace. A vykládala jsem si a Filipa vždycky přišla, ťukala si na hlavu, že se blbnu. No, teď se já tam takový meditační polštářek v pokoji, mám tam Budhu a já si na něj sednu a tak si jako zamedituju, tak si sedím prostě a snažím se prostě do toho srdce meditovat na srdce, to je nejdůležitější, protože tady je to centrum všeho a tak meditovat na srdce na to, aby ty energie protýkaly, aby to srdce protýkala, takže často si tam, než jsem šla k vám, tak jsem si tam taky sedla doma, chvíli jsem meditovala na tom polštářku. To je asi moje posila, a nebo to, co já dělám, abych se nějak tak vnitřně sjednotila a prostě byla v celku a byla šťastná, což jsem teda jako.
0: No protože
1: já jsem šťastný člověk.
0: Pracujete s lidmi, vydáváte spoustu energie, spoustu těch lidských příběhů, kolikrát starostí, musíte do sebe dostat, navnímat a někdy to člověka může vysát, unavit, vyčerpat. Tak to je asi cesta, jak z toho
1: ven. Já mám hrozně energie v sobě, pane Kekeli.
0: Jo.
1: Já mám tolik, já jsem strašně energická a já si pořád říkám, že už by mě měla opouštět. Nevopouští.
0: No díky bohu, že ne.
1: Díky bohu, ale nevopouští.
0: Šťastná to žena, jak by řekla paní knižně. No, povídalo by se s vámi krásně a dlouho, ale náš čas je trochu omezen. Nicméně, co je takovým vaším snem nebo plánem do nejbližší budoucnosti? Co byste si ráda nebo jiným lidem splnila?
1: No, mým plánem opravdu je prostě a smyslem života, ono pořád to člověk vymýšlel celý desítky let, prostě být, žít.
0: A být šťastný.
1: Jo, nic jiného není. A to opravdu je to, co je možný. A to ani nesouvisí na těch vnějších okolnostech. To závisí prostě na tom vnitru člověka. Jo? Takže být, žít, být šťastný. To je tak jednoduché. Lidi pořád něco vymýšlejí.
0: Pořád něco hledají, objevujou.
1: Jo, netřeba. Netřeba.
0: Dobře, tak být, žít a být šťastný, to říká doktorka Romana Křenková, advokátka, ale také spisovatelka, básnířka a můj dnešní host v Charitolku. Moc děkuji za vaši návštěvu.
1: Není zač, ráda jsem přišla.
0: Děkujeme moc a René Kekely se s vámi bude těšit u dalšího dílu Charitolku.

chtěl si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval, moc smíval proti svým protivníkům. A zastavil nepřítel planoucího pomstou.

syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Quand j'étais mort, quand j'avais mordu la poussière,

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Nyní vás veme k poslechu Myšlenky na den. Autorem je papež František, čte Martin Holík. Myšlenka nese název Našimi nepřáteli nejsou lidé, ale hřích, smrt a ďábel.

Dobrý den, drazí bratři a sestry. Evangelium vypráví o jednom výjimečném Ježíšově zázraku. Ježíš v noci kráčí po vodách Galilejského jezera vstříc učedníkům, kteří jsou na lodi. Proč to Ježíš udělal? Když ne jako podívanou, tak proč tedy? Aby přišel na pomoc učedníkům? Ne. Snad, aby jim demonstroval svou velikost a moc? To se však neslučuje s jeho prostotou. Proč to tedy udělal? Proč chtěl chodit po vodě? Za chůzí po vodě se skrývá poselství, které máme pochopit. V té době byly totiž velké vodní plochy považovány za sídlo zlých, zhoubných sil, které člověk nemohl ovládnout. Zvláště když se rozpoutala bouře, byly propastné hlubiny symbolem chaosu a připomínaly temnotu podsvětí. Učedníci se v tu chvíli nacházeli uprostřed jezera ve tmě a báli se, že se potopí, že je zlo pohltí. Ježíš, který kráčí po vodě, to znamená nad zlými silami, překračuje tyto síly zla a říká učedníkům: zmužte se, to jsem já, nebojte se. Zde je význam tohoto znamení. Síly zla, které nás děsí a které nejsme schopni ovládnout, se s Ježíšem okamžitě umenšují. Když kráčí po vodě, chce nám říci: neboj se, kladu ti tvé nepřátele k nohám. Těmito nepřáteli ale nejsou lidé, nýbrž smrt, hřích, ďábel. To jsou nepřátelé lidí, naši nepřátelé. A Ježíš drtí tyto nepřátele za nás. Kristus dnes každému z nás opakuje: zmužte se, to jsem já, nebojte se. Už nejsi sám v rozbouřených vodách života. Co tedy dělat, když se ocitneme na širokém moři a vydání na pospas proti větru? Vyzývat Ježíše a brát ho k sobě na loď. V nejhorších, nejtemnějších chvílích bouře to učedníci dělají. Učedníci vyzývají Ježíše. Petr jde kousek po vodě směrem k Ježíši, ale pak se lekne, klesá do vody a proto volá: pane, zachraň mě. Tato modlitba je krásná, vyjadřuje jistotu, že Pán nás může zachránit, že přemáhá naše zlo a náš strach. Ptejme se tedy sami sebe. Věřím, že Kristus je silnější než vlny a nepříznivý vítr, a pluji s ním, přijímám ho, dělám mu místo na loďce svého života. Kéž nám Maria, Ježíšova matka, Stella Maris, hvězda mořská, pomáhá hledat Ježíšovo světlo při plavbách temnotou.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Za 15 minut vám nabídneme týdenní zpravodajský přehled slovenský od Rádia Vatikán. Hned poté modlitbu za rodiny, dnes to bude růženec, který se budu modlit já a můj kolega Norbert. Nejdřív ale písničky a teď tedy stavitelé chrámů, skupina Spolektiv.

0: 18 hodin 25 minut posloucháte Proglas a my vás nyní na Proglase zveme k modlitbě růžence. Dnes se budeme modlit růženec slavný. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Norbert.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli stišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně,
0: přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jeň se na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná,

0: tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí,

0: Proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyne nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

Ahoj holky, ahoj kluci. Žádný chlubil ani vejtaha se nemůže naparovat před ostatními, že má spoustu kamarádů. Přijde na to brzy i hrdina dnešní večerní pohádky Kuba, který je v chlubení veliký přeborník.

0: Tak ten Kuba, já nevím, kde se to naučil, se hrozně vychloubal. Všude a pořád. Ve škole třeba zříkal.
1: Heč, moje maminka je režisérka a tvoje není.
0: Nebo
1: můj tatínek hraje na kytaru a tvůj nehraje.
0: Nebo
1: má babička peče bramboráky a ty bramboráky ty nemáš.
0: Pak měl Kuba narozeniny a to bylo ještě horší.
1: Já mám tričko s klokanama. Heč. A boty mám z Maďarska. A ty ne. A děda mi koupil skládací kolo. Mám skládací kolo. Heč.
0: To byla hrůza. Dětem ve škole se to jeho vychloubání už tak zprotivilo, že si na něj něco vymyslili a začali říkat.
2: Kubíček, chlubíček.
0: A jen se Kuba objevil někde u školy, hned slyšel.
2: Kubíček, chlubíček.
0: Paní učitelka děti okřikovala, ale nebylo to nic platné.
2: Kubíček.
0: Rozléhalo se po celé škole. A tak byl Kuba rád, že už může vypadnout ze školy a vrátit se domů. Doma si hned vzal to své nové tričko s klokanama, boty z Maďarska, nastartoval skládací kolo a hurá do parku. A jak se tak projíždí po cestičkách, uviděl před sebou jednoho kluka. Na ruce měl nákupní tašku a vůbec si Kuby nevšímal. Pořád něco dělal. Buď trhal jetel na okraj trávníku a strkal ho do tašky, nebo napouštěl z kohoutku vodu do šroubovací lahvičky od dětské výživy, nebo na takovém plácku trhal rozrazil do kytičky a pak chodil pod stromy a něco hledal.
1: Já mám skládací kolo,
0: oslovil Kuba toho kluka. Ale kluk se na to kolo ani nepodíval a povídá.
3: Hledám tu zavírátko.
1: Jaké zavírátko?
3: K vrátkům.
1: Ono se ti ztratilo?
3: Ne, ale potřebuju zavírátko.
1: Jak vypadá?
3: No, taková hůlka to je.
0: A tak Kuba se skočil z kola a hledal také zavírátko.
3: Ha, už ho mám?
1: To je obyčejná hůlka.
3: No jo, ale rovná.
0: Řekl Vláďa, to byl ten kluk. A šel s hůlkou ke křoví. Kuba za ním. V tom křoví byl takový otvor, a Vláďa, Kuba i s tím svým kolem v něm zmizeli.
3: Počkej, já se musím dát zavírátko.
0: Vláďa vzal hůlku, položil ji jako závoru přes dvě větve v křoví a oddechl si.
3: Teď jsme tu zamčeni a nikdo sem nemůže. I kolo si tady můžeš nechat. Pojď, já ti něco ukážu.
0: Když se Kuba rozhlédl, kam se to vlastně dostal, úžasl. Stáli v zelené chodbě, v takovém tunelu prozářeném sluncem a jen udělali pár kroků, uviděli na zemi sedět kachničku se zlatým zobákem. Vůbec se nehýbala.
3: Ahoj, kachničko, už ti to nesu.
0: A Vláďa vyndal z nákupní tašky misku, na kterou rozdrobil rohlík, polil ho vodou a přistrčil misku kachničce k zobáku.
4: Kla, děkuji ti.
0: Povídá kachnička, a rychle začala vyzobávat rohlík z misky. Kubovi se líbilo, jak kachnička mluví, ale jak se tak na ní dívá, já nevím, co ho to popadlo, stoupl si před ní a povídá.
1: Já mám skládací kolo, heč, a ty ho nemáš.
0: To říkal kachničce a bylo to trapné. Kachnička nerozuměla, podívala se polekaně na Vláďu. Vláďa na kachničku, pak na Kubu, a povídá tedy ten Vláďa.
3: K čemu by bylo kachničce skládací kolo? Tak když chce, se rozlítne a přiletí třeba z Vltavu. Ale teď nemůže.
0: A kachnička, jako by chtěla vysvětlit, proč nemůže, se opatrně zvedla na svém hnízdě a Vláďa i Kuba tam pod ní uviděli několik malých zlatých kachňátek, už vylíhlých, a ostatní káčátka ťukala svými zobáčky do skořápky. Kachnička si zase opatrně sedla na to své hnízdo, ve kterém se to čím dál tím víc hemžilo. Přátelsky na Vláďu zakývala hlavou, jako by chtěla říci. Teď mě ještě chvilku nech, aby se má kachňátka v klidu vylíhla. ale na Kubu se už ani nepodívala. Šli dál tím zeleným tunelem a div se nesrazili s jelenem se zlatými parohy. Ano, byl to on. Nesl si Smolíčka Pacholíčka na zádech. Vláďa povídá.
3: Ahoj, přinesl jsem ti jetel, že ho máš rád? A cože jsi vzal dnes sebou Smolíčka?
5: Já ho teď nenechávám doma samotného. Co kdyby zase jezinky přišly a něco si na Smolíčka vymyslili?
0: Řekl jelen a pustil se do jetele. Smolíček seděl na jelenu v červených trenýrkách a držel se ho za ty zlaté parohy. A tu nevím, co to zase do Kuby vjelo. Stoupl si na špičky a volal na Smolíčka.
1: Já mám tričko s klokanama a ty takové nemáš, heč!
0: Jelen, jak žral jetel, zvedl hlavu. Smolíček chvilku nabíral a pak se dal do pláče. A nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby Vláďa rychle ke Smolíčkovi nepřiskočil a neřekl.
3: Chceš, Smolíčku, mé tričko? Podívej, já zase mám červeno pruhované a to se ti bude hodit k trenýrkám a nebude ti zima.
0: A tak se Smolíček uklidnil. Natáhl si to pruhované tričko, jelen dochroupal jetel, pak párkrát zahrabal kopítkem v zemi a vyhrabal zlatý peníz.
5: To je, Vláďo, pro tebe. Kup si nové tričko a zítra na viděnou.
0: Vláďa se mračil a na Kubu se ani neohlédl. Šli dál tou zelenou chodbou, až přišli pod široké zelené klenutí. Tam na paloučku stála princezna Verunka a strojila se na svatbu. Česala se. Družičky jí podávali věneček i bílý průsvitný závoj. Kolem čekalo plno gratulantů. Princezna se usmívala a byla krásná. A když přišla řada na Kubu, aby také pogratuloval, odkašlal si a spustil.
1: Já mám boty z Maďarska.
0: Princezna Verunka napřed vůbec nechápala, co jí Kuba povídá, pak ale pozdvihla svou širokou sukni a ukázala své nádherné zlaté botičky, diamanty pošité. Podívala se zase na ty Kubovy, z Maďarska přivezené, a začala se srdečně smát, až se její smích rozléhal po celém zeleném klenutí. Vláďa odstrčil rychle Kubu, klekl si na jedno koleno před princeznou a protože to byl chytrý chlapec, který vždycky věděl, co se má říci i udělat, podal jí kytičku Rozrazilu a povídá.
3: Princezno, buď celý život tak šťastná, jako si dnes.
0: Princezna se na Vláďu vlídně podívala, sklonila se k němu a políbila ho na čelo. Vláďa zavřel oči. Ale dlouho je nemohl nechat zavřené, protože za ním stálo spoustu jiných gratulantů. A pak Vláďa se nemohl jen usmívat, musel se také zlobit. No na Kubu přece. Odváděl ho z toho zeleného klenutí pryč.
3: Pojď, tudy.
0: Šli postranní chodbou zase k tomu otvoru se zavírátkem. Leželo tam přece Kubovo skládací kolo. Vláďa otevřel zavírátkem, vystrčil kolo před křoví a povídá Kubovi.
3: Jeď domů a nechoď už sem. Tak hloupý kluk, jako si ty, sem už nesmí.
0: A když Kuba nasedl na to své skládací kolo, Vláďa vzal zavírátko, zavřel to své kouzelné zelené království, ve kterém měl kachničku se zlatým zobákem, jelena zlatoparoháče i princeznu Verunku. Kuba jel domů a byl smutný jak spráskaný pes. Ještě nějaký čas kluci ve škole říkali Kubovi Kubíček, Chlubíček, ale pak přestali, protože Kuba se už nevychloubal a když jiný kluk nebo holka se zase chlubili, tak jim řekl.
1: Proč se chlubíš? To jsi tak hloupý, nebo co?
0: A bylo pochlubení, alespoň v té třídě.

Teď už byste děti měli jít spinkat. Ale nejdřív si pustíme písničku. Ta se jmenuje Z Bardějova do Košic. Tak pojďme na ní.

To byla ta jedna slíbená písnička. A teď už děti opravdu musíte spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Za celý týden ti patří dík, Pane. Za to, co jsem od tebe dostala, za každý den, který byl plný radosti i za bolest, která se sem tam objevila. Vím, že jsi tím, kdo mě vede a má mě moc rád. Díky, Pane. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Vlny Radia Proglas rozezněla důvěrně známá znělka, která vás vítá u 15. 34. kola hitparády. Pořadem, ve kterém si představíme tři novinky a odhalíme pozice 9 písní, vás provede Josef Javůrek. Na úvod ale připomenu, podle jakých pravidel můžete v hitparádě hlasovat. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Můžete také připsat tip na novinku, kterou bychom měli určitě zařadit. Odpověď na anketní otázku vám může přinést výhru v podobě balíčku CD, ale také možnost sdílení s ostatními posluchači. Hlasy i odpovědi můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Samozřejmě jako vždy nabídneme i tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí. Dopřejte si chladný nápoj, pohodlně se usaďte a zaposlouchejte do vysílání Radia Proglas, protože právě začínáme. A představuji novinku na 12. místě, kterou je píseň Duně v podání chorvatského ženského tria, které tvoří Duňa Knebl, Nina Romič a Jelena Galič. Spojuje je zájem o lidovou tradici a snaha představit je současnému publiku citlivým a osobitým způsobem.

0: S velkou pravděpodobností se vám v současných teplotách všechny audionosiče rozpustily. Proto je třeba je doplnit a díky tipům Milana Tesaře neuděláte chybu. Saxofonista Germa Volde Mikael, legenda etiopského jazzu, vydal nové album Navkote. Vokální skupina Lalba z Korziky má nové koncertní album Vivu. A v mladé duši spoutaná je název alba šansoniérky Dany Chytilové. Na 11. místo nasazují novinku kapely Léto s Monikou s názvem Města na mape. Jedná se o hudební projekt slovenské zpěvačky, skladatelky a producentky Moniky Omerzu Midriakové.
1: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Šteboce ako vtáci na svitanie. Môj starý známy silný je tam, kde ja nie.

Anketní otázka minulého kola, na kterou se vás Petr Tesař ptal, zněla: máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem, nebo zkrátka jen, když jste někdy zaspali? Posluchač Pavel nám napsal. Co se týče spánku, tak asi nejzajímavější je příhoda stréčka, které jel rychlíkem z vojny, už nevím, jestli na dovolenou nebo už do civilu, z Bratislavy do Brna a probudil se v Praze. Nasedl na vlak zpátky a probudil se v Zaječí. Já až takové příhody nemám. Jednou jsem jel nočním rozjezdem domů. U starého Krchova jsem se radoval, jak jsem za cca 2 minuty doma, 2 zastávky, v noci rychlejší, řekněme 90 sekund. A probudil mě šofér na konečné, 4 zastávky navíc. Příznačná poslední zastávka Hřbitov. Takže jsem došel pěšky. A jeden kolega, taky noční rozjezd, s ním jsem se loučil, když jsem vystupoval, tak jel už jen chvilku do Mariánského, 3 zastávky na znamení, a probudil se zpátky na hlavním nádraží. Z toho je vidět výhoda MHD, protože jet autem, buď by se člověk probudil až v nemocnici, nebo rovnou na Krchově, neb ani abstinence únavu nevylučuje. Jednou jsem taky ve Světlé nad Sázavou zachrápl vlak, na který jsem chtěl přestoupit. V noci skoro 3 hodiny na přestup, dnes by se mi to už asi nestalo, výletní vlaky už nejezdí. Při hře na konkurenci a instalaci televizorů a zásuvek na internet a tak dále. Ve vagónu se dopravní obslužnost reálně rapidně zhoršila, nemluvě o nutnosti kupovat lístek při každém přestupu, horší jak za císaře pána. A tak jsem místo přes Vilémovice jel oklikou přes Kolín a Ledečko, ale časově to vyšlo na stejno, jen to bylo delší. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 34. kola hitparády s názvem Tak, kde jsou ti Indiáni. Její autor Raven je pražský písničkář, básník a skladatel, který se na české hudební scéně pohybuje už od konce 80. let a vedle soulové dráhy je také členem rockové skupiny Nasycen. Jeho nové album Dopio přináší 20 autorských písní.

Představili jsme si všechny tři novinky 15. 34. kola hitparády Proglasu, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne. Teď už ale další odpověď na minulou anketní otázku. Zaspání? Tak tohle mne míjí. V hlavě mám budík, který mne vzbudí ve správný čas. Výjimkou je přetažení času třeba o 15 minut, které ničemu nevadí. Děkuji posluchači Pavlovi. Místo deváté, Soňa Horňáková a píseň Blízko neba.

0: Možno to malé, krehké ticho, kde si v nás.
1: Když mám tu čest připravovat hitparádu, tak se vždy nesmírně těším na vymýšlení nové anketní otázky. Dnes mě inspirovala novinka na 11. místě s názvem Města na mape. Moc rád si prohlížím staré letecké mapy a porovnávám moje oblíbená místa s minulostí. Dnes jsou dostupné letecké snímky dokonce až ze 30. let, ale rád jdu ještě dál do minulosti a prohlížím si svůj rodný kraj na mapách z 19. století, které lze na internetu také najít. Moje otázka tedy zní, máte rádi historické mapy, letecké nebo klasické? Díváte se rádi, jak se vaše oblíbená místa proměňovala v čase? Na co jste při jejich analýze přišli? A pokud tohle zrovna není pro vás, můžete napsat, zda například při výletech preferujete tištěné nebo elektronické mapy. Nebo připište vtipnou historku spojenou s mapou nebo navigací. Fantazii se meze nekladou. Vyhlašuji 8. místo. Petr Linhardt s písní Město Is.

Posluchač Jaroslav nám napsal: deficitu spánku se vyhýbám. Moudrá babička pravila, spanie lepší je ako medu lízanie. Na zaspání si vzpomínám, jak v roce 1963 jsem zaspal nad ránem ve vlaku na nádraží v Chebu, kde vlak končil a pak mne na liduprázdném peróně zadržela hlídka pohraniční stráže. Mysleli, že chci utéct, což jsem ale nechtěl. Cestoval jsem do Chebu pracovně. Děkuji za odpověď. Sedmé místo patří Pavle Boučkové, Petru Novotnému a písni Usnul jste ode mne vzdálený.

Nabídka koncertů je tu. Festival Janouškovo Ústí se koná 14. a 15. srpna v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí. Zahrají Zdenka a Jiří Tichotovi, Tomáš Průša Band, Madalen, Lee Banda, Spirituál Kvartet, Alfa Srnec, Honza Jícha a další. Koncert v barvách Semaforu se bude konat 18. srpna v Šumperku. Hity divadla Semafor zaspívají Lucie Černíková a Petr Macháček. V Milonicích u Bučovic se od 21. do 23. srpna bude konat 30. ročník tamní zahradní slavnosti. Součástí bude hospodský kvíz, lukostřelba, koncert Pavla Helana nebo program pro děti. Rocková skupina Hrozně zahraje 21. srpna v Harachově u Rýmařova, 5. září v Brně Medlánkách a 12. září v Újezdě u Brna. A festival Jesnění se bude konat v Jeseníku od 3. do 6. září. Nabídne koncerty, výstavy, autorská čtení, divadlo, nový cirkus, performance.

Ty jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohvějnou touhou trkotá. Vytáhnout tě švihem ze dna pomohla mi sama, se dna půjdem spolu čarodějnou cestou života.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
0: papuchalk.
2: Co pro vás chystáme následující týden v pořadu Jak se vám líbí? Ve čtvrtek večer to bude rozhovor s francouzskou zpěvačkou Céline Bossy. Pátek 7. srpna bude patřit žebříčku World Music Charts Europe za srpen 2026. V sobotu si budeme povídat s herečkou a zpěvačkou Terezou Richtrovou. Pondělí 10. srpna uslyšíte rozhovor s DJem PMC o taneční hudbě a DJingu. Úterý 11. srpna uslyšíte koncert amerického bluesmana Steva Arveyho ze studia Proglasu. Středa v 17 hodin a 10 minut bude patřit rozhovoru se skupinou Zapomněl jsem o albu Docela normální lidé. A stejný den v 19.15 vás pozveme na festival Dobržská brána. Pátá je skupina Ivo Viktorin Trio s písní Když ji potkal.

Koncerty se valí přímo k vám. Ve velkém sále Lucerny v Praze vystoupí 14. září americká jazzová skupina Snárky Papy. Folklorková skupina Meziměsto představí své nové album Pramen, co neuteče, 21. září v Praze v Malostranské besedě, 29. září v experimentálním studiu v Liberci a 15. října v klubu Doly v Pardubicích. Opavská bluesová skupina Kier Brothers bude mít koncert 7. října ve Staré pekárně v Brně. Skupina Hún Húr Tu ze sibiřské Tuvy bude hrát 30. října v divadle Dobeška v Praze. Kytarista Bombino z Nigeru bude mít koncert 3. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. Americký kytarista Mark Ribot zahraje 12. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. Místo 4. Semiš, Růže v Kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Petr Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem nebo zkrátka jen když jste někdy zaspali. Posluchačka Dagmar nám napsala. Podařilo se mi jednou skvěle zaspat výstup z autobusu cestou z Brna z maturitního večírku. Příjemně společensky unavená a ukolébaná, monotónním předením motoru jsem procitla až na konečné, když se mě řidič ptal, zda hodlám v autobuse přenocovat. Všichni cestující už byli pryč. Zpět domů jsem to měla 6 kilometrů, mobily ještě nebyly, telefonní budka v té malé vesnici nebyla, v půl jedné v noci všude zavřeno, tak mi nezbylo, než vyrazit na túru v těch parádních šatech a v lodičkách, lidu prázdnou asfaltkou mezi poli. Jsem si myslela, že lidu prázdnou. Najednou jsem začala potkávat skupinky lidí. Liga stovkařů šla svůj dálkový pochod do Olomouce. Vtipně komentovali můj zevnějšek, nabádali mě, že jdu opačným směrem, ať se k ním přidám, no zkrátka maturitní večírek pokračoval a krásně mi to domů uběhlo. Jen od maminky jsem to schytala, když se mě z autobusu nedočkala a obvoláním spolužáků se ujistila, že jsem z večírku odešla. Právě se chystala kontaktovat VB. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Reného Mezulaníka a také posílám malý dárek. Na třetím místě Markéta Irglová s písní The Season.

0: Posluchačka Tereza napsala: děkuji za otázku na nedostatek nebo přerušení spánku a případné historky s tím spojené. Musím říct, že pokud se delší dobu vystavíme menšímu množství spánku, je to pak katastrofa, ale to se nejspíš děje skoro každému. Já konkrétně potřebuji spát spíš více než méně a o přerušovaném spaní ani nemluvím. Už se mi stalo, že jsem mluvila z cesty, vydávala nesmyslné povely směrem k člověku, který mě vzbudil a případně se na něco ptal. Myslím, že nejhorší nebo možná nejlepší na tom je, že si to většinou nepamatuji. Moc děkuji. Na druhé příčce radu za písní Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Prosím, buď tu se mnou, a ty mi půjčíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout.

15.34. kole hitparády Proglasu neuspěli Zdeněk Vřešťál, Markéta Foukalová s Martinem Brunerem a skupina Petrovsky. Pojďme ale na opačnou stranu pořadí. První místo, naprosto suverénně, získává skupina Papírový draci, která zabodovala z písní Hladiny.

0: Dnešní hitparáda došla ke svému konci. Ještě než se rozloučíme a zrekapitulujeme si pořadí písní, tak přečtu poslední odpověď na anketní otázku od posluchače Petra. Pamatuju se, jak jsem se na zkoušku z lexikologie, která začínala v 8 hodin, učil až do 4 do rána. Při testu jsem byl nevyspalý a nebystrý, moc mi to nemyslelo. Měli jsme tam okomentovat výraz smažák. Smažený sýr mě v tu chvíli samozřejmě vůbec nenapadl, ale snažil jsem se z toho vybruslit tak, že jsem odpověděl, že je to teplý, parný den, kdy slunce intenzivně pálí. Moje vyučující v Praze, nutno podotknout, se pak při ústní zkoušce dost podivovala, co to tam v těch Budějcích říkáme. Děkuji a teď už rekapitulace.
1: Dá nám světil nebo.
0: 12. místo, Duně, Tuge moje tuge.
1: Dá

0: snad proto slyším.
1: Sedmička, Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul si ode mne vzdálený.
2: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.
3: Na nebi je velký mrak i bouřáci
4: zmizli,
3: na sebou jí rozkvali.
1: Šestka, Mňau Mňau Band, Kanoe.

0: stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi
1: Čtyřka, Semiš, Růže v kopřivá.
0: I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak

0: Na druhém místě Radúza, Já tě prosím, buď to se mnou.
1: Kolo mlýnský za 4 zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platí.
0: První místo Papírový draci, píseň Hladiny.

V hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparáda. Třem písním, které vás oslovily, udělíte po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.

0: Závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce strávíme v místním muzeu. Minule jsme se rozloučili před svatými schody, které vedou do druhého patra svatokopeckého muzea. Průvodce Antonín Janíška dnes prozradí více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví. U pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková a nyní už slovo předávám panu Janíškovi.
1: Takže jdeme po těch schodech. Jestli chcete počítat, můžete počítat, ale já mám ověřený několikrát, že těch schodů je 28.
2: A budu věřit.
1: A tady vidíme čtvrtý obraz pana Handkeho z života Krista po jeho zmrtvých stání. A vidíte na tom čtvrtém obraze zase dvě postavy. Rozjásanou, rozjasněnou, vítěznou postavu Krista, když se podíváte na ten výraz tváře, plný lásky, milosti, radosti, objímání. A ta druhá postava, která je nižší, protože ten člověk padl na kolena, tak to je svatý apoštol Tomáš. A ten obraz znázorňuje tu klasickou příhodu a představuje nám Tomáše jako nevěřícího. Vy víte, že nevěřící Tomáš, to je to spojení, které se tady zabydlelo a používají ho i nevěřící lidé. Ty seš takový nevěřící Tomáš. Ale já nevím, jestli řeknu ten příběh teďka úplně přesně až do konce. My jsme byli někdy před 4 lety na svatým hostině s manželkou. Právě to bylo na svátek svatého Tomáše. A pan farář o něm kázal. Tak jsme se dozvěděli, že svatý Tomáš byl původním povoláním stavitel, asi velmi úspěšný stavitel. A když potom byl s tím Kristem, tak to své řemeslo opustil. No a když potom Krista popravili, tak se k němu zase postupně vracel. A byl nevěřící. Potkali ho ostatní kamarádi apoštolové a říkají mu: Tomáši, představ si, člověče, potkali jsme Krista vstal z mrtvých. A Tomáš říká: no, neuvěřím, dokud neuvidím a dokud nesáhnu do jeho rány na boku. Tak se mu ten Kristus zjevil, což je na tomto čtvrtém obraze pana Handkeho, vítězný Kristus z mrtvých stalý, a říká mu: Tomáši, sáhni svou rukou do mé rány a nebuď nevěřící, ale věřící. A ten dialog je potom naprosto úchvatný, protože Tomáš říká: Pán můj a Bůh můj. A Kristus mu na to říká: protože jsi uviděl, tak jsi uvěřil, ale blahoslavení ti, kteří uviděli, blahoslavení ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. No a tak ten Tomáš uvěřil a úplně změnil ten způsob svého života a říká se, že šel do Indie, tam se živil jako stavitel, nějaký velmož si u něj objednal palác a on dostal peníze a když viděl, jaká je tam bída, tak ty peníze rozdal chudým. Vrátil se a říká: Pane, potrestej mě, já jsem ty peníze rozdal. A pán mu říká: protože jsi rozdal našim chudým, nepotrestám tě, tady máš peníze znovu a teď už ten palác postav. Tak Tomáš dostal peníze po druhý, stavěl palác a přitom hlásal evangelium, řekli bychom, dělal tam misie. A dělal to tak úspěšně, že z něho tamnější pohanští kněží dostali strach a nechali ho zavraždit. A svatý Tomáš tam byl pohřben a do dneška je uznáván a ctěn jako národní svatý Indie, jako jeho patron, její atron, patron Indie. Takže tu druhou část příběhu většina lidí nezná. On když uvěřil, úplně se změnil. Je to k zamýšlení, protože mnozí říkají, že uvěřili a nestalo se s nima nic, ten Tomáš se úplně změnil. Takže to není nevěřící, ale věřící. Teď máme tady po levé a po pravé straně další dva anděle. Anděli, jak jsem vám říkal, v bazilice andělů je tady nesmírné množství. Každý má svou profesi, každý má svůj účel, každý je připomínán z nějakého jiného důvodu. Tady ten anděl, který je tady po mé pravé ruce, drží v rukou roušku, na které je otisknuta Kristova tvář. Obecně víme, že rouška s otiskem Kristovy tváře se nazývá rouška Veroničina, protože velmi odvážná mladá dívka dokázala svou roušku podat Kristu během křížové cesty a ten si do ní otřel tvář a ta tvář se tam otiskla. Zase zdůrazňuju to, že to nebyla žádná romantika, ale ta žena musela mít obrovskou odvahu, když se přiblížila k odsouzenci a podala mu svou roušku. Zatímco anděl na protější straně připomíná tak trošku hazardního hráče, protože tam má v rukou plášť a v tom plášti jsou kostky. Ale není to hazardní hráč, je to anděl, který drží v rukou roucho, které z Krista strhli předtím, než ho ukřižovali. A ty kostky symbolizují tu příhodu, která se odehrála, když Krista ukřižovali, tak vojáci o jeho roucho metali los, hráli. Takže proto tam jsou ty kostky. Víme z Evangelia, že roucho bylo kvalitní, z jednoho kusu tkané a tak dále. Vojáci ho nechtěli dělit, tak o něj hráli a kdo vyhrál, tento Kristovo roucho dostal. No a když se tady zase trošku pootočíme, tak máme před sebou pietu a ta nejvyšší postava, která je nade vším, je mladý muž, bezvousí, s rouškou u očí, plačící Jan. Takže ty postavy Matka Boží drží na klíně umučeného Krista a nad nimi stojí svatý apoštol Jan a pláče. Takže proto plačící Jan. Někdy z 18. století pochází tohle sousoší. Lidový umělec tady z Uničovska to vytvořil a je to nádherné dílo. Já se ještě zdržím trošku u toho Jana. Zase připomenu, že to je jediný holobrádek mezi apoštoly, protože to byl mladý chlapec. Když začal chodit s Kristem po světě, tak údajně mu bylo 13 let. Takže proto nemá ty vousy. Ale i přesto, že byl tak mladý, tak prokázal během té křížové cesty Krista i po jeho smrti nejvíc odvahy ze všech apoštolů, protože doprovázel Matku Boží při křížové cestě, byl pod křížem, když Krista ukřižovali a pak určitě spolupracoval při tom, když Krista sněli z kříže a pohřbívali ho. Zatímco všichni ostatní apoštolové utekli, tak Jan, nejmladší ze všech, tak stále byl po ruce Matce Boží a za zády tomu Kristovi, kterého odsoudili. Musel mít obrovskou odvahu, a na to se možná dneska zapomíná, protože svatý Jan obecně je spojen jenom s tím, že svatý Jan je apoštol lásky. A ta láska se u něj projevila právě tím, že s obrovskou odvahou byl oporou potom. Tak popojdeme kousek dál a já vám s velkou radostí představím našeho svatokopeckého anděla strážného. To je opravdu náš svatokopecký anděl strážný. Zase, když si přečteme jméno autora, Justus van den Nieport, ono to vypadá, jak kdyby to byl zase obraz pana Handkeho, protože ta velikost je stejná, zdání ale klame. Takže tady na tom obraze je anděl strážný, a já říkám náš svatokopecký, protože ten náš tady chrání poutníky, to je ta menší postava, kteří putují na svatý kopeček, tam je v pravém dolním rohu je silueta svatého kopečka, ještě když neměl ta boční křídla, a tady se modlí k tomu milostnému obrazu Panny Marie a ten je v pravém horním rohu toho obrazu. Ta veliká kniha, která je uprostřed, je tam několik erbů, je jich tam 33 přesně řečeno. Znázorně je to takzvané bratrstvo Kristových let. Za každý rok tam je jeden člen toho bratrstva a na tom obraze je erb toho člena, který ten byl. Byla to vybraná skupina lidí a mohla mít maximálně 33 lidí a přesně 33, protože Kristus měl 33 let. A když některý člen odešel, zemřel nebo podobně, tak vždycky tam byl zase potom jeden člen doplněn. Tak říkám, je to náš svatokopecký anděl strážný, který chrání všechny naše poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na poutní místo svatý kopeček. No další předměty, které nedokážou si lidé představit, k čemu slouží, jsou tady ty železné, ty kovové tyče z erby uprostřed, jsou to takzvané procesní svícny. Vidíte, že nahoře jsou svíčky, které tam zůstaly, chybí tam asi ta lampa, která chránila ty svíčky před větrem, a na těch erbech jsou namalována růžencová tajemství. Těch svícnů, jak vidíte, je 15, každý růženec má 5 desátků, čili růženec radostný, růženec bolestný a růženec vítězný. Takže to máme tady ty 3 růžence. A popojdeme zase kousek dál, já tady rozsvítím. A zase tady máme 2 anděly, tentokrát to jsou nejstarší, kteří tady jsou. Pochází někdy ze začátku 18. století a říká se těm andělům anděle adoranti. Anděle, kteří se modlí. Když se díváte na ty postavy andělů, jsou poněkud poškozené, křídla jim někdo urazil, ale památkáři, když se rozhodli je opravovat, tak pravděpodobně dali přednost tomu, že zachovali ty artefakty v té původní podobě, jenom je očistili, impregnovali a podobně. A aby bylo zdůrazněno to stáří těch soch, velmi, velmi vysoké stáří, ku podivu se zachovali. Když jsme říkali anděle adoranti, vidíte, že mají sepjaté ruce, anděle, kteří se modlí, a dívají se oba dva jedním směrem, do prostřed, mezi sebe, takže to byli pravděpodobně anděle, kteří byli někde na oltáři umístění vedle svatostánku. Anděle adoranti. A popojdeme kousek dál. Máme tady zvláštní plastický obraz, který se vypadá na první pohled jako obrovská vzácnost. Ono to tak není. Pochází z 19. století, říká se mu trůn milosti. A jak vidíte, je na něm znázorněn Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, kteří sesílají své milosti na nás tady na zemi. To je tady, vidíte tady toho pastýře s ovečkami. A ke svým, při své činnosti ty božské osoby využívají služeb andělů. Anděli tady máte všude kolem dokola. A ten lidový umělec, který je autorem toho obrazu, si dal tak záležet, že ti anděle dokonce lítají. Víte jak? Podívejte, já dupnu. Podlaha se zachvěje a anděle letí. Jsou na pružince. Takže když tady chodí malí děti a já jim to ukážu, tak už nechtějí dát a jenom tady stojí a dupou. A dívají se na anděli, jak létají. Vedle máme 4 obrazy. Všechno to jsou originály neznámého autora, moravského malíře. Tvář Krista, tu nemusíme ani představovat. Pod Kristem je tady krásný obraz svatého, a i když je to Pražák, tak si ho tady vážíme, protože je to svatý Jan Nepomucký, patron zpovědního tajemství. A když se podíváme dál kousek, tak tady vidíme svatého Antonína Paduánského. Ten obraz má zvláštní historii, protože ho sem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, zakladatele poutního místa, která byla řeholnice, velmi těžce onemocněla, byla by přišla o zrak, ale modlila se ke svatému Antonínovi a ten zrak se jí uzdravil. A na poděkování toho, že se jí vrátil zrak, tak věnovala tady bazilice obraz svatého Antonína Paduánského, který je tady vystaven. A pod ní máme toho důležitého svatého, který má jméno svatý Juda Tadeáš. To je velice důležitý svatý a hned vám řeknu proč. Protože to je patron všech neřešitelných, katastrofických, zapeklitých a jiných situací. Takže když máte největší průšvih, tak se obraťte na svatýho Judu Tadeáše a on vám vždycky pomůže. Poznáte ho taky podle toho, když ho máte někde na obraze, že představuje tvář Krista a navíc má tady v náručí ký nebo hůl velkou, protože on byl ubit kyjem. Tak to je znázornění jeho mučednické smrti. Svatý Juda Tadeáš, velmi důležitý svatý, který vám vždycky pomůže. A můžeme obejít vítrín z druhé strany. A vidíme tady několik podobizen Matky Boží Panny Marie. Musíme si teda říct, že takhle ta Panna Maria určitě nevypadala. Možná se její podobě blíží nejvíc ta Panna Maria Betlémská, která je tady vpravo nahoře. To je ta klasická Panna Maria, barokní pojetí. Maria sedí před jeskyní, má v rukou Ježíška a je to ta Panna Maria Betlémská. Všechny ostatní obrazy, které znázorňují Panu Marii, jsou pojetí umělecká. Protože vidíte, že tady jsou samý svatozáře, korunky a podobně. A přitom Maria byla obyčejná chudá dívka, která měla obrovskou odvahu, když přijala ten úkol, který dostala. Protože ona, když čekala Ježíška mimo manželství, tak mohla být ukamenována. A ona věřila Bohu, že když něco po ní chce, takže zařídí, aby to tak bylo. Takže proto taky po svém záslužném životě byla povýšena a je z ní tady Panna Maria Královna. A to vidíme na těch ostatních obrazech, které tady jsou. Každý má jiný charakter, trochu jinou podobu. Tady ten vypadá skoro byzantsky, že jo? Tady ten vypadá zase romanticky. A ten poslední největší, který je tady, tak to je přesná kopie obrazu Panny Marie Čenstochovské. Vy víte, že ten obraz má bohatou historii a Panna Maria Čenstochovská, kdybychom to představili tak odlehčeně trochu, tak jak my máme tady Panu Marii ze svatého kopečka, tak Poláci mají zase Panu Marii Čenstochovskou.

0: Takže můžeme povolit zase dál. Tady na té vitríně máme název liturgický textil. Já se nad tím vždycky trošku usmívám, protože s tím textilem to nemá moc společného, snad jenom to, že základem těch liturgických ornátů je nějaká tkanina a ten liturgický textil, to mě připadá vždycky jak v Baumaxu. Ale tady vidíme kněžský ornát, jáhenský ornát a můžeme si snad u toho říct jenom tu skutečnost, že ti lidé, kteří ty ornáty stvořili, vytvořili, vypracovali, museli být zaprvé velice kvalitní umělci, když vidíte ty vzory, tak to stojí za to. A za druhé to museli být nesmírně zdatní řemeslníci. Protože vidíte, že to je vyšívané zlatou nití a já si nedokážu představit, že bych vyšíval zlatou nití, protože zlatá nít to je vlastně tenký drátek. Jak ty prsty těch švadlen museli vypadat asi. Takže liturgická roucha, která tady máme. Dál tady máme štoly, rouška z kalichů a poslední ornát, který je nejstarší, pochází někdy ze 17. století, z přelomu 17. a 18. století a je sametový. Vidíte, že ten se tady zachoval, je to tedy opravdu zázrak, že se zachoval. Já bych k tomu jenom připodotknul skutečnost, že jako kluk malý si pamatuju, že tady bylo spousta skříní v této chodbě a byla tam bohoslužebná roucha. To všechno už je pryč a zachovali se jenom ty, které tady máte vystavené, z nich některé jsou ještě zapůjčené. Takže liturgická roucha. Takže nepoužívám výraz liturgický textil, protože to je výraz obchodnický, ale liturgická roucha. Popojdeme kousek dál zase. Pozor, je tady zvýšený práh. Máme tady zvláštní dvě vitriny, ve kterých jsou obrazy. Vypadá to tak na první pohled, vzácné obrazy, ozdobné rámy, ale oni to nejsou obrazy jako takové, ale jsou to relikviáře svatých. Ty obrazy nebo ty relikviáře byly majetkem jednotlivých měšťanských rodin. Tady je to zhromážděno, protože to pravděpodobně odkázali kdysi bazilice, čili to není vybudováno, vytvořeno pro baziliku jako takovou. A odvodíme si z toho skutečnost, že každá rodina měla kdysi, bohatší rodina také, měla kdysi svého patrona, který byl svatým a k tomu relikviáři se modlili. Tvrdí se dokonce, že tam jsou pozůstatky svatých, ostatky svatých. Nevím, jestli tomu lze věřit, protože kdyby byly ostatky svatých všude, kde se o tom mluví, tak každý svatý by musel mít 4 metry a několik metráků. Ale fakt je ten, že to jsou předměty, které jsou několikanásobně, mnohonásobně a dlouhodobě promodlené, čili ta duchovní hodnota jejich je obrovská, nedokážem si to možná ani představit. A když jdeme kousek dál, tak tady vidíme okno se zdobenou mříží a zezadu vidíme nějakou bednu. Ta bedna je vlastně v té oratoři vedle presbytáře baziliky a jsou to ty varhany, o kterých už jsme hovořili z přelomu 17. a 18. století. Původní originál, kolem 500 píšťal a náš pan varhaník, když za ně sedne a začne hrát, tak je to, jak kdybyste poslouchali Adam Michna z Otradovic vánoční muzika.
1: V minulém díle jsme měli ukázku právě těchto varhan.
0: Tak to je vynikající. A v dalších třech vitrínkách máme bohoslužebné předměty. Vidíte, jsou tady monstrance, kalichy, konvičky, kříže, všechno je to zlaté, stříbrné, stříbro pozlacené, drahokamy, polodrahokamy. Zlí lidé v historii a i dnes nakonec tvrdili a tvrdí, že církev má všechno zlatý, protože je bohatá. Není to pravda. Ze zlata byly tyto předměty stvořeny proto, že v době, kdy byly vytvořeny, vyrobeny, nebylo známé nic vzácnějšího než právě stříbro, zlato a vznešenost užívání toho, k čemu jsou ty předměty určeny, je tak velká, že autoři stvořili ty předměty bohoslužebné z těchto vzácných kovů a drahokamů. Čili to ty vzácné kovy nesymbolizují bohatství, ale vznešenost účelu používání. Máme tady tři krásné zdobené kalichy. Je to skutečně umělecké dílo a umělecká práce, která byla provedena. No a vejdeme do poslední místnosti, která začíná takovým zvláštním způsobem. Jsou před námi směrovky turistické. Ty turistické směrovky směřují na poutní místa. Na prvním místě, kam vede směrovka, je

systém poutních míst na Moravě, která jsou propojena takzvanými cestami a říká se jim Cyrilometodějské. Nejznámější dvě poutní místa, Mariánská, která tady máme na té mapě, je Svatý Kopeček a Svatý Hostýn. Vzdálenost mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem je 50 kilometrů a je známá už dnes pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn, která se chodí týden před Květnou nedělí. Když jsou Velikonoce brzo, tak to je docela výkon, protože je ještě zima, Chumelenice, Plískanice, mráz a lidé, kteří ujdou těch 50 kilometrů, tak mají skutečně obrovskou výdrž a já vždycky říkám, že když odcházejí ze Svatého Kopečka, tak jsou všichni nadšení, radostní a těší se a když přijdou na Svatý Hostýn, tak už se jenom modlí, protože nic jiného neumí. Takže doporučuji každému, aby si tu trasu ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn prošel. Nakonec, protože jsme tady na Olomoucku, tak máme Cyrilometodějské stezky, abychom nezanedbali Brňáky, tak tady máme taky svatojakubské poutní cesty a máme tady moravskoslezské cesty, které mají dohromady v součtu 300 kilometrů a na těch fotografiích, které tady vidíte, vidíte různá důležitá poutní místa. Jako zase se vrátím, Svatý Kopeček, je tady Hláska v Opavě, ale je tady třeba taky katedrála svatého Petra a Pavla, která je v Brně. A ti, kteří absolvují tyhle ty trasy, tak dostanou potom, když to je v oficiálním podniku, dostanou průkazku, ve které je napsáno jejich jméno, narození, začátek putování a že to všechno absolvovali. Takže to jsou ty stezky, které tady chodíme a je to určitý systém poutních míst, kde se můžeme modlit. No a když se podíváme zase před sebe, tak vidíme takový zvláštní březový kříž. Jsou to dvě březové hole, které jsou svázány a ten kříž má zvláštní historii a hodnotu. On ho totiž vytvořil v roce 1990 páter Marián Husek, který tady byl tehdy kaplanem. A je to vlastně zakladatel té tradiční pouti ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. A nešli ten první ročník, tak udělali ten kříž a ten nesli v čele. On teďka skutečně, když farnost kamkoliv jede, tak s sebou bere ten poutní kříž. A důležité je ještě taky připomenout, že ta tradice, která začínala poutí se 7 účastníky v roce 1990, se tak rozšířila, dokonce i mezinárodně, že v letošním roce měla dokonce asi 450 účastníků. Je to už masový podnik, musíme tady k tomu přidávat různé regulovčíky, organizátory a taky svozovou službu, protože ti, kteří po cestě padnou, tak jsou odvezeni na Svatý Hostýn, aby z toho něco aspoň měli. A před sebou na té čelní stěně vidíte takovou zvláštní postavu, je to socha svatého Krištofa, patrona všech poutníků a cestovatelů. Tahle ta moderní socha je umístěna na dálničním valu vedle dálnice z Olomouce na Brno při výjezdu z Olomouce vedle vesnice Nemilany. Svatý Krištof směřuje a mám takový pocit, že když se podíváme na to umístění, tak dokonce je pootočen, jako kdyby směřoval na Svatý Kopeček. A ta fotografie svatého Kopečka tam je umístěna taky. Takže to je náš průvodce každým putováním, protože svatý Krištof je patron všech poutníků a cestovatelů, proto tady má to výsadní postavení na celé stěně přední. A ještě vám ukážu tady jednoho člověka, ten zatím není prohlášen za svatého, ale to jméno možná mnozí posluchači znají, páter František Lízna. Tady je napsáno, a taky to platí a je to pravda, kněz, ochránce slabých, poutník a básník. A ten se zapsal do historie zejména tím, že to je zakladatel duchovní služby ve věznicích. On totiž byl vysvěcený ještě v době totality, hodně pracoval s mládeží, byl velmi pronásledován režimem, byl několikrát vězněn a protože sám poznal zevnitř tu bídu, beznaději, zoufalství toho vězeňského prostředí,

0: prostředí, tak když byl propuštěn potom, tak v roce 1990 založil tu duchovní službu ve věznicích. Je to úžasná osobnost a taky je tady umístěn v této místnosti, protože to je taky velký poutník. Jsou tady vyjmenována všechna poutní místa, která navštívil a všude chodil pěšky. Tedy ne, že bych řekl, že z Olomouce šel pěšky až do Santiago de Compostela, ale vždycky někam dojel a pak šel nějaký 200-300 kilometrů pěšky. Všechna poutní místa jsou tady vyjmenována a je to opravdu člověk, který se zasloužil o obrácení desítek, možná stovek mladých lidí a taky svým životem dokázal, že i dnes dokáží být kněží velmi věrní svému přesvědčení. Jeho poslední působiště byly Vyšehorky, malá vesnička, která je na výjezdu z Mohelnice směr Hradce Králové, tam po levé straně, a z Vyšehorek chodil na Mírov, který je tam odsud kousek, tam dávat duchovní služby těm vězňům, kteří o to měli zájem. Takže zapsal se tady tím způsobem do historie jak církevní, tak státní, protože ta duchovní služba ve věznicích je díky němu uznávána, přijímána a respektována a existuje ve všech věznicích, které tady jsou. Takže současníkem Františkem Líznou, který teda bohužel umřel ve věku 80 let na takovou nemoc, kterou nemáme nikdo rádi, na covid a umřel v roce 2021, čili to je nedávno, a myslíme na něj pořád.
1: Můžu se ještě zeptat, jsou tady takové obrazovky, už jsem jich viděla víc, k čemu slouží?
0: To jsou informační tabule, panely, chcete-li, když si to takhle pustíte, tak vám za chvilku naběhne program, když se tady chodí na prohlídky, tak automaticky ty tabule informační jsou zapnuty. Objeví se vám na displeji seznam toho, co je na tom informačním stánku umístěno. Tak a vidíte, že tady máte rubriky historie poutního místa, architektura poutního, virtuální expozice, panoramatická prohlídka pro děti, aby si tady mohli hrát, tak je tady pexeso s tematikou poutního místa, omalovánky a pucle. Takže když si představíte historii poutního místa a je tady všechno od začátku, v Olomouci žil zbožný poutník, jmenoval se Andrýsek, a ráno byl v kostele, modlili se a dostal vnuknutí, že by měl postavit kapli.
1: Vidím, že je to v několika jazycích, takže ano, pro kteréhokoliv návštěvníka.
0: Anglicky, německy, polsky.
1: Skvělé. A kdyby někdo třeba měl zájem právě o takovou podobnou prohlídku, jako my jsme dneska tady měli, jaké jsou možnosti v muzeu?
0: Svatokopecké muzeum je otevřeno od dubna do října, tak jako klasická muzea v celé České republice, nebo zámky. A otevřeno je tady vždy od středy do neděle včetně, od 10 do 17 hodin. Pochopitelně prohlídku muzea lze objednat i individuálně na telefonních číslech, která jsou spojena s farním úřadem. A je od toho ten, kdo ten telefonát přijme, tak potom předá informaci dál a je možné zařídit průvodcovskou službu. Takže na přání věřících můžeme provádět prohlídky celý týden v kteroukoliv denní i večerní dobu a každého tady velmi, velmi přivítáme.
1: Tak já moc krát děkuju.
0: Já jsem rád, že jsme mohli hovořit spolu.
1: Rozloučením s průvodcem Antonínem Janýškou končí i čtyřdílná minisérie Prohlídky svatého Kopečku. Ještě jednou bych proto chtěla moc poděkovat panu Janýškovi za jeho čas, nadšení a poutavé vyprávění. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste na toto poutní místo vyrazili spolu se mnou. Od reportážního mikrofonu se loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit, stačí si nalistovat stránku 1158, kde najdete většinu částí modlitby. Jenom antifonu ke kantiku Panny Marie najdete na stránce 801, tedy v novém vydání 1158 a 801. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1039 a antifonu ke kantiku Panny Marie na stránce 710. V původním vydání breviáře 1039 a 710. Modlit se s vámi bude Lenka
2: a Pavel.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Stvořiteli světa Bože, nebe, země, také moře, ty jenž věrné osvěcuješ, Duchem Svatým zapaluješ, ráčíš nás dnes osvítiti světlem své božské milosti.
1: Ty, který jsi nazval světlo dnem, s přicházejícím večerem, nauč nás tebe chváliti, tvou dobrotu velebiti, noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
0: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny, a tak života zbaveny, myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
1: Dej nám tvou vůli hledati, věcí nebeských žádati a varovati se všeho, co je duši škodlivého. Dej po tvých cestách choditi a tak života dojíti.
0: Žádáme si tvé pomoci, Bože, Otče, Všemohoucí, ty i se svým milým Synem, spolu také Svatým Duchem, si naším jediným Pánem, až na věky věků. Amen.
1: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
0: Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
0: Oslavím Hospodina celým srdcem, ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
1: Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
0: Velebnost a vznešenost je jeho dílo a jeho spravedlnost zůstává na věky.
1: Památku ustanovil na své divy. Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
0: Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
1: Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů.
0: Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny jeho příkazy.
1: Pevné na věky, navždy, provedené v pravdě a právu.
0: Vykoupení seslal svému lidu, sjednal na věky svou smlouvu, svaté a velebné je jeho, jméno jeho.
1: Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Moudře jednají všichni, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navždy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
1: Pán náš Bůh Všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Aleluja, vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja, chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja, Pán náš Bůh vševládný se ujal království, radujme se a jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Pán náš Bůh Všemohoucí se ujal království. Aleluja. Krátké čtení je z prvního listu Petrova z první kapitoly. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže z mrtvých stáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi, protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.

0: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno.
1: Jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky. Ježíš stáhl ruku, zachytil tonoucího Petra a řekl mu: malověrný, proč jsi pochyboval?
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Ježíš vztáhl ruku, zachytil tonoucího Petra a řekl mu: malověrný, proč si pochyboval? Bůh obrodil všechno stvoření vykoupením a láskou ho stále obnovuje. Vzívejme ho s radostným srdcem.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku. Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření.
0: A na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.
1: Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži,
0: vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.
1: Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o ní,
0: ať poctivě spolupracují na budování světa v pravém míru.
1: Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěš ubohé, dej chléb hladovějícím, posilni slabé.
0: Na všech učin zjeveným vítězství kříže.
1: Svého Syna mrtvého a pohřbeného si podivuhodně vzkřísil k slávě.
0: Dej, ať i naši zemřelí přejdou s ním do věčného života.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nám poslal Ducha svého Syna a přijal si nás za vlastní, a proto k Tobě smíme volat jako k Otci. Upevni, co si v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglasu zveme k poslechu koncertu vážné a duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme Opus Musicum od Jakobuse Händla Galluse. Skladbu zahraje Hjulges Ensemble pod vedením Paula van Nevla.

Právě dohrál Opus Musicum od Jakobuse Händla Galluse. Skladbu zahrál Julges Ensemble pod vedením Paula van Nevla. Následuje mši číslo 6 S dur od France Schuberta. Sola přednesou Helen Donat, Ingeborg Springer, Petr Schreier, Hans-Joachim Roch, Theo Adam z Leipzig Radio Chorus. Doprovodí je Staatskapelle Dresden pod vedením Wolfganga Zavališe.

Slyšeli jste mši číslo 6 S-dur od France Schuberta. Solo přednesli Helen Donat, Ingeborg Springer, Petr Schreier, Hans-Joachim Roch a Theo Adams z Leipzig Radio Chorus. Doprovodila je Staatskapelle Dresden pod vedením Wolfganga Zavališe. Následuje klavírní trio číslo 1 H-dur opus 8 od Johannese Brahmse. Skladbu zahrají Elisabeth Wenstenholz na klavír, Milan Vítek na housle, Pierre René Honnes na violončelo.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu vážné a duchovní hudby. Slyšeli jste klavírní trio číslo 1 H-dur opus 8 od Johannese Brahmse. Skladbu zahráli Elizabeth Venstenholz klavír, Milan Vítek housle a Pierre René Honens na violončelo.
1: Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám,

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Zdvořilost. Byly doby, kdy se pokoušeli sestavit slovníky rýmu, pravidel a pomůcek, podle nichž i průměrný gymnazista sestavil báseň. Právem se tomu dnes smějeme. Jsme si dobře vědomi, že poezie musí být víc než klinkot rýmů a rytmických slov. Je to především vnitřní zážitek, který si svou vnitřní formu pak vynutí. Ale bez znalosti této vnější formy by to přece jen nešlo. Básník se vyjadřuje slovy, jazykem svého lidu. Musí tedy svou řeč znát, být mistrem v obratech, ve zvukových, citových a smyslových hodnotách slova. Toto zjištění nám slouží za příklad k pochopení ctnosti, která se do náboženských knih obyčejně nezařazuje, přestože by tam měla patřit. Zdvořilost. Dobře víme, že je nám milejší ve styku s druhými upřímné, dobré srdce, třeba s potne ohrabaným zevnějškem, než uhlazený sobec. Lidé dovedou být nemilosrdní a zlí a přitom třeba se zachovávají všechna pravidla vnější uhlazenosti. Přesto však uznáme, že je lepší, když ten, kdo má jiné rád, dokáže být i ve vnějším chování jemný a zdvořilý. Ušetří tím mnoho potíží sobě i jiným. Ve styku s druhými se mluví o taktnosti. Slovo takt je latinského původu a souvisí se slovem tangere, dotýkat se. Takt je tedy doslova umění vzít něco dobře do ruky a nepolámat to, nerozbít, nepoškodit. Ošetřovatelé musí vědět, jak uchopit nemocného, aby mu nepoškodili ránu nebo nespůsobili zbytečně bolest. I v normálním životě jsou lidé na něco velmi citliví, nedůtkliví. Je potřeba vědět, jak se jí dotýkat, mít takt. Mnohé citlivosti jsou jenom osobní. Žena, kterou opustil muž za smutných okolností, nesnáší například, když se jí někdo ptá na rodinu. Stejná otázka je jinému velmi milá, takže se hned naváže přátelský rozhovor. To ovšem nemůžeme vědět předem. Přesto však taktní člověk vycítí hned po první otázce, jaká je situace, a podle toho buď v hovoru pokračuje, nebo přejde nenápadně k jinému tématu. Přesto však jsou jisté pocity libosti nebo nelibosti, které se dají očekávat u každého normálního člověka. Sotva se někdo bude cítit poctěn, když se na něj cizí člověk bez pozdravu, aniž by se představil, oboří zvýšeným hlasem. Každý slušný člověk zaklepe na dveře nebo se ohlásí, než vejde do cizí světnice. Souhrn všeobecných slušností a všeobecně přijatých zvyklostí tvoří takzvaná pravidla slušného chování a společenského vystupování. Při výchově se má dbát, aby se s pravidly slušnosti mládež co nejdříve seznámila, aby se jí staly přirozenými. Roste-li dítě dlouho jako malý divoch, později cítí zábrany, má-li si navykat pozdravit, přivítat, vyřídit něco v obchodě. Stává se, že se dorůstající mládenec stává hrubším, než je, z pocitu méněcenosti, protože neumí tak pěkně vystupovat, jak by měl. Dělá tedy, že mu na tom nezáleží. Příručky slušného chování bývají rozděleny na kapitoly podle předmětů a okolností. Mluví se v nich o pozdravech, setkáních, jídle, společenském vystupování, hrách a podobně. Většinou by potřebovali doplnění pro situace, které vznikly v poslední době. Měla by být víc do detailů propracována pravidla slušného chování při sportu, jak pro hráče, tak pro diváky. Pociťujeme velký nedostatek zdvořilosti při silniční dopravě, jejíž hřmot, chvat a nebezpečí často svádějí k silnému a hrubému jednání. Přeplněné autobusy a vlaky činí lidi bezohlednými. Za takových mimořádných situací se projeví, je-li někdo zdvořilý opravdu a ze srdce, anebo byla jeho slušnost jen naučeným formalismem. Bez duše je tělo mrtvé, bez lásky k bližnímu zůstanou mrtvými formy zdvořilosti.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: těchto dnech si připomínáme památný den romského holokaustu. Připadá na 2. srpna, kdy vzpomínáme na oběti nacistické persekuce Romů a likvidaci takzvaného cikánského rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Osvětim roku 1944. Tato připomínka zároveň otevírá otázky spojené s historií, ale i současným životem romské komunity. Její minulost i současnost jsme se vydali zjistit během procházky Romské Brno dnes, která se uskutečnila v rámci festivalu Meeting Brno. Společně s průvodkyní Alicí Zikmund Hrákovou jsme poznávali příběh romské komunity v tomto městě, nejen její minulost, ale především to, jak Romové žijí dnes. Reportáží vás provede Ctislava Horníková. Na začátku procházky romská novinářka a kulturní manažerka Alica Zikmund Heráková uvedla.
1: Procházky v téhle čtvrti vedu od roku 2013, což je docela vtipné, protože už je to 12 let, už sama nesu jako nějaký stopy paměti tady toho místa, který se proměňuje. A žila jsem tady vlastně poměrně dlouhou dobu, dnes už teda žiju mimo Brno, ale pořád tady profesně působím, jsem tady pořád doma.
0: Prohlídka této lokality začala na rohu ulic Bratislavská a Hvězdová, dále vedla přes Káznici, divadlo Radost, Cejl, Radlas až do parku Hvězdička.
1: Tahle část Brna se váže na jeho dělnickou minulost. Váže se na bohaté židovské, německé rodiny, které vlastně formovaly charakter Brna od 18. století stavbou vlastně velkých textilních továren. Tuhle lokalitu vždycky formovali dělníci, ti lidi, kteří sem přišli za lepším životem. V té době, kdy sem přicházeli od toho 18. století z částí, jiných částí vlastně Čech a Moravy nebo i ze Slovenska, tak umíte si asi představit, že to úplně dobré životní podmínky nebyly se snahou o lepší život, což je takový vlastně leitmotiv toho, s čím potom přicházejí do Brna i Romové po druhé světové válce. To, co je typické vlastně pro tuhle lokalitu, je taky to, že nemá klasický městský charakter. Tím, že tady bylo velké množství lidí, tak když se podíváte do kteréhokoliv vlastně z dvorů těch domů dneska, tak uvidíte, že i ty dvory jsou zastavěné dalšími menšími domečky, dalšími stavbami.
0: Vyprávění o této části Brna se neomezuje jen na poválečný vývoj a život romské komunity, která zde postupně vznikala. Připomíná také hlubší historické souvislosti, včetně období romského holokaustu.
1: Ano, holokaust Romů a Sintů zasáhl prostě Romy tragickým a traumatizujícím způsobem. Převážná většina Romů z Čech a Moravy byla vyvražděna. Říká se, že zhruba 96% se prostě nikdy nevrátilo z koncentračních táborů. Dodneška jsou v Brně rodiny, které jsou sinské, anebo jsou to původní čeští Romové, ale jejich minimum. Majorita Romů, kteří dneska žijí v Brně, jsou Romové, kteří přicházeli do Brna od 50. let po druhé světové válce. A k tomu je potřeba také říct to, že tahle ta část města právě proto, že byla vlastně tak průmyslová, vlastně za druhé světové války bylo celé Brno samozřejmě, ale i tato lokalita speciálně terčem velkého bombardování, to největší bylo v listopadu 1944 a to se velmi podepsalo na tom, jak ta lokalita vypadá a velmi se to podepsalo i na tom, v jakém stavu byly domy. Po té druhé světové válce vlastně, když přicházejí Romové, tak dostávají tu možnost vlastně nastěhovávat se do těch starých bytů, které tady zůstaly po vyhnaném židovském a vyhnaném německém obyvatelstvu. K velké vlastně rekonstrukci té lokality, k revitalizaci té lokality začalo docházet od té druhé světové války poprvé až v roce 2013 tím velkým zásahem města Brna. Takže si umíte představit, do jakých podmínek sem Romové přišli. I tak to pro ně byl velký posun vpřed, protože zase společensky většina Romů, která přichází sem do Čech, přichází ze Slovenska, kde většina z Romů žije v nějakém nádenickém vztahu k místním slovenským obyvatelům. Začínají pracovat vlastně v továrnách, které potom jako komunismus obnovoval. Stávají se kolegy rovnocennými partnery podle rovnostářské komunistické ideologie svých českých neromských kolegů. V moderní romské historii je to vlastně jako jeden velký milník, od kterého se vlastně odvozuje určitým způsobem i ta romská současnost.
0: Toto místo má silnou historii, jeho paměť se ale v průběhu času proměňuje. Po odchodu židovské komunity a odsunu německých obyvatel sem přicházeli noví lidé. Významnou součástí příběhu této lokality se stali Romové, kteří sem přicházeli v několika vlnách. Dnes se ale jejich přítomnost této části Brna proměňuje. Někteří romští obyvatelé odcházejí vlivem gentrifikace a zájmu developerů.
1: A přestože pro člověka zvenku může to romské Brno působit jako nějaká jednolitá snědá masa, opak je pravdou. Vztahy mezi Romy v téhle lokalitě jsou velmi rozvrstvené, ne každý se rozhodně baví s každým. Historicky jsou i velké pnutí mezi olašskými Romy, což je taková asi nejtradičnější část vlastně té romské společnosti, a těmi Romy, kteří přicházejí ze Slovenska. Olaští Romové mají specifickou historii v tom, že na území dnešního Bulharska byli až do 19. století jako otroci. Oni opravdu prostě byli vázaní na svého pána až do této doby. A až když vlastně byl tento zákon zrušen, tak začíná vlastně vlna kočování. Oni zůstávají do dneška velmi uzavření, jako drží si svoje tradice. A zajímavé je, že část olašských Romů, která žije v Brně, tady žije proto, že tudy procházeli v roce 1958, kdy vyšel zákon o zákazu kočování. Těm lidem byly odebrány vozy, byly jim odebrány koně. Velká část toho romského obyvatelstva olašského, která tady žije dnes, tady žije proto, že tady zkrátka museli zůstat. Olaští Romové mají velmi vysoké sebevědomí a opravdu se považují za ty pravé Romy, na rozdíl od těch, jak oni říkají, Rumungre, těch slovenských Romů. Romská společnost pořád se dělí primárně na ty rodiny, že lidi ví, od koho kdo je, ke komu kdo patří.

0: Alica Zikmund Heráková během svého vyprávění upozornila také na problém segregace romských dětí ve vzdělávání.
1: Na ulici Staré je budova základní školy, které se říká Osmec. V podstatě velmi segregované školy, kterou tady v Brně máme. Malé město, které má velké procento romského obyvatelstva, pak je logické, že i ta škola demograficky pokrývá tu vrstvu toho obyvatelstva. V Brně je velmi specifické to, že přestože máme spádové oblasti, ta spádovost vlastně funguje jenom jako nějaký filtr v tom systému. To znamená, že pokud romský rodič z této lokality chce dát svoje dítě na nějakou jinou školu, která není segregovaná, dostane ten argument té spádovosti s tím, že pro něho je nejlepší, když svoje děti dá sem. Naopak, pokud jsou děti z ubytoven, které jsou v blízkosti prestižních základních škol v jiných částech města Brna, tak tam už ten argument spádovosti neplatí, tyto děti dojíždějí sem. Na druhou stranu je potřeba říct, že poslední zhruba 3 roky obzvlášť aktivitou městské části Brno Sever a starosty Martina Malečka se rozjela velká snaha o to, a vlastně nejenom v Brně, ale to navazuje i na snahy, které jsou na republikové úrovni. Je vlastně zpracovaný projekt ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která má řešit tu situaci vlastně vzdělání ve městě Brně. Velkou práci v tom tématu, kromě politiků anebo řekněme odborníků na vzdělávání, dělají i romské matky, které, řekněme, není jich tady majorita, kolobují vlastně za sebe jako ty romské rodiče, protože ten jejich hlas v tom veřejném prostoru je velmi důležitý a je důležité, že zaznívá od nich, chceme kvalitní vzdělání pro svoje děti.
0: Jedním z témat Procházky bylo i bydlení a důvody, proč řada romských rodin zůstává právě v této části města.
1: Pro nikoho z Romů, kdo tady žije, to není žádná super adresa, na které bych chtěl bydlet. Je to zkrátka to místo, kde jako Rom máte šanci dostat městský byt s romským příjmením jedině tady. A je to ten důvod, proč ty lidi tady jsou. Řada Romů, kteří v téhle lokalitě nežijí, trpí tím, čím trpí mnoho lidí v romské komunitě, i třeba v mé rodině. A to je to, že chtějí být neviditelní, chtějí být nerozpoznání jako Romové, chtějí žít normální, tichý, klidný život, aniž by museli čelit nějakému napadání nebo předsudkům. Jo, rozhodně jsou tady místní obyvatelé, kteří nejsou Romové, dlouho tady žijí, mají problém s tím, že tady musí žít vedle Romů, ale třeba taky sami neseženou jiné bydlení.
0: Její vyprávění ale neupozorňovalo jen na problémy. Připomněla také pozitivní příklady a významné momenty romského života v Brně. Jedním z nich je vznik Svazu cikánů Romů, první romské organizace u nás, která usilovala o zlepšení postavení těchto lidí. Pozitivní vývoj je patrný i dnes. Například díky stipendijním programům podporujících romské středoškoláky i vysokoškoláky.
1: Generuje to mladý šikovný lidi, ale je hodně poznat vlastně, že většina z těch lidí má tak jako asi dneska hodně těch mladých, že nemají úplně ten zájem vracet se do toho aktivismu nebo do těch sfér jako lidskoprávních, tak jako to měla třeba moje generace, jo, kolem toho roku 2005. Tak já jsem zastavila ještě tady, protože vám chci ukázat tady ten dům s červenými vraty, to je Bratislavská 41, to je první sídlo organizace Drom Romské středisko, což je dneska městská příspěvkovka velká, která pomáhá lidem se sociálními problémy nejenom Romům, ale ve své době, ještě v 80. letech, to bylo místo, kde začal vlastně aktivity pro romské děti bezprizorně žijící v téhle lokalitě organizovat takový romský buditel, muzikant Eugen Horvát, tehdy ještě s panem Ignácem Zimou, což byly dvě romské osobnosti velmi důležité pro ta 90. léta. A vlastně oni tehdy formou jako kroužků, které dělali fakt ještě za té totality ve svém volném čase a kdy měli vlastně snahu vrátit těm dětem nějak povědomí o romské kultuře a jazyku, protože řada vlastně těch romských rodin vlivem komunistické propagandy ztratila jazyk.
0: Na závěr prohlídky jsme navštívili také místo pojmenované po romské osobnosti, jako první takové v České republice, vysvětluje průvodkyně Alica Heráková.
1: Je to park Eugena Horváta, je to právě ten Eugen Horvát, který kdysi dávno v 80. letech vlastně věnoval svůj čas romským dětem. Byl to vlastně primáš, který měl vlastně cymbálovou kapelu velmi slavnou tady z Brna. Všichni si ho vážili. A zhruba vlastně kolem roku 2015 vznikla petice za to, aby tento park, který tehdy stal se součástí té revitalizace té lokality, předtím vypadal jinak. Nebylo to pěkné místo, takže to byla vyloženě taková, řekněme, romská iniciativa. Tehdy to inicioval pan Lubomír Buchač, což je zase člen takové jako rodiny romské, která tady žije dlouhá desetiletí. Tehdy ještě s Martou Hudečkovou a právě s Miroslavem Zímou. Opravdu se ten park jmenuje Park Hvězdička teda. Pomlčka Park Eugena Horváta. Sídlí tady tedy Drom, o kterém jsme už mluvili. A je to jedno z mála míst, které opravdu nabízí kultivovanou formu veřejného prostoru pro místní obyvatele.
0: Procházka Romské Brno dnes ukázala příběhy romské komunity přímo v ulicích města. Jejich historii a kulturu uchovává také Muzeum romské kultury, které zde sídlí. Rozhovor jsem vedla s jeho mluvčí Karolínou Špilmanovou.
2: Čím je toto muzeum výjimečné?
3: Muzeum romské kultury je jedinou institucí v Evropě a pravděpodobně i na světě, která aktivně vyhledává, uchovává a zpřístupňuje historii Romů a kulturu Romů. Podle našich informací v tuhle chvíli není žádná jiná instituce, která by vlastnila tak velké množství sbírkových předmětů a bavíme se asi o 29 tisících sbírkových předmětů, které máme v našich depozitářích.
2: Jaké expozice zde návštěvníci naleznou?
3: V brněnské budově na Bratislavské máme jednu expozici, která se jmenuje Příběh Romů a ta přibližuje dějiny Romů od jejich prvopočátku ve starověké Indii až přes příchod Romů do Evropy v 11. století a samozřejmě ukazuje a mapuje události druhé světové války až po současnost. Zároveň brněnská budova v současné chvíli nabízí možnost vidět dvě výstavy. Jedna výstava se jmenuje Tady jsme a jedná se o fotografickou výstavu fotografií Jana Mihalička a Karla Cudlína. A potom zde máme další výstavu, která se jmenuje Naše srdce bije Amarillo Marel, což je výstava, kterou připomínáme 35 let od založení Muzea romské kultury. A určitě bych pozvala návštěvníky na připravovanou výstavu, která by se měla otevřít na podzim tohoto roku a je to výstava skleněných drtí Rudolfa Dzurka.
2: Jaké další aktivity nabízíte pro veřejnost?
3: V rámci aktivit a akcí, které nabízíme pro veřejnost, jsou to samozřejmě různé koncerty, veřejné čtení, vernisáže při otevření výstav a Muzeum romské kultury také spravuje dva památníky holokaustu Romů a Sintů. Jeden je v Hodonině u Kunštátu na Moravě a druhý je v Letech u Písku v Čechách. Tyto dva památníky jsou otevřeny vždy od dubna do října a oba dva památníky mají své expozice, případně výstavy a samozřejmě další veřejný program.
2: Proč by vaše muzeum mělo navštívit i člověk, který se o tématu romské kultury dosud nezajímal?
3: Tak Romové už dlouhé roky žijí společně s majoritou, sdílíme stejný prostor a samozřejmě bychom o sobě měli navzájem znát naši kulturu, naše zvyky a tradice. Bohužel v dnešní době se ve školách vůbec nic o romské historii ani kultuře neučí a tím vzniká jakási bariéra mezi majoritou a Romy. Proto je důležité, aby jsme navzájem o sobě věděli, znali jsme svoji historii, kulturu a tím se k sobě dostávali blíž a mohli společně soužít v jednom místě a samozřejmě dál budovat a růst jako národ.
0: Prozradila mluvčí Muzea romské kultury Karolina Špilmanová. Někdy stačí změnit úhel pohledu, abychom známá místa viděli jinak. Ulice, kolem kterých běžně procházíme, mohou vyprávět příběhy, které jsme dosud neznali. Také romská kultura nabízí mnoho vrstev, které stojí za poznání. Právě za těmito méně známými příběhy se s vámi vydala Ctislava Horníková. Naslyšenou příště.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Účastníky letošního celostátního setkání mládeže v Ostravě bude doprovázet skladba Odvahu dej nám. Odborná porota je před časem vybrala mezi 28 dalšími, které zájemci složili podle zadání ve vypsaném konkurzu. Její autorkou je mladá hudebnice, původem z Krkonoš, studentka konzervatoře Jaroslava Ješka a taky naše bývalá kolegyně z pražského studia Rádia Proglas. Lucka Pekárková, ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Jak jsem říkala, ty nejsi tady poprvé v našem studiu, ale dřív jsi seděla tady na mém místě, na tom redaktorském. Jak se cítíš? Jaký to je vlastně?
1: Říkala jsem si, když jsem šla sem do studia, tak dneska si zkusím druhou stranu zažívat, co ti hosté jako prožívají, a musím říct, že je to mnohem větší stres.
0: Já jsem tě uvedla jako hudebnici a studentku konzervatoře. Zapomněla jsem na něco. Jak by se sama ještě představila?
1: To bylo moc krásné uvítání, děkuju za to. No, já jsem studentka, tak nějak. Asi, tam bych to ukončila.
0: Hlavním cílem dnešního rozhovoru, našeho povídání, je nahlédnout do zákulisí hymny, která bude provázet letošní setkání mládeže v Ostravě. Pojďme tedy prosím od úplného začátku. Jak ses vůbec o konkurzu na hymnu dozvěděla?
1: Krásný příběh se k tomu váže, protože já bych o tom ani vůbec nevěděla, kdyby mi právě dva kamarádi nenapsali. Byl to Luboš Brabelc a ještě jedna kamarádka z Kaprů, to byla Míša Trhoňová, myslím, tak dobrý asi zmínit. A oni mi nezávazně na sobě napsali asi během 2 dnů, nechtěla by si složit hymnu celostátního setkání mládeže. Takhle zněla ta otázka a já si říkám, jako chtěla, ale to přece teď nějaký zadání, něco, a ona právě, no on je konkurs, teď mi poslala odkazy a všechno a do toho ten Luboš mi poslal to samý. A tak jsem si pročetla, o co tam jde, a trošku zjistila situaci a říkám si, no aha, já už mám na to jako necelých 14 dní, tak co teď s tím, do toho jsem měla spoustu koncertů, akcí, lítala jsem ze strany na stranu. A hlavně jsem pořád nějak nebyla ukotvená, neměla jsem ten klavír, který potřebuji k tomu, když jako chci skládat. Takže jsem si z těch 14 dnů ukrojila ještě jako ten týden a zbylo mi asi 6 dnů. Aha. Do toho, než to měla odeslat. No a teďka ten příběh krásný. Zalívám čaj a do toho, tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš. Jo? A úplně ze mě vyjelo ta věta a já už jsem jako slyšela k tomu tu harmonii. Tak jsem to ani nedozalila, běžím k tomu klavíru a tahle ta část prostě byla hotová. A říkám si, tyjo, to je fakt dobrý, asi v pohodě. Tak jsem se pak snažila ještě složit sloky. To už bylo na díl, to už ze mě takhle nevyjelo. A refrén ten byl vůbec jako složitější. Ale takhle, no, motiv přišel z nenadání.
0: Máš tak tušení, kde se ta inspirace vlastně vzala?
1: U zalévání čaje. Ne, ne. No tak... To si myslím, že jednoznačně bylo nějakým způsobem to boží řízení a že skrz mě, jako mě použil jako prostředek pro to, aby to šlo ven. Tohle jako, jak říkám, Jesus chtěl, aby zaznělo a aby všichni jakoby slyšeli tuhle větu. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš.
0: Mě to evokuje, že to skládání vlastně takovéto písně nebo této hymny by mohlo být i v podstatě takovou modlitbou. Vnímala jsi to tak trošku?
1: Jo, jo, to teďka asi používáš skoro moje slova, protože já jsem říkala, že tahle část je v té hymně jako modlitební, jo? Je to první sloka, refrén, a pak tam přijde něco jako bridge, ale bridge většinou bývá jako u konce písničky, tohle je tak jako uprostřed, takže jsem to nenazvala bridgem, ale modlitební částí. I právě skrz to, že mě to někdo vnuknul jako do hlavy. A já jsem byla jenom prostředník.
0: Už jsme zmiňovali, nebo ty jsi zmiňovala, že skládáš písně pro zpěvačku Luizu, jestli to nepletu.
1: Je to.
0: Inspirovala ses i třeba ve své vlastní tvorbě, třeba pro zpěvačku Luiza.
1: Já si myslím, že mám už nějaký svůj autorský rukopis. A ať chci nebo nechci, tak ono se to jako promítá. Takže i ta tvorba, co skládám pro Luizu, tak určitě v hymně jako nějaký dopad má. Hmm. I skrz to, co studuju, že to je jazzová konzervatoř a že tam poslouchám často prostě bicí, basu, všechny nástroje. Proto i tahle hymna je taková víc hudebně jakoby nabitá a až možná jako přeplácaná na někoho, ale to je přesně takový to ono, že já ty věmy mám odevšat a...
0: Nasáváš je.
1: Tak, přesně tak, no.
0: Je v písni nějaký verš nebo hudební motiv, který je ti osobně nejbližší nebo na který jsi třeba jako pyšná, máš z něho radost?
1: No, můžeme hnedka asi vlastně okomentovat první sloku, kdy se mě hodně dotýká ta věta dal si mi život a co jsem dal já, už zase prázdné ruce mám. Že vlastně jen to dal si mi život, tak přece my bychom měli s tím nakládat úplně nejlíp, jak můžeme a my tak často mrháme časem a já nevím, co všechno jako děláme špatně. Tak mě to tak jako nedává smysl a chtěla bych to změnit prostě, že chci pro toho Ježíše a pro svět dělat maximum, když jsem dostala ten dar a to byl život můj vlastní.
0: Takže určitě by se měli posluchači na tady tu část zaměřit taky.
1: jo, můžou.
0: Píseň se jmenuje Odvahu dej nám. Byla potřeba trochu té odvahy k přihlášení do toho konkurzu?
1: No, svým způsobem ano. Já jsem hnedka jako řekla, že jo, tak napsali mi tady dva kamarádi, to já zkusím něco, tam jsem žádnou odvahu získávat nepotřebovala, to jsem měla, bych řekla, ale hnedka mi ta náplň a ten zápal toho, že to chci dokázat, tak trošku zhasnul, když jsem to pustila rodičům doma. Já jsem si to totiž ještě naspívávala sama poprvé. Já jsem si jako vytvářela demo nahrávku u nás doma, nahrála jsem si to na klavír, dala jsem tam violončelo, nahrála jsem tam kachon, nějaký perkusivní další zvuky. A teď jsem jim to jako pustila. A oni, že no, hele, to možná, no, nějak nás to jako nezaujalo na první dobrou takhle. První člověk, co to slyší, tak mi záleží na jeho reakci. No, tak říkám, aha, a kdyby to třeba někdo jako jiný zpíval, protože oni jako argumentovali, že je to moc takový jemný a tak, a to je asi skrz ten můj hlas, protože já když zpívám, tak je to jako soprán, absolutní prostě soprán. A tady se hodil nějaký takový barevnější hlas. A tak jsem psala hned ke kamarádce, Monče Kuříkový, tu bych tady ráda zmínila, to je moje dvorní zpěvačka taky. Protože s tou jsme začínali jako vůbec nahrávat něco na YouTube a spolu jsme se tak jako podporovali v té hudbě a spolu jsme skládali. A Monča mi to naspívala svým krásným medovým hlasem a pak jsem to jako pustila znova a rodiče už byli, jo, tak tohle už je lepší, tak jako to zkus. Ale furt byli takový opatrný. Ale já jsem jim vlastně za to vděčná zároveň. Teď to zní, že mě jako vůbec nepodporujou, to tak není, to od nich mám největší podporu. Ale tady to bylo takový opatrný. No a pak jsem to ještě pustila jako pár přátelům, tady z Prahy třeba a tak. A ty mě jako naplno podpořili, tak jsem odvahu nějakou určitou potřebovala.
0: Mm-hmm. Když už to teda klaplo mezi 28 návrhy, ten tvůj zvítězil, jaká byla tvoje úplně první reakce, když jsi to dozvěděla?
1: No hele, to si taky úplně jak živě pamatuju. Byla jsem na bytě u sebe v Praze a přišel e-mail, mobil se mi rozsvítil a tam první věta, ještě se to jako úplně nerozkliklo, jen jsem to měla v náhledu. A tam gratulujeme, Lucie, vyhráváte prostě hymnu celostátnímu setkání mládeže v Ostravě. A tak se mi samozřejmě úplně vlily slzy do očí a jako rozbrečela jsem se, no, štěstím a děkovala jsem Bohu, všechno, pak jsem šla volat taťkovi, mamce, babičce a prostě jsem měla obrovskou radost. A ta pořád přetrvává, teda. Vážím si toho moc.
0: Hymnu naspívala Schola brněnské mládeže, tedy SBMK, jak možná posluchači spíše znají. Tu jsi vybrala, nebo jak to vlastně probíhalo? Jak se řešilo, kdo ji naspívá?
1: Ptali se mě i ohledně toho, jakou kapelu chci, protože já jsem byla členem Kaprů, kapela Příchovice, takže oni si to o mě nějak zjistili a říkali, jestli to právě Kapři nechtějí nahrát. A protože už my se teď nescházíme, tak jsem si říkala, že by to bylo komplikovanější. Navíc můj takový jako sen a celkově miluju SBMku odmala. Takže jsem měla docela jasno v tom, že když mám tady možnost si vybrat, tak to bude právě SBMka. A doufala jsem, že to vyjde, fakt jsem si to přála a to se splnilo. A mým dalším přáním bylo, aby to naspívala zpěvačka Terka Marečková. Má krásný hlas a hlavně naspívala hymnu z Krakova, Blahoslavit. Takže to jsem měla jasno, že chci, aby právě Terka naspívala hymnu do Ostravy.
0: Tak jo, hymna byla hotová, víme, kdo ji zaspívá. A co teda bylo dál? Jak se to dál řešilo? Jak ses na tom podílela?
1: No jo, pak začalo samotné nahrávání a to bylo na několik částí, protože nahrávali jsme první bicí, basovou kytaru a klavír. To se nahrávalo u Václava Šablatury, který to dával všechno dohromady. To je taky podstatný, aby tohle jméno jeho tady zaznělo. Pak asi možná za měsíc a půl později se nahrával sbor, to byla druhá věc, to bylo v Olomouci. To bylo skvělý, tyjo, já jsem nečekala vlastně, že když je to sbor, že je tam tolik lidí a ono přišlo opravdu asi 60 mladých natočit to a tyjo, teď my jsme měli sraz jako před tou budovou, kde se to natáčelo, já jsem se tam blížila a najednou takový dav. A já jsem říkala, je, to jsou asi všichni ty zpěváci. A teď tam Václav jako do toho řekl, jo, tamhle už jde ta skladatelka ty hymny a teď se půlka toho náměstí otočila a koukali na mě, jak se přibližuju. No to... To jako nechci, aby takhle znělo, ale jako v tenhle moment to tak trošku bylo, tyjo. Tak to bylo jako milý, hezký, roztomilý.
0: Když jsme u toho nahrávání v Olomouci, tak mám pro posluchače takové malé překvapení, protože tady na tom natáčení písně se podílel i náš kolega, zvukař a taky muzikant, hudebník Vojta Pchálek.
1: Je to tak.
0: Který shodou okolností natáčí tento pořad, sedí vedle v režii.
1: A to je náhoda.
0: Teď se zvedá a jde za námi, tak Vojto, pojď si k nám přisednout, prosím.
1: Ahoj Vojto, seš velký překvapení pro nás.
0: Tak ahoj, pro tebe je to premiéra za mikrofonem,
2: ahoj,
0: že?
2: Ano, přesně tak.
1: Pro mě taky, nemyslíš to jako myslím, na téhle straně.
0: Jo, jo, zajímavé zpestření. Vojto, jak se ti hymna vůbec líbí? Věřím, že jako zvukař a k tomu ještě hudebník, k tomu máš určitě co říct?
2: Jo, tak jako já jsem na tu hymnu byl hodně zvědavý. Když jsem vlastně byl u toho nahrávání, tak jsem si říkal, tyjo, to bude pecka a úplně si právě vzpomínám, že jsem si říkal, vím, že hnedka ten první den, co jsme nahrávali ty sbory, tak jsem si potom právě pustil tu hymnu z Krakova a říkal jsem si, tyjo, to určitě bude něco na tenhle ten způsob a byl jsem strašně zvědavý na ten výsledek. Musím se přiznat, že pokaždé, když někde jdu a vidím odvahu, tak mi to tam hnedka naskočí.
0: To mám takže... úplně stejně.
1: Já to mám taky teda, no.
0: Přesně. Takže... Opravdu chytlavá, to musím ano. říct, ty jako skvělý. Jak teda ty vzpomínáš na natáčení? Luci, klidně se můžeš taky přidat se svými vzpomínkami, ty už s tím
1: Ráda.
0: Teda začala.
1: Jo.
2: No, já na to natáčení vzpomínám hodně dobře. Taky jsem se k tomu dostal úplně náhodou přes VK Olomouc. Mě kontaktovala vedoucí VKH, jestli náhodou nevím o někom, kdo by neměl praktikábl pro sbor, že se bude nahrávat ta hymna. A já jsem si říkal, že o nikom nevím, ale můžu se zkusit zeptat. A že mám kamaráda, se kterým chodím nahrávat, a že ten by asi mohl vědět. A že jestli bych se mohl přijít na to nahrávání aspoň podívat, protože by mě to hodně zajímalo, si to poslechnout, podívat se, jak to třeba probíhá a tak dále. Tak jsem dostal ten kontakt, bylo to právě na Václava, a tak jsem se ho právě ptal a zjistil jsem vlastně, že to bude nahrávat Pavel Kunčár. V nějakou dobu s ním spolupracuji na různých orchestrálních nahrávkách, takže se známe dobře.
1: Byl skvělej, no. To jo, bych tady jako... ráda jako přidala, že natáčení s takovýmhle hudebním režisérem bylo pro mě úplně samozřejmě premiéru. Já jsem ještě s žádným hudebním režisérem takhle neseděla jako by v jedné režii, ale on tomu tak rozuměl. Teďka tam slyšel v tom sboru každý detail a hlavně dokázal jakoby krásně přiblížit dirigentovi, co tam musí udělat s tím sborem jinak, jak prostě jinak mávnout rukou, aby to bylo takový přesně, jak jsme si představovali my tam za tím sklem. Takže Pavel Kunčár jako hodně třída, no. Jo, fakt paráda. Jako,
2: je to profík, člověk na svém místě, no.
1: Tak, tak.
2: Takže no. Když mi vlastně Václav říkal, jestli náhodou neznám Pavla Kunčára, tak jsem říkal, jo, jako znám ho hodně dobře, tak jsem ho okamžitě kontaktoval, jestli bych se mohl k němu přidat a nabídl jsem se mu právě s pomocí, tak říkal, že bych obstarával nahrávání a tak dále. Takže jsem se přidal k jeho spolupráci, no takhle.
0: Chytl se z příležitosti,
2: ano,
0: takzvaně.
2: Přesně tak.
0: Skvěle. Jak dlouhé to natáčení bylo? Říkali jste, že se řešil každý detail, tak věřím, že to nebylo hned.
1: Nebylo, ale zároveň vím, že tam pak někdo zhodnotil to, že to nebylo ještě tak dlouhý, jak
0: jo.
1: se asi očekávalo. No.
0: A vy jste si to užívali, předpokládám.
2: Jo.
1: No, jako pro mě to bylo hlavně úžasný v tom, že já jsem poprvé viděla ty lidi z SBMky, že jsem tam poznávala ty tváře, na který jsem koukala v televizi jako malá. Taky bylo skvělý jako vidět dirigenta Štěpána Policera, kterýho jsem taky už znala jako díl. No a teďka je tam všechny vidím a řeší se jako moje hudba, můj text, takže absolutně úžasný pocit a byla jsem z toho šťastná, no. Byla jsem dojatá.
0: Ty už si, myslím, Luci, říkala, že takhle velké natáčení si ještě nezažila?
1: No, určitě ne s takovýmhle počtem jako lidí. To jsem nezažila.
0: A ty,
1: no.
0: Vojto?
2: No, pro mě to bylo poprvé, co se natáčel sbor a co se vlastně natáčela SBMka. A tady musím říct, že když jsem slyšel právě tu hymnu z Krakova, tak jsem si říkal, tyjo, u toho bych někdy chtěl být u něčeho takového a vlastně se mi to splnilo.
1: No, takže tohle bylo ohledně natáčení v Olomouci. Pak se ještě natáčelo

0: musí řešit hned. Prostě pojď, Luci, jak to mám zaspívat? No, takže pro mě velká zkušenost v tom, že rozhodnost je fakt důležitá věc. No, takže to bylo natáčení v Brně. A pak se ještě natáčel orchestr, zvlášť smyčce a zvlášť dechy. A u toho už jsem nebyla, tam už mě radši nepozvali. Ty jsi byl u toho?
1: Ano, taky jsem u toho byl.
0: Tak já předávám takhle jako slovo.
2: Natáčeli se nejdřív v smyčce, potom se natáčeli čestě a dechy dohromady, myslím. A já jsem právě čekal, že to bude něco podobně velkého, jak právě na tu hymnu do Krakova. A to byl takový malý komorní
0: orchestříček.
2: To byly troje první housle, troje druhé housle, dvoje violy, violončelo.
0: Jako úplná filharmonie to nebyla, no, klasická. Ale i tak jako tam zanechali to, co měli za mě.
2: Jo, to jo, to jo.
3: No. No a jak se teda to nahrávání povedlo, si pojďme společně poslechnout. Hymna celostátního setkání mládeže v Ostravě 2026, Odvahu dej nám právě teď na Vlnách Proglasu.

0: Doznívá hymna celostátního setkání mládeže v Ostravě 2026. Odvahu dej nám a její autorka Lucie Pekárková je dnes hostem našeho vysílání. Zmínili jsme, že pro tebe skladba písní není novinka, že to nebyla tvoje prvotina. Pamatuješ na tu úplně první autorskou píseň?
1: No, tak to se teďka musím takhle pousmát, protože jako moje první úplně písničky byly třeba tak kolem 10. A byly to křesťanské písničky. Jmenovala se, to byla Bůh není mrtvý, myslím, že se to tak nějak jmenovalo. Nikde to naštěstí není, já bych to těžko dohledala v galerii, ale bylo to právě s tou jí zmiňovanou Mončou Kuříkovou, která mi tam taky pomáhala a pak jsme ještě šli natáčet videoklip k tomu. No a pak jsem měla taky Já chci žít písničku.

0: byla třeba druhá. Ta je na YouTube s taky s videoklipem s Mončou. Máme za sebou Krkonoše, západ slunce, je to takový jako hezký. Televize Noe nám to jednou vysílala. Hezký. To bylo taky jako hustý, že jsem jako malá holka měla písničku v televizi prostě, to bylo skvělý. No a pak nějak to začalo jako, že jsem si říkala, tak co budu dělat? Ta škola není úplně, že by mě to nějak bavilo, šlo. Říkám, tak co umím? No tak tu hudbu dělám odmala. A tak si říkám, tak skládám nějaký ty písničky, tak zkusím tu konzervatoř, no. A teďka jako se cítím fakt na svém místě a jsem tam moc spokojená.
1: Máš při skládání nějaké hudební vzory nebo inspirace? Jaký styl nejčastěji tvoříš a co tě baví za hudbu?
0: Vzory, nějak, že bych se toho strašně moc držela, nemám, ale říkám si, že ovlivňuje mě hodně to, co poslouchám, takže já jsem dost vyrostla na českým popu. Eva Farná, Vojtěch Dyk, Ondřej Brzo Bohatý, David Stypka, toho jako poslouchám pořád ráda, Kateřina Marie Tichá a takováhle fakt klasika. A ze zahraničních jako mám strašně ráda Adele a to, jak ona propojuje i právě jako smyčce a trošku orchestr jako s bicíma a s pořádnou kapelou. Takže asi tak jako ze zahraničních.
1: A co tvůj hudební sen? Splnila jsi třeba už nějaký nebo tě ještě čekám?
0: No určitě, teď koukej, kde sedím. Já si tady plním sen, to je krásný. Já, jako ta hymna byla pro mě obrovským takovým milníkem, takovým ujištěním, že vlastně to, co teď studuju, tak má i nějaký dopad už pro víc lidí. Nejenom pro těch 10 blízkých přátel a pro rodinu, ale že to teďka uslyší lidi napříč Českou republikou, tak to mě jako moc těší. A mám z toho radost a zároveň se mi to tak hezky prolíná s tím projektem s Luizou, kde v září budeme nahrávat desku. Už teďka skládáme písničky, dneska ještě dopoledne jsme jednu dopisovali. Takže mám pocit, že to mám tak nějak hezky jako pod kontrolou, tak trošku rozjetý a hlavně chci pořád, aby to jako byla radost. A i když jako už se tím i trochu živím, skrz to, že třeba učím v Zušce klavír a violončelo, nebo že si vydělávám na svatbách, hrajeme na nějakých akcích a tak, prostě kapely, tak si to tak jako držím hezky, že zároveň práce, zároveň jako koníček a všem bych to přála, aby to takhle měli. Jako je to sen.
1: Zmínila jsi, že tvoji písničku vlastně budou zpívat tisíce mladých z celé republiky, právě v té Ostravě. Chystáš se tam poslechnout si to živě?
0: Hele, určitě se chystám. Máme domluvený právě přes Václava Šablaturu, že si budu moct i zahrát s SBMkou na violončelo, takže já tam budu pondělí, úterý, středa za violončelem. Takže pro mě další obrovský sen, že můžu hrát teďka s někým, koho jsem tak vždycky milovala a poslouchala, takže taky parádní. No.
1: Takže informace i pro posluchače, kteří se chystají na celostátní setkání mládeže. Pokud chcete vidět Lucku, bude tam a bude hrát. Bude to určitě krásné. Pokud by se někomu tady ta hymna, co už vlastně i dnes ve vysílání zazněla, zalíbila, chtěl by si ji zaspívat třeba se svojí scholou nebo jen tak doma pro radost, nevíš, jestli jsou k dispozici noty, akordy, texty?
0: Díky za tuhle otázku. Já jsem určitě propagátor toho, že když ty noty mám a když už jsem se s nima psala, tak chci, aby k ním měl přístup každý. Takže jsem prosila SBMku, aby si to nenechávali pro sebe, ale aby se to rozšířilo. A určitě akordy už jsou ve zpěvníku pro scholy. Bude tam celá partitura, protože jsem to psala i pro ty smyčce, pro dechy. Takže kdo hraje na housle, tak šup, už si stáhne part jedna housle a jede.
1: Skvěle. Náš rozhovor už se blíží ke konci, ale ještě v závěru. Já jsem se totiž dozvěděla, že vlastně jedna z tvých velmi oblíbených jmen je právě ta z Světových dní mládeže v Polsku, z Krakova. Jmenuje se Blahoslavení. Několikrát už jsme o ní dneska mluvili.
0: Ano,
1: v čem tě zaujala vlastně?
0: Hele, tak obecně baví mě vlastně i ten videoklip. Jakože je tam nějaký příběh, je v tom emoce, ale hlavně jako ta melodická linka, i ten text a ta aranž, tam ty violončela, třeba dřevěný kříž a teď je to tam ty hlasy, vlastně celkově se mi moc líbí. No.
1: A takovou zajímavostí pro naše posluchače může být možná to, že autorem českého překladu tady té hymny je náš ředitel a hudební redaktor Milan Tesař, což mě samotnou zaujalo, tak jsem si říkala, že se o to podělím i s váma.
0: To je hustá informace, já to tady přiznám, že jsem se dozvěděla jako před samotným natáčením, takže Milane, díky za to, protože to je neskutečný.
1: Já musím přiznat, že je taky moje nejoblíbenější.
0: Že jo,
1: teď no. Samozřejmě ještě velmi konkuruje. Odvahu dej nám.
0: A to asi ne. Ale díky.
1: Tak to byla Lucka Pekárková, autorka hymny celostátního setkání mládeže v Ostravě. Luci, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání. Děkuji ti za otevřenost, zajímavosti ze zákulisí i vlastně za tu hymnu samotnou, která minimálně mě už teďka hraje v hlavě. Přeji ti plno hudebních úspěchů a já doufám, že třeba zase někdy tady v pražském studiu Proglasu na viděnou.
0: To je krásný, Adélko. Moc děkuji za pozvání a díky všem posluchačům Rádia Proglas i všem, kdo budete poslouchat nebo posloucháte hymnu. Díky za to.
1: Od mikrofonu se z Prahy loučí Adéla Šimoníková, o zvuk se staral a naším speciálním hostem byl Vojta Pchálek. A ještě předtím, než se rozloučíme, si pustíme zmiňovanou hymnu ze Světových dní mládeže v Polsku, Blahoslavení.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme klavírní kvintet číslo 1 opus 56 od Luigiho Boccherini. Skladbu zahrají Erik Hébart a Andrea Bischoff na housle, Anita Mitterer na violu, Christoph Cohen na violončelo a Patrick Köhn na klavír.

Slyšeli jste klavírní kvintet číslo 1 opus 56 od Luigiho Boccherini. Skladbu zahráli Erik Hébart a Andrea Bischoff, housle, Anita Mitterer, viola, Christoph Cohen, violoncello a Patrick Cohen, klavír. Následuje klavírní trio G-dur, Kichel od Wolfganga Amáda, Mozarta. Skladbu zahrají Ivan Gajan na klavír, Viktor Šimčisko na housle a Juraj Alexander na violoncello.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste klavírní trio G-dur Küchel od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrál Ivan Gajan na klavír, Viktor Šimčisko na housle a Juraj Alexandr na violončelo. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Několik příběhů z historie izraelského putování po poušti připomnělo už minulé vydání pořadu Studna slova. Apoštol Pavel je na stránky prvního listu Korinským vybral proto, aby své čtenáře varoval před podobným postupem. Také o modloslužbě bude řeč v dalších minutách, ve kterých znovu nahlédneme na stránky 10. kapitoly prvního listu Korinským. Procházíme je díky archivním nahrávkám se záznamem hlasu kazatele Jiřího Hurty. Na té dnešní se zub času opravdu podepsal. Věříme však, že obsah je aktuální i dnes. Tak tedy dobrý a snad i ničím nerušený poslech.